0: týdnem, nalaďte si pracovním týdnem, nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák.
1: Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. Tvoj velitel, který si ožere držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio.
1: Si ožere držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec.
1: Jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec.
1: Jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace. Legrace.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živy? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním...

0: Rock Radio. Rock Radio. Na. Rock Radio. Na zes. Rock Radio. Na zes. Opravdu vás pobaví. Radio. Na zes. Opravdu vás pobaví. Na zes. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řek...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu máš.
0: Vás pobaví.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu máš. Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec.
2: A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel, ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Akový. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich neveš. Taky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Od 6 do 9 na Rock Rádiu.

muzika. Rocková muzika. Rocková muzika.

What can go wrong? What can go wrong? What can go wrong?

0: Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale poctivej český festák nonstop. Ale jistě festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se stříte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největším. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největším. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Světají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Světo český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků květového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lajč. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rockýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dub nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dubu. Neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dubu. Lač. Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio. Názes.
0: Stage v dubu.
1: Rock Radio. Názes.
0: Opravdu dubu.
1: Rock Radio. Názes. Opravdu vás. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Dále.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Dále.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále.
3: Soudru profesore. Soudru profesore. Soudru profesore. Za minutu. Soudru profesore. Za minutu bude zvonit. Soudru profesore. Za minutu bude zvonit.
2: No.
3: Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne. Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne. Hodina.
2: No a co?
3: Že už začne. Hodina.
2: No a co?
3: Že už začne. Hodina.
2: Ano.
3: Že už začne. Hodina.
2: Ano.
3: Že už začne. Hodina.
2: Ano.
3: Hodina.
2: Ano.
3: Ano.
4: Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu. Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu. Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
3: Že by myšli na...
4: Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.

0: Že by myšli napřed?
1: Teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si...
1: Promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil
1: podle... Skoro až drzosti.
0: Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle... Před. Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu.
2: Rock Radio.
0: Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu.
2: Rock Radio. Konec.
0: Řídil podle... Rozhlasu.
2: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Do what you tell me.

0: Rock Radio. Elektrický objekt. Rock Radio. Elektrický objekt. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme pod. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. E-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořád facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock radio oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock radio. Rock je Rock radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock radio. Rock je slušná muzika. Rock radio. Nářez. Opravdová muzika. Rock radio. Nářez. Opravdu vás. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdíš.
0: Vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Do věci 100 korun. Fuj, ty smrdíš. Do věci 100 korun. Fuj, ty smrdíš. Do věci 100 korun dělá.
2: Jak dělá?
1: Fuj, ty smrdíš. Do věci 100 korun dělá.
2: Jak? Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělá?
0: Rock Radio. Konec
2: legrace. Dělala. Co se měl dělá?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Měl dělá.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben.

0: Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří se hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio.
1: Na pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nás opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
0: Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
0: Pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Přijetelní mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: To idiota.
2: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Zala. Žít někde na Beronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes na Beronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava. Jo. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava. Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky. Koho si chceš vzít? Dám se do ciziny. Koho si chceš vzít? Dám se do ciziny.
2: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou. Že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Vyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Nastoupil, vystoupil.
1: Nastoupil nebo vystoupil?
0: Byl vystoupil.
1: Nastoupil nebo vystoupil?
0: Říkám jasně, že by vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil vlastním hnojivem. Mi před očima očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ručíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznávate jedině... Vyznáváte jedině klasiku a z ža... Vyznáváte jedině klasiku, žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teče mlíko nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty... Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladě 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je do... 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, že? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaď ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream lý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy rock. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Legends of Rock na Rockový rádio CZ.
1: Rock rádio. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nastoupil, vystoupil.

Stone.

DABu i FM nebo na Rádio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a Šnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si... Říkáte si jen Říkáte si jen mrtvá ryba... Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák... Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš... Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš... Není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream. Nalaďte si náš slušnej stream. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Elis. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Elis. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk in Chains po White Stripes. Punk, grunge po White Stripes. Punk, grunge, alternativa. Punk, grunge, alternativa. Pěkně. Punk, grunge, alternativa. Pěkně na jednom. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock, Alternative Rock na Rokový rádio.

0: Moravském Krumlově. Lístky Mattenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme Ktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte nově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem fest
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: je vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nevtří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.

Rockin'. Rockin'. Rockin'. Mat. Rockin'. Máte málo roku ve... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivez... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minit. Alkohol, horký že slíže, Trauty Rock Rádia. Kokot Minit. Alkohol, horký že slíže, Trautenberg a Traktor. Kokot Minit. Alkohol, horký že slíže, Trautenberg a Traktor. 13. čminit. Alkohol, horký že slíže, Trautenberg a Traktor. 13. června. Alkohol, horký že slíže, Trautenberg a Traktor. 13. června. V Moslíže, Trautenberg a Traktor. 13. června.

0: pro bohatší Česko.
1: Hled adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný. Už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás kaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě
2: poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě ne. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Radky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101
1: na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak budov v Praze
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak
2: budete 101 metrů nad zemí.
1: A pak si to pěkně se běhne
2: zemí.
1: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
1: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě
1: pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej
1: běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej a
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Cena
4: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Zahrádkář se raduje
4: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Zahrádka
4: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameny z světa kupuje na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameny na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekoračním místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valou, jistě. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahrad. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám. Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. CZ vám zlepší náladu.
5: Vše pro bagr, vše pro
1: zlepší náladu.
5: Vše pro bagr, vše pro
1: bagru.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagr.
5: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně.
5: Vše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně
5: na CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Včetně si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se v...
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním, až 210 tisíc, včetně paliva. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: Ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
4: Chovejte
3: ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
4: Kompletní servis klimatizací tu pro vás.
5: Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Objednejte se na klimaexpress.cz.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Na to všechno stačí Regbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na regbyty.cz.
9: Regbyty, záruka kvality. Regbyty, záruka kvality.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.

0: Proležela. Proležela se vám. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty mám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní z dopravou zdarma. Matrace.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% staň. Spotřební daň tvoří 14% státního Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz.

www.rokovyradio.cz. Všechny rokový stránky www.rokovyradio.cz. Všechno, co si www.rokovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovyradio.cz.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin, jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno, je 6 hodin, jsou tu zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. Programu má setkání s prezidentem Petrem. Setkání s prezidentem Petrem Pavlem předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Do něhož nahlédla agentura Reuters.

0: Reuters. České fotbalistky, do něho už nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B, agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa. Prohráli ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo.
1: Rock Radio počasí.
0: Dnes bude opět převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept chytře vymyšleno pro život.
0: Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda na ulici 8. pěšího pluku, tam se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
6: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Že BMW.
7: Rokovej rozjezd. Dobré ráno, čumáci.
8: Máme 6:03, je středa 10. června a hezký středeční ráno vám přeje Honza.
9: Anabel.
0: A Zuzka.
8: 10. června a hezký středeční ráno vám přeje Honza.
9: Anabel.
0: A Zuzka.
8: Teď nám bude hrát potrvna a hezký středeční ráno vám přeje Honza.
9: Anabel.
0: A Zuzka.
8: Teď nám bude hrát potužník senior. Mě by zajímalo, jak to ty seniori dělají, že vstávají ve 4. Takže to mám ještě tři roky, jak to je dobrý.
0: Ještě máš čas. Já jsem dneska vstávala.
8: Takže to mám ještě tři roky, jak to je dobrý.

Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze.

0: ještě máš čas.
1: Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
2: Ještě 3 roky, jak to je dobrý.
0: Ještě máš čas.
1: Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct. Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
0: Sama od sebe?
2: Jsi krása.
1: Bohužel.
0: Zuzka je z nás nejmladší.
1: Dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
0: Sama od sebe?
2: Jsi krása.
1: Bohužel.
0: Zuzka je z nás nejmladší, už to má, tak. Zuzka je z nás nejmladší, už to má, tak tady něco to má, špatně, no. To mi nevychází. Matematice.
1: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě než ještě
0: ona
2: tak stará.
0: Ona chodí na pravidelní prohlídky prostaty, takže v pořád.
1: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě než ještě
0: ona
2: tak stará.
0: Ona chodí na pravidelní prohlídky prostaty, takže v pořádku. V pořádku.
2: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumberka a potužníka seniora. Tak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumberka a potužníka seniora.

0: No, mě už taky kouří z komínka.
1: To je spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete, navezu...
0: Taky kouří z komínka.
1: To je spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete, navezu v do kempu... Spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete, navezu v do kempu suchý uboskovec, tak si pište o 4... Jo, asi. Každopádně, pokud chcete, navezu v do kempu suchý uboskovec, tak si pište o 4... Každopádně, pokud chcete, navezu v do kempu suchý uboskovec, tak si pište o 4 lupiny a to do našeho messengeru, na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Pište telefonní číslo a protože je středa, tak dnes pište telefonní číslo a protože je středa, tak dneska rozdáváme po 7:30. Číslo a protože je středa, tak dneska rozdáváme po 7:30.
0: Ano, přesně tak, protože
1: nás... Dneska rozdáváme po 7:30.
0: Ano, přesně tak, protože nás čeká co?
1: Máme po 7:30.
0: Ano, přesně tak, protože nás čeká co? A co?
1: Jít domů potom. Jo, takhle. Jít domů potom. Jo, takhle.
0: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
1: Tam nějaký to pro. Tak to ještě pak budeme propojit. No tak si dáme muziku.
0: Ano, a pište klasicky.
1: No tak si dáme muziku.
0: Ano, a pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo. To je telefonní číslo, to jsme říkali.
1: Jsem říkal.
0: Dobře, tak nic. Tak, ty,
1: tak to fakt nefunguje.
0: To jsme říkali.
1: Jsem říkal.
0: Dobře, tak nic. Tak, ty,
1: tak to fakt nefunguje. Jsem říkal.
0: Dobře, tak nic. Tak, ty,
1: tak to fakt nefunguje. Spin Doctor is two princess.
0: Dobře, tak nic. Tak, ty,
1: tak to fakt nefunguje. Spin Doctor is two princess.

0: R.E.M., Imitation of Life, Imitation of Life, imitace života. Přesně takhle teďka vypadáme v 6 hodin a 10 minut na Rock Radio. Life, imitace života. Přesně takhle teďka vypadáme v 6 hodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je středa a my i dneska rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu, dneska je světu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekni to ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: No, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další 4 lupeny na Vezuf.
0: Máme.
1: Jupí, máme tady další 4 lupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na 4 lupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na spousta kapel, je to dvoudenní festival, kde se můžete těšit na spousta kapel, je to dvoudenní festival od 4. do 5. Se můžete těšit na spousta kapel, je to dvoudenní festival od 4. do 5. Spousta kapel, je to dvoudenní festival od 4. do 5. července. Dvoudenní festival od 4. do 5. července. A festival od 4. do 5. července. A hraje tam třeba Forest Jump od 4. do 5. července. A hraje tam třeba Forest Jump. A hraje tam třeba Forest Jump Martina Pártlova. Třeba Forest Jump Martina Pártlova. Marbo. Forest Jump, Martina Pártlova, Marbo, Jump, Martina Pártlova, Marbo, samozřejmě teď jsem vypíchla, Marbo, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely, vy se můžete těšit třeba na Luci, Marbo, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely, vy se můžete těšit třeba na Luci, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely, vy se můžete těšit třeba na Luci, Valda Gang, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely, vy se můžete těšit třeba na Luci, Valda Gang, Gatecrasher, jiné kapely, vy se můžete těšit třeba na Luci, Valda Gang, Gatecrasher, Gatecrasher, vy se můžete těšit třeba na Luci, Valda Gang, Gatecrasher, Gatecrasher, třeba na Luci, Valda Gang, Gatecrasher, Gatecrasher, koblížky panoptikoš, Luci, Valda Gang, Gatecrasher, Gatecrasher, koblížky panoptikoš, kvory, nebo Kamila Střihav, Gatecrasher, Gatecrasher, koblížky panoptikoš, kvory, nebo Kamila Střihavku, je tam koblížky panoptikoš, kvory, nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rockové scény, takže Tyko Škvory nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rockové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné Maxim Turbula nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rockové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné Maxivku, je tam i spousta rockové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné Maxim Turbulence.
0: To jsou největší rokeři, o ty určitě minimálně si vystojíte frontu na pivko.
1: Mašinka, kouří se jim z komínka. Jo, mě už taky kouří z komínka.
0: To je spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně

Rokovej rozjezd z Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fan. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

říká, že má svátek otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím. Aha. Takže jeden web říká, že má svátek otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím. Aha. Takže si vyber. Má svátek otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím. Aha. Takže si vyberte. Tak otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím. Aha. Takže si vyberte a popřejte si. Druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím. Aha. Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. Svátek Gita, tak já nevím. Aha. Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. Tři muzikanty, 62 let dneska slaví americký bubeník Jimmy Chamberlin, zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. Pumpkins.

Rozmydlený. Rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska. Rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska. Rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska. Dvojí přání 61. Rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska. Dvojí přání 61 let má filipínsko-americký. Rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska. Dvojí přání 61 let má filipínsko-americký gitarista tykve. No pak tady mám dneska. Dvojí přání 61 let má filipínsko-americký gitarista skladatel Joey Santiago, spoluzakladatel Pixies a 65 gitarista skladatel Joey Santiago, spoluzakladatel Pixies a 65 let slaví britská skladatel Joey Santiago, spoluzakladatel Pixies a 65 let slaví Joey Santiago, spoluzakladatel Pixies a 65 let slaví britská zpěvačka, spoluzakladatel Pixies a 65 let slaví britská zpěvačka, basistka Kim Deal Pixies a 65 let slaví britská zpěvačka, basistka Kim Deal taky 65 let slaví britská zpěvačka, basistka Kim Deal taky bývalá basistka a spoluzakladatel slaví britská zpěvačka, basistka Kim Deal taky bývalá basistka a spoluzakladatel zpěvačka, basistka Kim Deal taky bývalá basistka a spoluzakladatelka kapely Pixies. Basistka Kim Deal taky bývalá basistka a spoluzakladatelka kapely Pixies.

0: při protiúčtu za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúřádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Tak děti, více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Kempovat můžeš i jinak z kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
4: A tak jsem pro tebe nachystal slevové tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň do mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno v Alza 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno v Ant. A nezapomeň do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se o půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce. Vybrat, vychutnat si.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Řetkvičky svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockový kulendárium. Rockový kulendárium.
1: Je středa 10. června a svátek.
0: Kulendárium.
1: Je středa 10. června a svátek. Dneska slaví Gita a Ota a Margita a svátek dneska slaví Gita a Ota a Margita a Gréta slaví Gita a Ota a Margita a Gréta.
2: Je.
1: A Ota a Margita a Gréta.
2: Je, Ota Harry.
1: Ota a Margita a Gréta.
2: Je, Ota Harryšů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Margita a Gréta.
2: Je, Ota Harryšů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Ota se asi nepíše... A Gréta.
2: Je, Ota Harryšů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Ota se asi nepíše s dvěma toče, že ty...
2: Je, Ota Harryšů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Ota se asi nepíše s dvěma toče, že ty ten se píše...
2: Ota Harryšů, zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Ota se asi nepíše s dvěma toče, že ty ten se píše...
2: Zdravíme.
1: Já nevím, jestli se... Ota se asi nepíše s dvěma toče, že ty ten se píše s dvěma... Se nepíše s dvěma toče, že ty ten se píše s dvěma toče.
3: Oni jsou víc jako variant vlastně těch otů.
1: Problém je... Jeden web říká, že má svátek Otta, druhý den říká, že má svátek Gita. Tak já. Je tak, že jeden web říká,

0: 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máte vlastní
1: dovna. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máte vlastní dodávku?
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máte vlastní dodávku? Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a včujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partner 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: Kurýra.cz. One by Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: CZ. One by Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 dej. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na prv od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodej. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La tropical, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
6: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Dos, tres.
6: Mix latino, bachata, salsa pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
6: Mix latino, bachata, salsa.
4: Un, dos, tres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels.
4: Un, dos, tres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La tropical.
6: Přihlaste se hned teď on. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La tropical.
6: Dance Heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás
6: hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude
6: na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás na
6: latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás se. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Učí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: My vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: No. Tančit.
4: Awarashar!
7: No to, že...
4: Šar!
7: No to, že seš mladý.

0: Song, který se jmenuje Opice. Song, který se jmenuje Opice, šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím i těm, který jdeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím i těm, který vypadají docela hezky.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Který vypadají docela hezky.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Docela hezky.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: No a za chvíli pro změnu muzika. No a za chvíli pro změnu muzika dáme si Davida Kolera a chci zas v tobě zpět. Pro změnu muzika dáme si Davida Kolera a chci zas v tobě zpět. Dobrý den. Dáme si Davida Kolera a chci zas v tobě zpět.
2: Dobrý den.
0: Davida Kolera a chci zas v tobě zpět.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a... Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídím.
2: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídím.
2: Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi.
2: Zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi.
2: Vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus.

Mladej projektant s mokrým diplomem ještě... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kr... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... To, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahrad... Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale... Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale... Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás... Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlost. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Jdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Honda přiváží ženy. www.projektantbudoucnosti.cz. Honda přiváží žhavou letní na projektantbudoucnosti.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybrid vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

času záleží. V červnu do Kanady? No jasně, v času záleží. V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým... V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu... V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. Ty? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se... Jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři... Referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna byli talent. A jejich tři kanadský partičky. Číslo jedna byli talent. A jejich albová trojka z roku... Číslo jedna byli talent. A jejich albová trojka z roku 2009. Číslo jedna byli talent. A jejich albová trojka z roku 2009. Jejich albová trojka z roku 2009. Albová trojka z roku 2009. Z roku 2009.

0: Dialog napsala v ústře práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog napsala kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog napsala v úterý v reakci na dopis kultury a zdravotnictví. Chce vést dialog napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády zdravotnictví. Chce vést dialog napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu chce vést dialog napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávku. Napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i tzv. Stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise banky i tzv. Stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v
1: Na dnešním meetingu v OSU se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
0: V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia. Stále se řeší nehoda ve Frýdku místku na ulici 8. pěšího. Stále se řeší nehoda ve Frýdku místku na ulici 8. pěšího pluku v Praze se bouralo na Kamické ulici a v Kolíně na Nebovické.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki 10 let. Více na Suzuki.cz.
3: Děkujeme za zprávy, Zuzko.

Dvojku mají Rush a její... Dvojku mají Rush a jejich... Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 19... Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. A jejich deska Signals z roku 1982. Deska Signals z roku 1982. 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel. Z roku 1991 od divočáků Vojvod.

0: Díky, Davide. Díky, Davide. David Koller. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin pup. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovým rozjezdu. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovým rozjezdu. Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovým rozjezdu. Snad vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovým rozjezdu. Snad sedmí v dnešním středečním rokovým rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snad středečním rokovým rozjezdu. Snad s náma chcete spát a rokovým rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snad nás máte rádi. Snad s náma chcete spát a snad nás máte rádi. Jako my vás, teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi.
1: Vyberte si rok.
0: Jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi.
1: Vyberte si rokový album na sobotní večer.
0: Rádi.
1: Vyberte si rokový album na

Děkujeme za zprávy, Zuzko. Teď už zase muzika, zase muzika. Green Day, Americký idiot. Americký idiot. Americký idiot.

0: Hlasujte. Hlasujte na našem webu Rokový rádio. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Rokový rádio CZ. Rok rádio. Je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Rok. Slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín, tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců. Barta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce a navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce kultury přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce kultury spravedlnosti a zdravotnictví zaměstnanců z úřadu s ministry práce kultury spravedlnosti a zdravotnictví chce vést dialog na z úřadu s ministry práce kultury spravedlnosti a zdravotnictví chce vést dialog

0: tweetů, že na tom Sharon a rodina chce jenom vydělat, že chce prostě Ozzyho ještě vozit po smrti jako opičku na gumě, že z toho chtějí vydělat peníze. Tak teďka Sharon na to odpověděla, že na tom, že z toho chtějí vydělat peníze, tak teďka Sharon na to odpověděla hejtrům jednak, až si teda samozřejmě vetknou svoje názory do kakaového domku. A kromě toho svoje názory do kakaového domku. A kromě toho řekla, že názory do kakaového domku. A kromě toho řekla, že nechce na tom vydělávat, že to je jenom tím, že prostě ta technologie jde dopředu a že Ozzy, než umřel, takže Ozzy, než umřel, tak když už na tom byl špatně, tak že se strašně bál, aby na ní lidi nezapomněli, že kromě té muziky, aby si jako na ní vzpomněli. Takže by byl pro, kdyby takhle mohl s lidma promluvit. No a jeho syn Jack k tomu ještě navíc dodal, že nepůjde o nějakou generativní AI. Jak Ozzy vypadal a na nějakých archivech fotek a videí a záznamů všeho.
1: No, a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus. No,
0: přesně tak, tak něčeho to platit musíš. Zase na druhou stranu, buďme upřímní, pokud chceš něco takového udělat a toho Ozzyho potom někam vozit, tak to není zadarmo.
1: Každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že skalní fanoušci to jistě ocení.
0: Já bych si s ním šel popovídat.
2: Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Hello, Ozzy.

0: Green Day, American Idiot na Rock Radio. Green Day, American Idiot na Rock Radio 6 hodin a 36 minut. Je středa. Tvůj oblíbený American Idiot na Rock Radio 6 hodin a 36 minut. Je středa. Tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: Na Rock Radio 6 hodin a 36 minut. Je středa. Tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: 6 hodin a 36 minut. Je středa. Tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbený. Je středa. Tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbená. Tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš. A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne. Oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama, Cobaina, no nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama, možná Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama, možná už, že...
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama, možná už, že je v plánu. Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama, možná už, že je v plánu. Před nedávnem, před 14 dnama, možná už, že je v plánu. Že by Sharon v dávném, před 14 dnama, možná už, že je v plánu. Že by Sharon vozila, dnama, možná už, že je v plánu. Že by Sharon vozila, vytvoř, že je v plánu. Že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomoc je v plánu, že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI, že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI, někde Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI, někde na obrazovkách, a že by si s ním mohla vytvořenýho Ozzyho pomocí AI, někde na obrazovkách, a že by si s ním mohla Ozzyho pomocí AI, někde na obrazovkách, a že by si s ním mohla někde zajet nějaký AI někde na obrazovkách, a že by si s ním mohla někde si zajet nějaký města, si s ním popovídat a on by odpovídal na on by odpovídal na základě Ozzyho názoru a Ozzyho hlasem a jsou to tak jako ksichtil. Prej se na tohleto rozhodnutí snesla obrovská vlna hejtů.

0: I'm Danda from Czech Republic. Nice to meet. Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Nice to meet you, Matthew.
1: Hele, jako nejsem
0: Would
1: úplně...
0: Would you talk with me?
1: Nejsem úplně nejlepší... Hele, jako nejsem
0: Would
1: úplně...
0: Would you talk with me?
1: Nejsem úplně nejlepší angličtina a rozhodně... Nejsem úplně nejlepší angličtina a rozhodně nemluvím jako indická podpora někde. Nejsem úplně nejlepší angličtina a rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
0: Dobře, tak pro...
1: Nejlepší angličtina a rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
0: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit.
1: A rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
0: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit.
1: Mluvím jako indická podpora někde IT.
0: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit.
1: Indická podpora někde IT.
0: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit.
1: IT.
0: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit.
1: No tak doufejme, že přijede Ozzy.
0: Jsem tě nechtěla urazit.
1: No tak doufejme, že přijede Ozzy Krám, že někde na Václaváku zjistí. No tak doufejme, že přijede Ozzy Krám, že někde na Václaváku zjistí. No tak doufejme, že přijede Ozzy Krám, že někde na Václaváku zjistí. No tak doufejme, že přijede Ozzy Krám, že někde na Václaváku si s ním pokecáme v nějakém nákupáči.
0: Dobře, já půjdu s
1: tebou. Že přijede Ozzy Krám, že někde na Václaváku si s ním pokecáme v nějakém nákupáči.
0: Dobře, já půjdu s tebou.
1: Jo. Krám, že někde na Václaváku si s ním pokecáme v nějakém nákupáči.
0: Dobře, já půjdu s tebou.
1: Jo, za $2. Jo, za $2. Budem.
0: Aj 3 bych mu dala.
1: Aj 3, dobře. Tak Ozzy, těšíme se na. Budem.
0: Aj 3 bych mu dala.
1: Aj 3, dobře. Tak Ozzy, těšíme se na tebe. A za chvíli budem.
0: Aj 3 bych mu dala.
1: Aj 3, dobře. Tak Ozzy, těšíme se na tebe a za chvíli si dáme, těšíme se na tebe a za chvíli si dáme terapii, Miro, ještě že je tak, Miro, ještě že je tak, ten AI nepotřebuje a jeho IG je pohoda. AI nepotřebuje a jeho IG je pohoda.
2: Co mají? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Káři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu, přestor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Víc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 490. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Parťák už od 499 tisíc bez DPH. 499 tisíc bez DPH.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
2: 9 tisíc bez DPH.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu.
2: Bez DPH.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je base... 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp Apocalypse metalu a přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death. Přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a Fest 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. s tebou Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve SPA Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí 24. až 27. června ve spáleném pořičí a nebo vyraž na Bejzeny na otočku jedu až 27. června ve spáleném pořičí a nebo vyraž na Bejzeny na otočku jedu 27. června ve spáleném pořičí a nebo vyraž na Bejzeny na otočku jedu 27. pro jednotlivce spálným pořičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce. Bejzeny na otočku. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin.
3: Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest. Mediálně podporuje.
3: Pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest. Mediálně podporuje rok.
3: Prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest. Mediálně podporuje rok.

0: Rock Radio 24.
1: Bazin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Chráním tvůj domov.
1: Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Chráním tvůj domov.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Chráním tvůj domov před
1: Rock je slušná muzika.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry.
1: Slušná muzika.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. Jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo mrazům? A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu.
2: Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu.
2: Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji z...
2: Roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji z... Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více i komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška. A takže...
4: Liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. Takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. Běžku. Mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. Mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. Mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju. Všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu.
5: Nás doma. I moje hračky. Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. V milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie.
6: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie.
6: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie.
6: I každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
6: Maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Svět není jen samé slunce. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na které to. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Rozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Nejlevnější Pneu.cz.
9: Potisk trička, byla bel CZ. Rata, potisk trička, byla bel CZ. Potisk trička, potisk

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozbíje.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch ne...
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nej...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem...
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma...
2: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která...
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
1: Nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé... Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky... Máme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky... Nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.li a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický peč.
3: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrn.
3: To se vyplatí.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA. Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte. Startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo. Pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1000 celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Angry Birds Kosmetics.
4: Prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Angry Birds Kosmetics.
4: E-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Angry Birds Kosmetics, co má koule.
4: ETA, tady je doma.
5: Angry Birds Kosmetika, co má koule.
4: Ty je doma.
5: Angry Birds Kosmetika, co má koule. Koule. Angry Birds. Lousy vůně pod i spore. Koule. Angry Birds. Lousy vůně pod i spore. Kža. Angry Birds. Lousy vůně pod i spore. Kža. Žádný keci funkční věci. Birds. Lousy vůně pod i spore. Kža. Žádný keci funkční věci. Anagry. BRDS.cz S.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě ne 25 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš

3 dny na vrácení v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Rock Radio CZ.

Nemusíš randit s modelkama, abys byl. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: co se nevešlo do... Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa, Zuzky je nám...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa, Zuzky je nám třeba...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa, Zuzky je nám...
0: Jo. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa, Zuzky je nám třeba...
2: Policie zatkla muže, který měl předstívat Downův syndrom, aby zmanipuloval pečovatelku muže, který měl předstívat Downův syndrom, aby zmanipuloval pečovatelky k tomu, aby ho kut Downův syndrom, aby zmanipuloval pečovatelky k tomu, aby ho koup syndrom, aby zmanipuloval pečovatelky k tomu, aby ho koupali a starali se o něj.
3: Honza hned říkal, že něco takového plánuje taky.
2: Starali se o něj.
3: Honza hned říkal, že něco takového plánuje taky. Prý, myslíte, že mě za to zavřou, nebo ne?
4: Já bych už...
3: Já bych
4: ušetřil, tak když už holky nedávají na masážích slevenky, tak aspoň tohle je dobrý.
3: Tak jako když jsme viděli ty magory, co se převlíkali za medvědy kvůli pojistným podvodům,
2: To nám jde vždycky, jak jde o citlivá témata, my tři jsme ta správná trojka.
5: To zase bude správná.
4: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom letom chtěl zpívat.
3: Tak my se tě snažíme ochránit.
2: Běhne a zmizí, ale na těch sítích to visí už věčně, víš, tak my se tě snažíme ochránit.

0: ochránit, Honzíku.
1: Počkej, ale...
0: Těch sítích to vysí už věčně, víš, tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul.
0: Ale... Už věčně, víš, tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, ale zmizel, on normálně zahrál.
0: Tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, ale zmizel, on normálně zahrál, a nějaká tam se posadila, pak.
0: My se snažíme ochránit, Honzíku.
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, ale zmizel, on normálně zahrál, a nějaká tam se proběhnul, ale zmizel, on normálně zahrál, a nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec.
0: Já myslím, že sestřičky nebyly až tak moc, jako, že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byly tři sestřičky, nebyly až tak moc, jako, že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik, byly až tak moc, jako, že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jak bylo třeba... Jo,
0: 70 plus.
2: Tak měl týpek dost...
0: 70 plus.
2: Tak měl týpek dost divný choutky.
0: Taká garantí koupel.
2: Tak měl týpek dost divný choutky.
0: Taká garantí koupel. No, tak
1: takže s čím to uzavřeme?
0: Tím, že...
2: Týpek dost divný choutky.
0: Taká garantí koupel. No, tak
1: takže s čím to uzavřeme?
0: Tím, že ty to nedělej, prosím tě. Nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme Rammsteiny.
1: Já si myslím, že to bylo chytrý. Mě se to...
0: Nedělej, prosím tě. Nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme Rammsteiny.
1: Já si myslím, že to bylo chytrý, mě se to líbí.
0: Nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme Rammsteiny.
1: Já si myslím, že to bylo chytrý, mě se to líbí.
0: A teď si dáme Rammsteiny.
1: Já si myslím, že to bylo chytrý, mě se to líbí. Myslím, že to bylo chytrý, mě se to líbí.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout. Vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout. Povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojišťovat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ, pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením, můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat, 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat, 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
1: Uvažujete o novém
0: Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Povolením srovnávat.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Využnávat.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělá Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sport. Každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Víc režimem. Více na Vaillant.cz.
2: V kuchyni, v obýváku, na záku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku na chodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Tatárte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. V mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Tatárt vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákup.
3: Vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy.
3: Ano, Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy.
3: Ano, Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy.
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřených slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování. Spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu...

0: skladem a rychlé předání. Více na auto zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za Uflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý lový londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland. 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia ne... www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu. Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku před sedmou hodinou. Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku před sedmou hodinou raní. A my jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku před sedmou hodinou raní.
1: A my jsme
0: Rock Rádiu minutku před sedmou hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme si zprávy. A my jsme BD a dáme si zprávy.
2: Tak co koupel?
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
2: Tak co koupelna, hotová?
1: A dáme si zprávy.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
1: Zprávy.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový. Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co větrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne.
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné.

0: vesmírnou stanici ISS Bky. Česká orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS byla by měla přispět k poznatkům, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají i od kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají i otázce záření astronauti během svých misí vstřebávají i otázce přeměny oxidu uhličitého astronauti během svých misí vstřebávají i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a během svých misí vstřebávají i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík bávají i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostředí i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostřednictvím řas. Vyplývá oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostřednictvím řas. Vyplývá to z materiálu Akademie věd na kyslík a biomasu prostřednictvím řas. Vyplývá to z materiálu Akademasu prostřednictvím řas. Vyplývá to z materiálu Akademie věd České republiky. Tým řas. Vyplývá to z materiálu Akademie věd České republiky. Spojené státy dokončily vyplývá to z materiálu Akademie věd České republiky. Spojené státy dokončily odvetné údery materiálu Akademie věd České republiky. Spojené státy dokončily odvetné údery na republiky. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku nad
1: Dnes nad ránem to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Teniska Barbora zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1 nad Renatou Sarasuavovou z Mexika.
2: Rock Radio počasí. Rock Radio počasí.
1: Dneska bude převažovat za
2: Rock Radio počasí.
1: Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm.
2: Rock Radio počasí.
1: Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech čekáme na řadě míst přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Mám 14 až 19 stupni Celsia.

0: Rádio. Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Armáda by letos Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů univerzity. Mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů univerzity obrany a 420 vojáků z povolání, včetně nových studentů univerzity obrany a 420 příslušníků z povolání, včetně nových studentů univerzity obrany a 420 příslušníků a včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda 420 příslušníků aktivních záloh. Přes 25 tisíc příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 25 tisíc vojáků z povolání aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 25 tisíc vojáků z povolání a víc než 5 tisíc příslušníků aktivní zálohy. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních priorit. Česká orbitální mise na mezinárodní vesmírnou do nové techniky. Česká orbitální mise na mezinárodní

0: Mami, stupně Celsia.
1: Mami, proč máme všechno? Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí.
1: Proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče. Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
3: Každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
4: Maličkosti. Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Život.
6: Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 75.
6: Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru a pozor. D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru a pozor si dejte to ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati.
7: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc vše. Všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
6: Rokovej rozjezd.
8: Dobré ráno, čumáci.
9: Ať máte hodně energie.
6: Rokovej rozjezd.
8: Dobré ráno, čumáci.
9: Ať máte hodně energie a nejste dole neboli a.
8: Dobré ráno, čumáci.
9: Ať máte hodně energie a nejste dole neboli.
8: Dobré ráno, čumáci.
9: Ať máte hodně energie a nejste dole neboli anglicky.
8: Ano, čumáci.
9: Ať máte hodně energie a nejste dole neboli anglicky down vám přehonzí. Ať máte hodně energie a nejste dole neboli anglicky down vám přehonzá.
10: Anabel.
0: A Zuzka.
9: Ať máte hodně energie a nejste dole neboli anglicky down vám přehonzá.
10: Anabel.
0: A Zuzka.
9: Hodně energie a nejste dole neboli anglicky down vám přehonzá.
10: Anabel.
0: A Zuzka.
9: 4 minuty po nejste dole neboli anglicky down vám přehonzá.
10: Anabel.
0: A Zuzka.
9: 4 minuty po 7 ve středu 10. Boli anglicky down vám přehonzá.
10: Anabel.
0: A Zuzka.
9: 4 minuty po 7 ve středu 10. down vám přehonzá.
10: Anabel.
0: A Zuzka.
9: 4 minuty po 7 ve středu 10. za.
10: Anabel.
0: A Zuzka.
9: 4 minuty po 7 ve středu 10. června. Přátelé.
0: Zuzka.
9: 4 minuty po 7 ve středu 10. června. Přátelé kapely Forest Jump Kamil 10. června. Přátelé kapely Forest Jump Kamil Střihavka 10. června. Přátelé kapely Forest Jump Kamil Střihavka je Akronek a Olbent Lucie června. Přátelé kapely Forest Jump Kamil Střihavka je Akronek a Olbent Lucie Valdagang Gatecrasher Koblížci Panoptiko Škvor. To nejsou kapely, které budeme hrát teď, ale
10: kapely, které můžete vidět na Vezuf Festu a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to festu a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat popůl zvedejte jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat popůl zvedejte telefon, připište se ještě zhruba 30 minut na to si napsat popůl zvedejte telefon, připište se samozřejmě jenom vaše telefonní číslo.
9: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy.
11: Tam nebyla tři sestry a jejich sovy v mazutu.

vraceli cestou... A když jsme se vraceli cestou domů, tak... A když jsme se vraceli cestou domů, a když jsme se vraceli cestou domů, tak jsme viděli dřevo... A když jsme se vraceli cestou domů, tak jsme viděli dřevorubce, jak porážej strom. A ten strom plakal. A ten strom plakal. Plakal.

0: 10 minut po 7 dohrávají na Rock Radio Rasmus a jejich pecka z roku 2003. Po 7 dohrávají na Rock Radio Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela na Rock Radio Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela Rasmus. Finská kapela Rasmus loni vydala 12. září nový album. Rasmus loni vydala 12. září nový album Weirdo. Nový album Weirdo. Weirdo, jak se to přeloží česky? Divňák. Weirdo. Weirdo, jak se to přeloží česky? Divňák. Aby jsme Weirdo, jak se to přeloží česky? Divňák. Aby jsme navázali na přeloží česky? Divňák. Aby jsme navázali na divňák. Aby jsme navázali na vstup před sedmou, tak kapela...
1: A ty jsi tež taky divňák, můj milovaný.
0: Děkovala.
1: Tež taky divňák, můj milovaný.
0: Děkovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor...
1: Ak, můj milovaný.
0: Děkovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor, dorazej... Děkovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor, dorazej do Vizovic. Kapela jede tur po Evropě a pozor, dorazej do Vizovic. Ne teda na Slivku, ale v pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Slivku, ale v pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. V pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. V rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou pro Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat v Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v doufám, že ještě jsou v prodeji, tak se může vejít, jsou. Tak se můžete podívat a případně si už v prodeji, tak se může vejít, jsou. Tak se můžete podívat a případně si užít nový pecky. Ty jsi, moje bývalá jedna je bezmezně milovala.
1: Mm-hmm.
0: To bylo
1: jak
0: až
1: moc bezmezně.
0: Bývalá jedna je bezmezně milovala.
1: Mm-hmm.
0: To bylo
1: jak
0: až
1: moc bezmezně.
0: Je bezmezně milovala.
1: Mm-hmm.
0: To bylo
1: jak
0: až
1: moc bezmezně. Až ti to vadilo.
0: Teo, milovala.
1: Mm-hmm.
0: To bylo
1: jak
0: až
1: moc bezmezně. Až ti to vadilo.
0: Teo, jako to bylo
1: jak
0: až
1: moc bezmezně. Až ti to vadilo.
0: Teo, jako tak bezmezně.
1: Moc bezmezně. Až ti to vadilo.
0: Teo, jako tak bezmezně, že mi
1: až ti to vadilo.
0: Teo, jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku.
1: Až ti to vadilo.
0: Teo, jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska. Teo, jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska, ale jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska, a letíš. Bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska, a letíš tam a jedeš před barák, kde bydlí ten zpěvák a koukáš, jestli nepůjde ven.
1: Aha, tak to už trošku hraničí.
0: Před barák, kde bydlí ten zpěvák a koukáš, jestli nepůjde ven.
1: Aha, tak to už trošku hraničí s jistou.
0: Bydlí ten zpěvák a koukáš, jestli nepůjde ven.
1: Aha, tak to už trošku hraničí.
0: Koukáš, jestli nepůjde ven.
1: Aha, tak to už trošku hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak to už trošku hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že?
0: Ne, byla hodná.
1: Hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že?
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak s poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že?
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak to
0: byla, byla dobrá.
1: Dobrá byla, vařila, dobrá byla, tak co už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapel.
1: Dobrá byla, tak co už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak
1: dobrá byla, tak co už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters.
1: Už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No, Metika.
1: Nejezděte jim před barák.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No, Metika.
1: Nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No, Metika.
1: Nejezděte jim před barák, prosím vás. Barák, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli
1: když
0: tady třeba.
1: Masters, ale tak. Co už.
0: Ale zase tak, kdyby bydleli
1: když
0: tady třeba.
1: Masters, ale tak. Co už.
0: No nic, jdeme se tak, kdyby bydleli tady
1: masters,
0: třeba.
1: Ale tak. Co už.
0: No nic, jdeme se další muziku. Teď už tak.
1: Co už.
0: No nic, jdeme se další muziku. Teď už Bon Jovi. You give love.
1: A... Co už.
0: No nic, jdeme se další muziku. Teď už Bon Jovi. You give love a bad name.

0: Dnes další muziku, teď už Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ty muziku, teď už Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ty dáváš lásce, špatný jméno. Ano. Na Rock Rádiu. Dáváš lásce špatný jméno. Ano. Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď. Lásce špatný jméno.
1: Ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Vezmeš si mě.
1: Ano.
0: Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Vezmeš si mě.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Vezmeš si mě.
1: Ano. Ano.
0: Vezmeš si mě.
1: Ano.
0: Vezmeš si mě.
1: Ano.

0: Pokud je chcete, stačí, abyste se vyblejskli
1: z penů.
0: Pokud je chcete, stačí, abyste se vyblejskli se svojí partičkou, s kterou tyhle ty festiáky. Pokud je chcete, stačí, abyste se vyblejskli se svojí partičkou, s kterou tyhle ty festiáky. Chcete, stačí, abyste se vyblejskli se svojí partičkou, s kterou tyhle ty festiáky. Obrážíte, klade nám tuhle tu unikátní fotku na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a to nejdíl do fotku na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a to nejdíl do zítřejších e-mail studio@rokovieradio.cz a to nejdíl do zítřejších čtvrtečních@rokovieradio.cz a to nejdíl do zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak
0: CZ a to nejdíl do zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak v pátek teda
0: nejdíl do zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí. Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opušť smutný.
0: Ne.
1: Příkonečně tady bude klid jeden den. No, takže Honzíček to tak.
0: Ne.
1: Příkonečně tady bude klid jeden den. No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám. Příkonečně tady bude klid jeden den. No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem a buď. Takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem a buďte samozřejmě originální, vtipný. Pošlete v pátek vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem a buďte samozřejmě originální, vtipný. Pošlete snímek a držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší.
1: Držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a jdeme dál. Škvoři.
1: Pokřivený pohled.
0: Jdeme dál. Škvoři.
1: Pokřivený pohled.
2: Kup si auto v direkt.
1: Pokřivený pohled.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
1: I pohled.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou na Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídkou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Club 1000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Hor. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení. Najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. Direct po vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce. Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů. Topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vaše
5: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity.

0: Nieme tady u toho stojí. Stojíme, povídáme si a najednou ticho. Přátelé, jako v hrobě.
1: Byli Battle Bees UR, který dohráli, nevíme kdy.
0: Vídáme si a najednou ticho. Přátelé, jako v hrobě.
1: Byli Battle Bees UR, který dohráli, nevíme kdy.
0: Před 10 minutami najednou ticho. Přátelé, jako v hrobě.
1: Byli Battle Bees UR, který dohráli, nevíme kdy.
0: Před 10 minutami 19 minut.
1: Jako v hrobě. Byli Battle Bees UR, který dohráli, nevíme kdy.
0: Před 10 minutami 19 minut.
1: Byli Battle Bees UR, který dohráli, nevíme kdy.
0: Před 10 minutami 19 minut.
1: Doufám, že nám nepadli vysílače.
0: Stavné.
1: No nic, přátelé, doufám, že nám nepadli vysílače.
0: Stavné.
1: No nic, přátelé, padli vysílače.
0: Stavné.
1: No nic, přátelé, čeká nás další roky.
0: Stavné.
1: No nic, přátelé, čeká nás další rokin, pátek, sobota. Spousta kapel a další rokin, pátek, sobota. Spousta kapel a samozřejmě pátek, sobota. Spousta kapel a samozřejmě v sobotu taky náš sobota. Spousta kapel a samozřejmě v sobotu taky náš rock rádiovej tým. Náš rock rádiovej tým a na obou zastávkách tady naše sličná Anabel.
0: Ano, budu přejíždět.
1: Na obou zastávkách tady naše sličná Anabel.
0: Ano, budu přejíždět z Ostravy do Moravského.
1: Sličná Anabel.
0: Ano, budu přejíždět z Ostravy do Moravského Krumlova, takže to bude velmi výživný. Takže to bude velmi výživný víkend. Každopádně, jak už jsme říkali, v pátek Ostrava, v sobotu. Jak už jsme říkali, v pátek Ostrava, v sobotu Moravský Krumlov s celým naším týmem, bude tam rock rádiový stánek. V pátek Ostrava, v sobotu Moravský Krumlov s celým naším týmem, bude tam rock rádiový stánek, vy si tam můžete celým naším týmem, bude tam rock rádiový stánek, vy si tam můžete koupit merch, vzít si různé upomínkové předměty, bude tam rock rádiový stánek, vy si tam můžete koupit merch, vzít si různé upomínkové předměty, samolepky, kondomy a tak dál, ale každopádně proč to říkáme, pro jednoho z vás předměty, samolepky, kondomy a tak dál, ale každopádně proč to říkáme pro jednotky, kondomy a tak dál, ale každopádně proč to říkáme pro jednoho z vás máme na sobotní zastávku. Páně, proč to říkáme pro jednoho z vás máme na sobotní zastávku do Moravského Krumlova 10 lupenů. Říkáme pro jednoho z vás máme na sobotní zastávku do Moravského Krumlova 10 lupenů.

0: rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Regbyty, opět domov.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Regbyty, domov.
0: Více informací na regbyty.cz.
1: Regbyty, záruka kvality.
0: Informací na regbyty.cz.
1: Regbyty, záruka kvality.
0: Regbyty.cz.
1: Regbyty, záruka kvality.
0: .cz.
1: Regbyty, záruka kvality. Ty, záruka kvality.
2: Věda.
1: Kvality.
2: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na kvice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
1: Vidím.
2: Být hrdí.
3: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
3: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
1: Co?
3: Let balónem.
1: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
1: Co?
3: Let balónem. Let balónem. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočetný rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií
3: a počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný.
3: Můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás
1: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně.
1: Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se nepnutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte,
3: každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou.
1: Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a
1: možností. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
1: Ním může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za
1: tak zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je
3: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: CZ. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
5: A co? Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
5: A co SSB?
1: SSB? SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora,
1: bonusy. B? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaké SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy.
5: Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let.

0: Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční až 5,3%. Buřinka.cz. Když uvidíte 5,3%. Buřinka.cz. Když uvidíte Albert neporazit. Buřinka.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřovatelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kyší nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 70 D. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. Za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, 69,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za... A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 20. Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert, 50. Albert, dle srovnání k 3.6. Albert, dle srovnání k 3.6. Dle srovnání k 3.6. 6.
1: Milí čtenáři, ve starém písku... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosku... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích, obcích, opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava! A tava!
3: Přichází Vinetu. Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení. Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrné divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 před na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení. Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten. Očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací.
1: Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.
1: Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.
1: Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Nebo v síti ticket na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Nebo v síti ticket portál.
4: Dobrý den.
3: Městečko.cz. Nebo v síti ticket portál.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při mimořádné akční ceny. Akce platí pouze do 26. června proti účtu vašeho stávajícího vozu. Nečekejte na dodávky dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Sťák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Sťák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stejí přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s všemi hvězdami světového roku. To nejlepší z festi světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Stage v dabu. Rock Radio, co se... Rock Radio, co se děje? Děje.
1: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády... Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent... Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na 20. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod včetně zákazu dovozu sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod včetně zákazu dovozu ruských a bioetiku, obchod včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské banky i takzvanou stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund. Po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund. Vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další stav, jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešní meeting dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešní meetingu v hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešní meetingu v Oslu diamantové lize. Na dnešní meetingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
0: Rock Radio počasí. Rock Radio počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm.
0: Rock Radio počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku.
0: Počasí.
1: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejší. Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou i trvalejším.

0: severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou podní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Rock Radio. Pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Rock Radio. Doprava. Celsia. Rock Radio. Doprava. Na D6 se stále řeší... Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 75. Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. Stále řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. Ve Zlíně směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. Ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše kilometru. Ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati, tam se srazily dva osobáky. A kilometru. Ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati, tam se srazily dva osobáky. A ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati, tam se srazily dva osobáky a vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Veveří, kde tramvaj srazila chodce.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: BMW.

0: Štilec a jejich Monster neboli Obluda minutu po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli...
2: Poctivej český festák. Poctivej český festák.

0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Je to moc.
1: Mobily 2x2.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky.
0: Ano, 6.
1: Nebo? To je moc?
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky.
2: Nirkarna.cz. Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky.cz. Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a... Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na ta nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku.
2: Náš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte.
2: CZ.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, irská whisky žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí whisky žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor, Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Atención!
3: Za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Atención!
3: Jen až do 16. června. Kaufland.
4: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane.
4: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
3: Rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
3: Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve za rok máte šanci.
4: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz nový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte vší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si konečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný Latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. CZ.
4: La Tropical.
3: La Tropical. Jedinečný taneční.
4: La Tropical.
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu. Kal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Svět
3: není. Pěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Svět není jen samé.
3: Kapacita kurzu je omezena.
5: Svět není jen samé slunce a duha. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatik. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcatce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Jsou pneumatiky, na kterých si

0: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
1: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete, a polovinko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Jaké pantofle a kabelku na
2: rozvozují del?
3: Jaké

0: Pink Floyd. Pink Floyd, another break in the wall. Pink Floyd, another break in the wall. Pink Floyd, another break in the wall. Další cihla ze zdi. Pink Floyd, another break in the wall. Další cihla ze zdi pryč. Another break in the wall. Další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 30. Wall, další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37. Další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Máme středu. Čeho? Června. A protože...
1: Je červen, ano.
0: Ano, je červen. A protože je červen. A protože je středa, tak si pojďme rozdat další dva lístky. Čtyři lístky, sakra. Tak si pojďme rozdat další dva lístky. Čtyři lístky, sakra. Se to nenaučím. Na Vesuv Fest. Další dva lístky. Čtyři lístky, sakra. Se to nenaučím. Na Vesuv Fest.
1: Ale je to...
0: Na Vesuv Fest.
1: Ale je to dvakrát dva.
0: Ano, šest.
1: Nebo? To je moc. Ale je to dvakrát dva.

0: e-obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná hned i v kamenných prodejnách e-obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan e-obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodnění. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun s odměním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan Arma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Jedinečná
0: na Nissan.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní...
0: Z.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. 9,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak to mám?
1: Tetadrogerie.cz.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zásluha. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Poslouchej motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která... Nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů... Spedit.cz/kariéra.

0: nebo na radia.cz. Rok
1: Radio. A v 7 hodin na 40 minut jsme zpátky. A na telefonu je Vladimír z Prostějova.
2: Ano.
1: Výborně, ahoj, dobré ráno.
3: Tak my jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci.
1: Doufám, jsi na operačním sále, seš chirurg, teďka ti tam leží pacient třeba, nebo tak?
3: No, to vyloženě ne, ale je to náročný.
1: Nebudeme to zveřejňovat. Vladimír zřejmě krade. Vladimír zřejmě krade. Každopádně prosím tě, lístky do suchýho. Na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři a máš je úplně zadarmo. Takže je krás nemusíš. A mě zajímá, koho vezmeš sebou.
2: No určitě vezmu můj pytel, který má dostat jeho
1: sebou.

0: určitě bych tomu vypítal pěti, která má dostatky odpočtěná narozeniny. Vypítal pěti, která má dostatky odpočtěná narozeniny. Takže to bude krásný dárek. Která má dostatky odpočtěná narozeniny. Takže to bude krásný dárek pro nich. Dostatky odpočtěná narozeniny. Takže to bude krásný dárek pro nich. Krásný dárek pro nich.
1: Staří známý, trošku nám vypadá, váš čevač, máš nějaký podezřelý signál.
2: Takže střelíš na bázoši, ty zbylý dva.
1: Nějaký podezřelý signál.
2: Takže střelíš na bázoši, ty zbylý dva. Takže střelíš na bázoši, ty zbylý dva.
3: Je nám to jasný.
2: Střelíš na bázoši, ty zbylý dva.
3: Každopádně
2: z toho moc užijte i takhle se starýma rockerama, takže myslím, že tam je pár kapelek, na který je se těšit určitě.
1: Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě díl zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si to a čau.
2: Díky moc, čau.
4: Na rock rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: No a teď už tvůj oblíbenec. Aleš Brichten.
2: Superhero.

Nemusíš bejt rebelka. Nemusíš bejt rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš bejt rebelka, abys byla rockerka. Rock je... Nemusíš bejt rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš bejt rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro...

0: narazil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začaly jezdit motokrosové závody. A postupně se město stalo jedním z tří. To se v Sedlčanech začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. Ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh sedlčanský.
1: Rock Rádio Motokeci.

0: Brothers. Brothers of Brothers of Metal. Brothers of Metal. Bratři v železě. Brothers of Metal. Bratři v železe. Brothers of Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas of Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut před 8. Leze. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí...
0: A Kaunas Dagas na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel...
0: Kaunas na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček
0: Marcel... 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokeci...
0: Před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokeci...
2: Moto...
1: Teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokeci...
2: Motokeci.
1: Náš strýček Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo po...
2: Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal... Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků byl... Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků byl z Jelčan a ze Sedlčan. Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo... Používal dvou přívlastků byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo... byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší pan Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší pan ze Sedlčan. Druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné, to se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné, dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení Krčín. Spojení Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit. Začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyli obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se kázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu. Nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 19. Tento tvář...

0: Dový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizace.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkov.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně.
0: Press.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Ne.
1: Press. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v
1: servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladí obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí.
1: Dejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: A zadní jsou tady.
0: Klimaexpress.cz.
2: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily, kódy na tisíce produktů, zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%, a nezapomeň, do půlnoci objednáš, opět až 30%, a nezapomeň, do půlnoci objednáš, procent, a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, máš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Utrhnout máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Utrhnout.
2: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit,
2: před slevovými kódy na Alza.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit,
2: na Alza.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: Kou.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Kou. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory.
3: Žlutý. Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané,
3: více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané,
3: druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90.
3: Zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Brambory, žluté rané, kilo za 21,90.
3: A
4: řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Kvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
3: Čerstvé jako
4: za 7,90. Až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
3: Kauflandu.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidá. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu. Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo 75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 50 gramů za novou běžnou cenu.

0: 29,90. V Lidlu jsou další ceny za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 9,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
0: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
0: Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Platí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úspěšné dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezdinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Potřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď
3: od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid
3: 7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalov. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr
4: tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super.
4: Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úspor.
4: Hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných tech. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, teď světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Super úsporných technologiích. BYD.com. Technologiích. BYD.com.
5: Nejvyšší čas
3: na... .com.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. O na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Do CZ.

0: a jejich Power na Rock Radio minutku před osmou. Halloween a jejich Power na Rock Radio minutku před osmou hodinou raní. Je středa.
1: Ano.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách, zachovejte ledový klid.
2: Klima Express.

Opozice Svetlana Tsichanovská. V programu má se zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Svetlana Tsichanovská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou Senátu Milošem Vystrča. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Ministr školství Robert Plaga to napsal ředitelům škol. Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů Unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Rok Rádio Počasí. Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším, v severozápadní polovině Čech, Moravě a ve Slezsku i trvalejším, v severozápadní

0: V západní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přeháňky. Trvalejším v severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rok. Rock Radio. Rockovej rok. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Pěknou středu pracovního. Dobře, Honza.
3: Anabel.
0: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu 10.
0: Bel. A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu 10. června. Máme před sebou 8 ve středu 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
3: Ano, a v něm
2: 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
3: Ano, a v něm hospodský kvíz.
2: Už 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
3: Ano, a v něm hospodský kvíz.
2: Máme před sebou poslední hodinku.
3: Ano, a v něm hospodský kvíz.
2: Už po 8:30.
3: Jubí. Ano, a v něm hospodský kvíz.
2: Už po 8:30.
3: Jubí.
2: Dneska bude zase speciální, protože...
3: Jubí.
2: Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil já. Tak se těšíme, jak moc speciální... Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil já. Tak se těšíme, jak moc speciální bude. Se speciální, protože jsem ho připravil já. Tak se těšíme, jak moc speciální bude. Protože jsem ho připravil já, tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahraju.

0: holky, tak se připravil já, tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete já, tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moc vybrat, kterou z nich víme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moc vybrat, kterou z nich dneska natřete. Vybrat, kterou z nich dneska natřete.
1: Ano.
0: Zuzka už se tak těší.
1: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak.
0: Z nich dneska natřete.
1: Ano.
0: Zuzka už se tak těší.
1: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně, že proto nadšený
0: ví. A natřete.
1: Ano.
0: Zuzka už se tak
1: vyberte
0: těší.
1: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně, že proto nadšený výraz. Nadšeně, že proto nadšený výraz.
2: Já už omdlívám tady. Ale minule jsem byla já, takže já si omdlívám tady. Ale minule jsem byla já, takže
0: já bych
2: si myslím.
0: Já bych to dal jako vám oběma.
2: No super.
0: Myslím, že by.
2: Ale minule jsem byla já, takže
0: já bych to dal jako vám oběma.
2: No super.
0: Myslím, že by to bylo nejhezčí, já se aspoň.
2: Já
0: bych to dal jako vám oběma.
2: No super.
0: Myslím, že by to bylo nejhezčí, já se aspoň. Dal jako vám oběma.
2: No super.
0: Myslím, že by to bylo nejhezčí. Já se aspoň povolím. No a teď už si dáme. Bylo nejhezčí, já se aspoň povolím. No a teď už si dáme muziku.
1: Škorpíci.
0: The best. Aspoň povolím. No a teď už si dáme muziku.
1: Škorpíci.
0: The best is yet to come. No a teď už si dáme muziku.
1: Škorpíci.
0: The best is yet to come. Teď už si dáme muziku.
1: Škorpíci.
0: The best is yet to come.
1: Škorpíci.
0: The best is yet to come. The best is yet to come.
3: Rock Radio.
0: Come.
3: Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Česko dnes... Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské

0: Bys čekal, že to bude pohodička i v publiku, ale ne, čověče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit. Čekaj v publiku, ale ne, čověče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit. Ne, čověče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit. Tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní kordony. Takovej bordel a začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní kordony a že museli do toho kotle naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý.
0: Museli do toho kotle naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle tle naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na...
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten se...
1: Dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn. No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní jako i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyhrávali a to i čovali v hraní, jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje. Jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje. Dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou
0: a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci.
0: Přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správné.
0: Údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správné.
0: Na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrou. Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrou koncert. To jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když
1: kluci je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně
1: že mají srdce na správném místě a odehrou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako
1: a odehrou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako art rocker, že? Když seš prostě takováhle pohodička.
1: Koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako art rocker, že? Když seš prostě takováhle pohodička.
1: Všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako art rocker, že? Když seš prostě takováhle pohodička. Prostě takováhle pohodička. Tak mě. Přesto slzák nic,
1: mě
0: boje.
1: Se to líbí.
0: Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jedlák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to, je,
1: to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jedlák nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jedlák.
1: Mrtví lidi pod pódiem.
0: Nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jdi
1: mrtví
0: domů.
1: Lidi pod pódiem, pohodička, rajme.
0: No, odehraj si to a jdi
1: mrtví
0: domů.
1: Lidi pod pódiem, pohodička, rajme dál, ale kucí nic ne... Pod pódiem, pohodička, rajme dál, ale kucí nic nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež bysme si...
1: Nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež bysme si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na...
1: Nezastavujeme.
0: Kež bysme si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách, to by bylo krásný. Kež bysme si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách, to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet...
0: Narozeninách, to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte, ho nikdo po vás, přátelé, máte ještě, budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne,
1: lidi děsit.
0: My tam budeme
1: nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne,
1: lidi děsit.
0: My tam budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo házet trička.
1: To jo.
0: Nebo naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy. To jo.
0: Nebo naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, po naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, no tak tesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, no tak to je skoro horší.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, no tak to je skoro horší než ten slzák, no tak to se narovná. Ne, no, no tak to je skoro horší než ten slzák, no tak to se narovnalo. No tak to je skoro horší než ten slzák, no tak to se narovnalo tak nic. No tak to je skoro horší než ten slzák, no tak to se narovnalo tak nic. Tak si radši skoro horší než ten slzák, no tak to se narovnalo tak nic. Tak si radši pojďme dát muziku, no tak to se narovnalo tak nic. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen narovnalo tak.

0: Deep. Deep Purple a King of Dreams, král snů. Deep Purple a King of Dreams, král snů na rok. Deep Purple a King of Dreams, král snů na rok rádiu v 8. Deep Purple a King of Dreams, král snů na rok rádiu v 8 hodin a Purple a King of Dreams, král snů na rok rádiu v 8 hodin a 13. King of Dreams, král snů na rok rádiu v 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa. Rádiu v 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa. Máme po 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa. Máme po 8, tak tady mám pro tebe. Dneska je středa. Máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavnou. Středa. Máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavnou. Máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavnou historku. Mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo je historický okýnko? Mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull? Mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hraju takovýhle historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hraju takovýhle jako...
1: Já je znám.
0: Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hraju takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hraju takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: Hraju takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: No, takový jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: No, takový jako... Hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: No, takový jako... Hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Pišelka k tomu, samozřejmě.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Pišelka k tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull hrál... Pišelka k tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull hráli 10. června... No a Jethro Tull hráli 10. června roku 1970... Jethro Tull hráli 10. června roku 1971 v Denveru. Ale 10. června roku 1971 v Denveru. 10. června roku 1971 v Denveru. Hráli tuhle tu svoji pohodičku prostě u. Hráli tuhle tu svoji pohodičku prostě u táboráku. Takže

Kiss. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Kiss. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio. Muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio. Na Rock Radio.

Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou.

0: nešálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý. Ta mě paměť nešálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý. Tak tu ještě šálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý. Tak tu ještě, jakože často šálí už, protože už jsem starý. Tak tu ještě nešálí už, protože už jsem starý. Tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co jsem starý. Tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu bude minimálně po dlouhý době, tak jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě.
0: Bude minimálně po dlouhý době, tak jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavý.
0: Době, tak jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavý otázky, kdybyste.
0: Jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavý otázky, kdybyste to přátel.
0: Se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavý otázky, kdybyste to přátelé nestíhali, tak nemusíte. Samozřejmě to budou jako vždy zajímavý otázky, kdybyste to přátelé nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě jako vždy zajímavý otázky, kdybyste to přátelé nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes rozhovor najdete na všech. Otázky, kdybyste to přátelé nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes rozhovor najdete na všech streamovacích platformách a také na našem webu www.rokovýradio.cz. Platformách a také na našem webu www.rokovýradio.cz.
0: Nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli. Smells like teen spirit. Si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli. Smells like teen spirit. Co? Bude Nirvana za chvíli. Smells like teen spirit. Co ty na to? To je pro tebe. Kurt Cobain. Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní z dopravu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až... Žhaží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. The Power of Dreams.
3: Nové vydání magazínu Reportér
2: of Dreams.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredo. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalu. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Nechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Utrhnout, sklidit umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit a k tomu spousta dalšího čtení. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, dalšího čtení. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory. Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvý svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuál.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.

0: Pan Optiko a... Pan Optiko a nech mi tu číslo a... Pan Optiko a nech mi tu číslo, ať si... Pan Optiko a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala.
0: Ať se ti dovolám. No, jak jinak. 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: No, jak jinak. 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo? 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo?
1: Už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo? Fakt? No. Já jsem ho smazal.
1: To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno...
0: Smazal.
1: To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno...
0: Potichu, a nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9. Vůbec. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9.
1: Ano, dorazí.
0: Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9.
1: Ano.
0: Je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9.
1: Ano, dorazí hvězdný host.
0: Ano.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9.
1: Ano, dorazí hvězdný host.
0: Ano. A dneska je, ano. A dneska je jím, jak říkají Italové, doktor Pepe.
2: Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor. Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo...
2: Doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako...
2: Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako italský...
2: Ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z...
2: Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z...
2: Rozhovor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu. To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu, ale to... jako Ital z Ústí nebo z Mostu, ale to já to uznávám. Z Ústí nebo z Mostu, ale to já to uznávám.
1: Co zadně na mým Pepem.
0: Z Mostu, ale to já to uznávám.
1: Co zadně na mým Pepem nelíbilo.
0: Ale to já to Ital. Uznávám.
1: Co zadně na mým Pepem nelíbilo.
0: Ne. Uznávám.
1: Co zadně na mým Pepem nelíbilo.
0: Ne, mně se právě líbí, já se na...
1: Co zadně na mým Pepem nelíbilo.
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším.
1: Co zadně na mým Pepem nelíbilo.
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším.
1: Na mým Pepem nelíbilo.
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším.
1: Bylo.
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším. Doktor Pepe, jsem zvědavý, se právě líbí, já se na to dneska těším. Doktor Pepe, jsem zvědavý, jaký bude, se na to dneska těším. Doktor Pepe, jsem zvědavý, jaký bude rozhovor, protože to těším. Doktor Pepe, jsem zvědavý, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť, že pokud mě paměť

0: Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí
0: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, kde
1: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je
1: každý hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
1: Může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
1: Závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové práce? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Alvin. Jsem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Alvin. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Alvin. 600 nových milionářů ročně. Alvin. Nových milionářů ročně. Alvin. Alvin.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A proto...
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri...
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám ne...
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
4: Právě teď.
3: Pomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
4: Právě teď je na Allegri
3: let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
4: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastavte i úvazky včetně brigád.
7: Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to

0: něco na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády a na www.dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády a na www a e-shopu Rokrády a na www.rokovýradio.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také na prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz.
2: Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: poznáváte Smells Like Teen Spirit, Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio 2:30. Než Nirvana na Rock Radio 2:30. Než se pustíme do hospodského kvízu. Rádiu 2:30. Než se pustíme do hospodského kvízu. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport.
1: Vyberte si rokový. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový album na sobotní večer.

0: Rock Radio Sport.
1: České fotbalistky.
0: Rock Radio Sport.
1: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny.
0: Rock Radio Sport.
1: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B.
0: Radio Sport.
1: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup.
0: Sport.
1: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa. V závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohráli ve Velsu 1. Skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohráli ve Velsu 1-3. Kvalifikace o postup na mistrovství světa prohráli ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili postup na mistrovství světa prohráli ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtka dostala pod hranici 50 sekund. Česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund. Čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítingu 50 sekund čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítingu v OSU se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. A tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1, 6-2 Renatu Sarasua z Mexika.
0: Rock Radio Doprava.
1: V Praze se bourala na ulici Na Veselí v Jablonci nad Nisou se řeší nehoda dvou osobáků na Mánesově ulici a v Lounech opatrně na ulici Osvoboditelů, tam se zdržíte.
2: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: hlasu záleží. V rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V červnu do Kanady.
0: Na vašem hlasu záleží.
1: V červnu do Kanady? No jasně.
0: Tu záleží.
1: V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendu to není problém. O vaší přízeň se utkají tři kanadendu to není problém. O vaší přízeň se utkají tři kanadský partičky. O vaší přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich album utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová trojka z roku Talent a jejich albová trojka z roku 2009. Jejich albová trojka z roku 2009. A trojka z roku 2009. Roku 2009.

Dvojku mají Rush a její... Dvojku mají Rush a jejich deska Signal. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1980. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků. Můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. 1991 od divočáků Vojvod. Jedna od divočáků Vojvod. Divočáků Vojvod.

0: Hlasujte na... Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio.
1: Slušná muzika. Rock Radio. Sport.

až ten Rock Radio. Až tady jednou Dio. Až tady jednou s váma nebudu. Nechám vám dole svojí, jednou s váma nebudu. Nechám vám dole svojí vostudu. Nechám vám dole svojí vostudu. Budu jen valit oči, vám dole svojí vostudu. Budu jen valit oči, jak se furt země točí vostudu. Budu jen valit oči, jak se furt země točí, voda je modu. Budu jen valit oči, jak se furt

0: Zuzka se určitě taky těší.
1: Ano, moc.
0: Anabel se taky těší. Anabel se taky těší.
2: Ano, velmi.
0: Výborně, ježiš, tak hezký, že se mnou taky souhlasí.
2: Velmi.
0: Výborně, ježiš, tak hezký, že se mnou taky souhlasí. No nic, ježiš, tak hezký, že se mnou taky souhlasí. No nic, tak pokud chcete zavolat na dnešní... Hezký, že se mnou taky souhlasí. No nic, tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíky souhlasí. No nic, tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíky... No nic, tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, no nic, tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčíte. Tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčíte telefonní číslo do studia. Hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčíte telefonní číslo do studia 72584 a zahrát si s námi, tak vytáčíte telefonní číslo do studia 72584424. Bude to zase velká taškařice jako vždycky, takže ještě jednou 7258 bude to zase velká taškařice jako vždycky, takže ještě jednou 7258444 zase velká taškařice jako vždycky, takže ještě jednou 7258444224 číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli. Číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli.
3: Zažijte emoce,
0: hospodský kvíz už za chvíli.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži v Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky a Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Je speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Ještě dnes na PED2026.cz.
4: Těšíme se na vás v CZ. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letníme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
4: Pátek 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
4: 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
4: Drby z ohrad a před OC Letňany.
5: Domanský.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Letňany.
5: Domanský.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě...
4: Kuzelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce snad...
4: Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte. Dada. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín.
6: Dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně...
6: Společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
8: Vybrat dobrý materiál.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
8: Vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš dům. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
8: Vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš dům.
8: Vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov. Porfix.
8: Materiál
7: a vybudovat náš domov. Porfix.
8: A vybudovat náš domov.

0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
1: náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem.

0: se válej.
1: No proč ne? Harley až tady jednou...
0: Holky se válej.
1: No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane...
0: Válej.
1: No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se... No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Což se stane už za 20 minut. Ale než tam dojdem...
2: Rock Radio. Hospodskej kvíz. Rock Radio. Hospodskej kvíz.
1: Tak si dneska uděláme menší hrátky. A protože dnešní hospodský kvíz jsem připravil já.
3: Zuzka se určitě taky těší. Ano, moc.
1: A na dámy s někým z vás.

0: se slevou až 70%. Opakuj. XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuj. Výprodej až XXL výprodej se slevou až 70%. Opakuj. Výprodej se slevou až 70%. Opakuj. Výprodej až minus 70%. Opakuj. Výprodej až minus 70%. 70%. Opakuj. Brutálních 70%. 10%. Opakuj. Brutálních 70%. Opakuj. Brutálních 70%. XXX Lutz. Brutálních 70%. XXX Lutz. Brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ratatara.
0: 70%. XXX Lutz.
1: Ratatara.
0: XXX Lutz.
1: Ratatara. Trička. Ratatara. Ratatarararata trička, ratatarararata
2: potisk, potisk.
1: Ratatarararata trička, ratatarararata
2: potisk, potisk.
1: Ta trička, ratatarararata
2: potisk, potisk. Trička, potisk, trička, bela bel CZ.
3: Odplouvám kránu
2: na bela bel CZ.
3: Odplouvám kránu
2: na
3: katam
2: Z.
3: Odplouvám kránu na katamarán, odplouvám kránu na katamarán.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
3: kránu na katamarán.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
3: na katamarán.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na te vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor, všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamarán, odplouvám kránu na katamarán.
4: www.prageboats.cz
3: kránu na katamarán.
4: www.prageboats.cz
3: už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický
4: na palubu.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečící. ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo stojí. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Doma.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já...
6: Asi spíš na zahrádce.
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché.
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.

0: Podnikání není vždycky jednoduché. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
1: Co se tak?
0: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
1: Co se tady děje?
0: Tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
1: Co se tady děje?
2: Co?
3: Testovací dny u prodejců. Testovací dny. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Teď superhybrid za cenu spalovou
3: na 100 km. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
4: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
5: Rock Radio. Hospodský kvíz.
6: Minutku před 8:45 jsme zpátky a do trojice dnešních soutěžících. Míra z Blatný.
7: Dobrý ráno přejeme.
8: Dobrý ráno.
9: Dobré ráno.
6: Ahoj. Míra z Blatný, dobrý ráno přejeme.
8: Dobrý ráno.
9: Dobré ráno.
8: Ahoj. Dobrý ráno.
9: Dobré ráno.
6: Ahoj. My tě zdravíme, ty jsi vybral obě holky. Takže
8: jo.
6: To bude...
9: Dobré ráno.
8: Ahoj.
6: My tě zdravíme, ty jsi vybral obě holky. Takže jo. To bude taková dneska trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
9: Trojboj.
6: Trojboj. Takže se dámy neurazily. Takže můžeme jít na to, všichni víme. Dnešní téma jsou refrény. To díky čemu song většinou poznáme, refrén si pak zařeveme společně s kapelou, že? Díky čemu

song většinou poznáme, refrén si pak zařeveme společně s kapelou, že jo? A vy většinou poznáme, refrén si pak zařeveme společně s kapelou, že jo? A vy refrén si pak zařeveme společně s kapelou, že jo? A vy budete mít za úkol poznat, z jak zařeveme společně s kapelou, že jo? A vy budete mít za úkol poznat, z jakýho songu. A vy budete mít za úkol poznat, z jakýho songu ten refrén je. No ale aby to nebylo tak jednoduchý, protože ty refrény je. No ale aby to nebylo tak jednoduchý, protože ty refrény jsou rozpoznatelný, tak budou nebylo tak jednoduchý, protože ty refrény jsou rozpoznatelný, tak budou nahraný pospátku. Ty refrény jsou rozpoznatelný, tak budou nahraný pospátku. Aby to bylo trošku těžký. Tak jsou rozpoznatelný, tak budou nahraný pospátku. Aby to bylo trošku nahraný pospátku. Aby to bylo trošku těžký. Rozdělil jsem tři otázky do třech pospátku. Aby to bylo trošku těžký. Rozdělil jsem tři otázky do třech. Aby to bylo trošku těžký. Rozdělil jsem tři otázky do třech období rokový. Rozdělil jsem tři otázky do třech období rokový muziky. Začneme 60. otázky do třech období rokový muziky. Začneme 60. a 70. do třech období rokový muziky. Začneme 60. a 70. léta období rokový muziky. Začneme 60. a 70. létama, kdy rokový muziky. Začneme 60. a 70. létama, kdy roková muzika. Začneme 60. a 70. létama, kdy roková muzika začala postupně. 60. létama, kdy roková muzika začala postupně vzkvétat. Roková muzika začala postupně vzkvétat. Tohle je první ukázka. Muzika začala postupně vzkvétat. Tohle je první ukázka. Poslouchejte. Postupně vzkvétat. Tohle je první ukázka. Poslouchejte. Vzkvétat. Tohle je první ukázka. Poslouchejte. Poslouchejte.

Otázka číslo dvě je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo dvě, přesouváme se do období. Otázka číslo dvě, přesouváme se do období stadionového roku CCA 82. Přesouváme se do období stadionového roku CCA 80. začátek 90. let. Tohle je ukázka.

0: Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Let's Get Rocked, nebo Metallic Crew Start My Heart, a nebo Bon Jovi You Give Love a Bad Name, ABC Miro. Dobře.
1: Taky Bčko jsem měl.
0: Taky Bčko, ty se
1: jak opičíš. A to se neopičím, jako
2: a víš co, pak když se budou...
0: Dobře.
1: Taky Bčko jsem měl.
0: Taky Bčko, ty se jak opičíš.
1: A to se neopičím, jako
2: a víš co, pak když se...
1: Taky Bčko jsem měl.
0: Taky Bčko, ty se jak opičíš.
1: A to se neopičím, jako
2: a víš co, pak když se budou opičit, já tak to...
0: Taky Bčko, ty se jak opičíš.
1: A to se neopičím, jako
2: a víš co, pak když se budou opičit, já tak to bude úplně trapný, jako.
1: To se neopičím, jako
2: a víš co, pak když se budou opičit, já tak to bude úplně trapný, jako.
0: No,
2: a jako.
0: No,
1: a když se opičíš, jako, že jo.
2: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
1: Tak dej něco, jako se opič. Jako, že jo.
2: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
1: Tak dej něco jiného, a budeš to mít blbě.
2: Ne, hej. A já nechci dávat všechno stejně, takže já dám...
0: Co tam vedou tři ty písmena?
1: A, B nebo C.
2: Ačko.
0: Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět špatně, správně je. Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět špatně, správně je.

0: Takže rocková muzika v kolebce, tohle byla buď za A, Pink Floydi a C Emily Play, nebo za Bad Doors Light My Fire, a nebo za Play, nebo za Bad Doors Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky, za Bad Doors Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds, Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak Míro, co myslíš? My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak Míro, co myslíš? Lucy in the Sky with Diamonds. Tak Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: Dobře, dáváš B. Diamonds. Tak Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: Dobře, dáváš Bčko. Tak Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: Dobře, dáváš Bčko.
2: Taky Bčko. Tak já dám Ačko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto.
2: Ačko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto. Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto. Správná odpověď zní takto.

0: také výjimečně.
1: Bečko,
2: Bečko.
0: A já taky výjimečně.
2: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
1: A jste vybral
2: to
1: hrozně
2: samozřejmě jednoduše. Správně.
1: No, já bych jako reálně to typla i bez nápověd, všechny tři.
2: Samozřejmě jednoduše. Správně.
1: No, já bych jako reálně to typla i bez nápověd, všechny tři bych jako poznala.
2: Je správně.
1: No, já bych jako reálně to typla i bez nápověd, všechny tři bych jako poznala.
2: Správně.
1: No, já bych jako reálně to typla i bez nápověd, všechny tři bych jako poznala.
2: Já jsem právě říkal, že původně jsem to měl trošku těžší, ale pak jsem si říkal, že ono vzhledem k, že posluchače na telefonu a ten poslech bude stát za prd,
3: tak to neudělám zase tak složitý. Nicméně je to krásný, tím pádem si dobře počítám. Anabel s mírou po třech bodech,
2: tak velká gratulace. Rozhodně si to zaslouží aplaus. Míro, bylo to tak jednoduchý?
3: Musí se člověk na to hodně soustředit.
2: Anabel to všechno okopírovala a dala to taky.
3: To jsem poslouchal v devíce, to jsem sjížděl hodně, tyjo.
1: Samozřejmě poznali jste, což jsem rád.
2: Příště to uděláme zase třeba složitější. Míro, řekni mi jenom ještě jednu věc. Seš teďka v práci, nebo kde seš, že s náma si můžeš povídat? Ty seš v práci a můžeš s náma povídat.
3: Jo, já mám teď pauzu.
2: To je krásný, tak to jsme se trefili dobře. No tak prosím tě, pokud...
3: kdybyste to někdy chtěli vylepšit, tak nám zase někdy brnkni.
2: A jinak mě hezký den.
3: Jo, vy taky, jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
1: Děkujeme.
3: Jo, vy taky, jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
1: Je, děkujeme.

Takže Takže správně. Takže správně, čili si dobře počítám, je to Takže správně, čili si dobře počítám, je to jedna. Takže správně, čili si dobře počítám, je to 1-1-0. Takže správně, čili si dobře počítám, je to 1-1-0. Zuzka je trošku smutná, ale... Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo 2. 0. Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde.

0: Správně jste poznali Metallica Crew. Správně jste poznali Metallica Crew a Kickstart My Heart, tady ta barva toho songu je celkem typická. Takže je to 2-2-0 pro Míru a songu je celkem typická. Takže je to 2-2-0 pro Míru. Takže je to 2-2-0 pro Míru a Anabel a Míru a Anabel a pro Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o pičce, jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo a pro Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o pičce, jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3.
1: Říkala o pičce, jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo
1: jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3, poslouchejte. Tak otázka číslo 3, poslouchejte. Číslo 3, poslouchejte.

0: Ďakujeme, hezký den, ahoj.
1: Ahoj.
2: Taky, ahoj.
3: Čau.
2: Ahoj.
4: Rock Radio, hospodskej kvíz. Rock Radio, hospodskej kvíz. Rock Radio, hospodskej kvíz. Rock Radio, hospodskej kvíz.
3: No a teď už si pojďme dát muziku. Tohle jsou a Bye Bye Beautiful, nebo Čau Čau Krásko. Beautiful, nebo Čau Čau Krásko. Čau Čau Krásko. Krásko.

0: Tohle byl jebuj za A. Tohle byl jebuj za A. Bring me the horizon, Eich throne. Tohle byl jebuj za A. Bring me the horizon, Eich throne. Nebo za B. Linkin Park a jejich Numb. A nebo za Bring me the horizon, Eich throne. Nebo za B. Linkin Park a jejich Numb. A nebo za C. Pearl Jam a jejich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty linkiny.
2: Bečko taky.
3: A já taky výjimečně.
1: Tak. Linkiny.
2: Bečko taky.

Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: 到您的几条个人信息和银行卡号。
1: Ne kupuj...
0: ...条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný...
0: ...和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čín...
0: ...号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Kupkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Kup si auto v
1: tisku CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun lev... 20 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě... Se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. To i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Proležela se váma
2: zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Proležela se váma matrace? Vyberte si
2: .direct-auto.cz.
3: Proležela se váma matrace? Vyberte
2: .auto.cz.
3: Proležela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace
2: .cz.
3: Proležela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz. Váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz. Ty neproležíš .cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku.
3: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku. CZ.
3: Vkupíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku. CZ. CZ.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny.
5: Stáhněte si apku radia.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny.
5: Apku radia.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
5: dovolenou.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
5: Než...
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátím, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP, tím MotoGP. Grand Prix České republiky, už 19. České republiky, už 19. až 21. června, buď o 1. června, buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrom Brno.com, buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrom Brno.com.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál.cz.
8: Nejvyšší čas
7: CZ.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový

rád navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. CZ.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevou tady. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, dobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, dokud si objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条。只需要您的几条个人信息和银行卡号。

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je tu
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další
0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy.
0: Kavy.
1: Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli... Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňské... Je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novou... A jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a oživávání dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotní novorozenců a oživávání dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto oživávání dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech oni dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů. Na základě interního auditu ale nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Informovala o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 25 000 vojáků z povolání, 1000 vojáků z povolání, víc než 5 000 příslušníků aktivní zálohy. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku. Dnes nad ránem to oznámení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem.

0: průlivem. Dnes nad ránem to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenskelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revolučních sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny. V USA. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Dimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1, 6-2 Renatu Sarasua z Mexika. Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Slušná muzika do každého počasí.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 se stala nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a řeší se nehoda taky dvou osobáků v Hradci Králové v ulici v Lipkách.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Více na Suzuki.cz.
3: Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu, to znamená hvězdného hosta, dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je hvězdnou hodinu, to znamená hvězdného hosta, dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli

0: Slavnější v rámci Hvězdného hosta, dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto právník.
1: To zjistíme.
0: Zeptáme se ho, ale my ho známe samozřejmě jako muzikanta, jako šéfa kapely Dr. P. Takže si myslím, že by ti dokázal pomoct.
1: To je hezký, že takhle se to tady mísí. Minule jsme tady měli psychologa, viď? Teďka doktora práv. Asi už to potřebujeme tady. Asi něco nám chce tady naznačit.
0: Asi už je na čase. Každopádně, přátelé, vy se máte na co těšit. Vězná hodinka začíná právě teď, dvě minuty po deváté hodině. Děkujeme Zuzce. No a s vámi je Kamil a já vám přeju hezký dopoledne. Pojďme si dát první muziku, než se pustíme do rozhovoru. A to jsou Foo Fighters a jejich The Pretender. Foo Fighters a jejich The Pretender.

0: Festivalem Benátce, vedlejší aktivity, které jsou spojené třeba i s festivalem Benátská. Nicméně, když aby jsme představili kapelu Doktor PP našim posluchačům, tak samozřejmě založená v polovině 90. let, ale mě by spíš zajímalo, jaký byl ten důvod nebo ta ambice založit tuhletu kapelu, jestli to bylo třeba jenom jakože se pobavit, ventilovat nějakou... aktivitu jakože na pohodu muziku, nebo byly tam třeba nějaký ambice prorazit na hudebním trhu, jak ono to bylo?
1: Ale ambice prorazit máš vždycky, že jo? Ale ambice prorazit máš vždycky, že jo, když hraješ, ale ono to bylo tak, že já jsem vlastně Big Beat hrajou od 15. A klasicky západní Čechy, zábavová kapela. Mm-hmm. Najednou v těch půlce těch devadesátek prostě přišel Luboš a říká, hele, uděláme kapelu. Jo, prostě uděláme kapelu, natočíme desku, tehda to víš, najednou to šlo, všechno. Jenže se stresku, tam byl obrovský hit Beránci. To se všude hrálo v rádiích a byli jsme nominovaní na Beránci.
2: Jenže půlka těch kluků, tak jsme byli nominovaní na Grammy na objev roku.

0: Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdný host Rock Rádia. Dneska při středě Petr Pečený, alias doktor PP. Zdravíme, ahoj.
2: Taky zdravím.
1: Já jsem rád, že Pečený, alias doktor PP. Zdravíme, ahoj.
2: Taky zdravím.
1: Alias doktor PP. Zdravíme, ahoj.
2: Taky zdravím.
1: Já jsem rád, že tě konečně poznám. Zdravíme, ahoj.
2: Taky zdravím.
1: Já jsem rád, že tě konečně poznávám, že tě...
2: Ahoj. Taky zdravím.
1: Já jsem rád, že tě konečně poznávám, že tě tady mám. Že tě tady mám nás v rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel. Muziku poslouchám doktora PP, takže jasný. Teď jsme se tady zrovna se Zuzkou bavili. Ale tak je to věhlasný jméno, že jo, jako tak... My se samozřejmě budeme dneska bavit asi o muzice, taky zabrousíme na tvoje vedlejší aktivity. Které jsou spojeny třeba i s festivalem Benátská.

0: No jenže půlka těch na Grammy na objev roku, no jenže půlka těch kluků byly... No jenže půlka těch kluků byly, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis, půlka těch kluků byly, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis, no a najednou, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis, no a najednou, ta kapela se mám rozpadla, vlastně dělali jiný biznis, no a najednou, ta kapela se mám rozpadla, oni jasnýs, no a najednou, ta kapela se mám rozpadla, oni, já říkám, no tak budeme hrát, ty to už, a najednou, ta kapela se mám rozpadla, oni, já říkám, no tak budeme hrát, ty to úspěšný. A oni, no jo, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to. My máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to. A tak se na... Takže vlastně jako ta ambice na to, živit se tím tam asi nikdy nebyla. Ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou došlo, živit se tím tam asi nikdy nebyla. Ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou došlo hrát spousta skvělých, tam asi nikdy nebyla. Ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou došlo hrát spousta skvělých muzikantů. Péťa Hejnejch třeba, Milan Hoffman, Hofí, který dneska hraje, prostě, takže jsem ještě nejvíc, dneska mám taky výbornou kapelu, musím říct, já mám strašnou radost, protože, takže jsem ještě nejvíc, dneska mám taky výbornou kapelu, musím říct, já mám strašnou radost, protože, jak si toho, nejvíc, dneska mám taky výbornou kapelu, musím říct, já mám strašnou radost, protože, jak si toho, tý muziky, mám taky výbornou kapelu, musím říct, já mám strašnou radost, protože, jak si toho, tý muziky vážím, vím, že to mám jako pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s ním můžu hrát. No a vlastně radost, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně jakoby to pokračuje, s nima můžu hrát. No a vlastně jakoby to pokračuje dál. No a vlastně jakoby to pokračuje dál. Vlastně jakoby to pokračuje dál. Ale ta ambice, jestli to pokračuje dál. Ale ta ambice, vlastně, my jsme byli sami překvapení tím dál, ale ta ambice, vlastně, my jsme byli sami překvapení tím obrovským úspěchem toho té první desky a nějak jsme to moc jako neustáli, no.
1: A jak v současné...
0: Jsme to moc jako neustáli, no.
1: A jak v současné době často hraje doktor Pepe kapela?
0: Hele, já mám limit, protože mám i jiný aktivity a...
1: Je kapela.
0: Hele, já mám limit, protože mám i jiný aktivity a jsem... Hele, já mám limit, protože mám i jiný aktivity a jsem starý, tak... Protože mám i jiný aktivity a jsem starý, ty a jsem starý, tak já říkám 40 koncertů, jsem starý, tak já říkám 40 koncertů, tak já říkám 40 koncertů za rok jako rád.
1: To je pohoda.
0: Tak já říkám 40 koncertů za rok jako rád.
1: To je pohoda, no, to se dá.
0: Tak já říkám 40 koncertů za rok jako rád.
1: To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: Říkám 40 koncertů za rok jako rád.
1: To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že koncertů za rok je akorát.
1: To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám, čím dál. No,
1: to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám, čím dál. Když jsme se o tom bavili s Fanánkem, že dokud hrajem, že dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože no, ty to víš sám, jak to
1: no, jasný,
0: je. Dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože no, ty to víš sám, jak
1: no,
0: to
1: jasný,
0: je.
1: No, jasný, no, jasný, no. No ale ten název je takový docela specifický. Kdo s ním přišel? To si vymyslel ty nebo oni? No? No ale ten název je takový docela specifický. Kdo s ním přišel? To si vymyslel ty nebo někdo s ním přišel? No ale ten název je takový docela specifický. Kdo s ním přišel? To si vymyslel ty nebo někdo s ním přišel, že by se tam mohl přišel? To si vymyslel ty nebo někdo s ním přišel, že by se tam mohl takhle jmenovat?
0: To se nějak vzniklo, že
1: přišel, že by se tam mohl takhle jmenovat.
0: To se nějak vzniklo, že nakonec já, protože kdo si chtěl, to se nějak vzniklo, že nakonec já. Protože kdo si chtěl, jak měl, že nakonec já, protože kdo si chtěl, jak měl, nevím proč on já, protože kdo si chtěl, jak měl, nevím proč on je na ty, protože kdo si chtěl, jak měl, nevím proč on je na ty, kdo si chtěl, jak měl, nevím proč on je na ty Itálii, tak jak měl, nevím proč on je na ty, na ty Itálii, tak on, nevím, proč on je na ty Itálii, tak on byl, Pestaloce byl nějaký, on je na ty Itálii, tak on byl, Pestaloce byl nějaký, víš, co byl Pesty, na ty Itálii, tak on byl, Pestaloce byl nějaký,

0: nějaký, víš, co byl Pestalozzi? To byl reprezentant Itálie, tak on byl, Pestalozzi byl nějaký, víš, co byl Pestalozzi? A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak měl tenkrát, že by se bude jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo na to, že já jsem doktor. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo na to, že já jsem doktor. A PP, že jo. No, tak to takhle nějak se to potom udělalo, no.
1: Tak se to chytlo, Jinak ty jsi tady samozřejmě zmínil ten objev roku, to bylo hodně zajímavý, co to bylo.
0: Když jsem si představil, kolik tam kde byla, no a

0: A úplně jsem se bál, aby jsme to nedostali. Když jsem si představil, kolik tam bylo jakoby... No a úplně jsem se bál, aby jsme to nedostali. Když jsem si představil, kolik tam bylo jakoby... Když jsem si představil, kolik tam bylo jakoby nenávisti vůči nám. Kolik tam bylo jakoby nenávisti vůči nám. Tak jsem si říkal, tak já dostu teď... A teď půjdu nenávisti vůči nám. Tak jsem si říkal, tak já dostu teď... A teď půjdu ty nenávisti vůči nám. Tak jsem si říkal, tak já dostu teď a teď půjdu tím někam a kam a budou všichni na mě jako koukat, že jsem, tak potom jsme to nedostali, jak jsem byl rád. Všichni na mě jako koukat, že jsem, tak potom jsme to nedostali, jak jsem byl rád, no, takže jako rád, no, takže jako.
1: Tak ono se to projevilo taky, myslím, že v jedné anketě, teď jsem viděl ten dokument o... Jako. Tak ono se to projevilo taky, myslím, že v jedné anketě, teď jsem viděl ten dokument o Leoši Marešovi, tak on taky vyhrál nějakého skoka na roku, a taky tam odhrál nějakého skoka na roku, a taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze sálu, tak to je takový skoka na roku, a taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze sálu, tak to je takový jako zvláštní, taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze sálu, tak to je takový jako zvláštní, každopádně demonstrativně lidi ze sálu, tak to je takový jako zvláštní. Každopádně já se ptám mě lidi ze sálu, tak to je takový jako zvláštní. Každopádně já se ptám na to proto, protože tam, když dostávají ty ceny,
0: Já do toho moc nechci se, já jsem byl v té akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem.
1: No.
0: A to moc nechci se, já jsem byl v té akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem.
1: No.
0: A taky se, já jsem byl v té akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem.
1: No.
0: A taky akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem.
1: No.
0: A taky, hele, jsem rád, že už tam nejsem.
1: No.
0: A taky, hele, nechci sem.
1: No.
0: A taky, hele, nechci. A taky, hele, nechci. Hele, nechci. Mám možná podobný názor jako ty.
1: No, tak řekni klidně.
0: Nechci. Mám možná podobný názor jako ty.
1: No, tak řekni klidně.
0: Nechci. Mám možná podobný názor jako ty.
1: No, tak řekni klidně, ať se nemusíme.
0: Mám možná podobný názor jako ty.
1: No, tak řekni klidně, ať se nemusíme bát, jako víš co. Tak jako mně to přijde, kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak přijde tohle a pak přijde někam do klubu, tam je 15 lidí. Ale to je jedno, to není důležité.
0: Ale já si myslím to samý, co říkáš.
1: Přijde někam do klubu, tam je 15 lidí. Ale to je jedno, to není důležité.
0: Ale já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi.
1: Ale to je jedno, to není důležité.
0: Ale já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi.
1: To není důležité.
0: Ale já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi. Ale není to samozřejmě. Je to jedno hledisko, jo. Jedno hledisko, kolik máš shlídnutí na klipu, kolik máš. Jo, to jsou prostě objektivní věci na klipu, kolik máš. Jo, to jsou prostě objektivní věci. Buď tě ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak. Samozřejmě pak je druhé, druhý nějaký hledisko lidí, který si myslí, že jakoby tomu rozumějí, nebo to tomu jako třeba i rozumějí, že jakoby... Tomu rozuměj, nebo ten, to tomu jako třeba umění, i rozuměj.
1: Umění se nedá.
0: Rozuměj, nebo ten, to tomu jako třeba umění, i rozuměj.
1: Umění se nedá podle mě hodnotit, to je subjektivní dojem.
0: No, to máš pravdu, no.
1: Jako to, no. Tady to přece nejsou žádné tabulky, kde co, jak má splňovat. No. Jako to, no. Tady to přece nejsou žádné tabulky, kde co, jak má splňovat a tak. No, to je jedno.
0: Ne, já si myslím, že...
1: Přece nejsou žádné tabulky, kde co, jak má splňovat a tak. No, to je jedno.
0: Ne, já si myslím, že tehda jako...
1: Žádné tabulky.

0: kde, kde, co, jak má splňovat a tak. No to je jedno.
1: Já právě... si myslím, že ta hra jako, hele, bylo opravdu, měli jsme hrát jak blázen, prostě ta kapela vylítla a myslím, že jsme opravdu měli jsme hrát jak blázen, prostě ta kapela vylítla a myslím, že jsme, když to vezmu, tak to bylo asi jako, proč bychom jí mít neměli, jo? Jeden z největších hitů toho roku jsme měli asi jako, proč bychom jí mít neměli, jo? Jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, proč bychom jí mít neměli, jo? Jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by neměli, jo? Jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, ale je to tisíc toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, ale je to tisíc let, já vím, že se tam potom měli my, no tak jako, kdo by, ale je to tisíc let, já vím, že se tam potom, jako, kdo by, ale je to tisíc let, já vím, že se tam potom pěkně opil, tak jsem měl radost, tisíc let, já vím, že se tam potom pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam, já vím, že se tam potom pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam výborně jsem se tam, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam výborně jsem se tam popovídal, jsem radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam výborně jsem se tam popovídal, stali, tak jsem se tam výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal, výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal, tak výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, jako povídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, jako velmi, ten mi vlastně, jakoby, já to tady nebudu říkat, co mi tehdy řekli, ale bylo to strašně milý, protože on, tady nebudu říkat, co mi tehdy řekli, ale bylo to strašně milý, protože on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou tehdy řekli, ale bylo to strašně milý, protože on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou chci dělat, vlastně pochopil, co já s tou muzikou chci dělat a jako, s těmi vysvětlil spoustu věcí, co já s tou muzikou chci dělat a jako, s těmi vysvětlil spoustu věcí, bylo to hrozně fajn, takže v zásadě skvělý.
0: My se krásně oslým úzkem od andělů dostáváme k písni. My se krásně oslým úzkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme, jsou bicáky, tricáky, kokosáče. Aby jsme teda ty ceny gracáky, kokosáče. Aby jsme teda ty ceny Grammy a anděla, kokosáče. Aby jsme teda ty ceny Grammy a děla pořádně inspirovali.
1: Jo, to je vlastně.
0: A musím teda říct, že tam je pořádně inspirovali.
1: Jo, to je vlastně.
0: A musím teda říct, že tam je inspirovali.
1: Jo, to je vlastně.
0: A musím teda říct, že tam je v klipu spousta.
1: Jo, to je vlastně.
0: A musím teda říct, že tam je v klipu spousta jako muzika. Musím teda říct, že tam je v klipu spousta. Jako muzikantů právě se zmínil
1: Petrem.
0: Je v klipu spousta jako muzikantů právě se zmínil
1: Petrem. No.
0: Přesně. Spousta jako muzikantů právě se zmínil
1: Petrem. No.
0: Přesně. Že tam jako takže jako no já bych se na to zeptáme se na to teď nebo potom. Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to teď. Nebo potom, víš co, potom se zeptám.
1: Dobrý.
0: Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají, víš co, potom se zeptám.
1: Dobrý.
0: Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají z našeho vysílání. Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají z našeho vysílání. A pak se zeptám na nějaký, věci spojený s touhletou písní.

0: konkrétně u téhle písně.
1: Hele, tuhle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží.
0: Konkrétně u téhle písně.
1: Hele, tuhle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží.
0: Ty písně.
1: Hele, tuhle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A hele, tuhle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A on nám to napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A on nám to poslal, říkám, prostě Pepa Bolán z Mandraží. A on nám to poslal, říkám, prostě myslím, a on nám to poslal, říkám, prostě mi se to strašně líbilo. Čo my jsme říkali, a on nám to poslal, říkám, prostě mi se to strašně líbilo. Čo my jsme říkali, že spolu nějakou věc, tak to byla tadle. A ještě navíc prostě, tak to byla tadle. A ještě navíc prostě, mě to hrozně připomnělo, a ještě navíc prostě, mě to hrozně připomnělo, jako, a ještě navíc prostě, mě to hrozně připomnělo, jako to období, mě to hrozně připomnělo, jako to období, já strašně miluju Kysák, vždycky jsem byl, když tady byli Kysáci, jak jsem vždycky na nich byl.
0: Taky, no,
1: to je. Já strašně miluju Kysáky, vždycky jsem byl, když tady byli Kysáci, jak jsem vždycky na nich byl.
0: Taky, no, to je.
1: No, to je prostě, to je geniální. Jak to je vždycky po každý stejný a ale vždycky, super, jo, když, geniální. Jak to je vždycky po každý stejný a ale vždycky, super, jo, když, jak to je vždycky po každý stejný a vždycky, jo, když za rock'n'roll night, vždycky po každý stejný a vždycky, jo, když za rock'n'roll night, teď ti začnou, to je prostě boží. Stejný a vždycky, jo, když za rock'n'roll night, teď ti začnou, to je prostě boží. Vždycky, jo, když za rock'n'roll night, teď ti začnou, to je prostě boží.
0: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky stejný.
1: No, rock'n'roll night, teď ti začnou, to je prostě boží.
0: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky stejný.
1: No, night, teď ti začnou, to je prostě boží.
0: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky stejný.
1: No, to je prostě boží.
0: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky
1: stejný. No a potom basák, basák prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno, no, to, jasný, to je všechno, jasný. Úplně si těšíš na to, co jsi viděl tisíckrát, jak tam vlítá, že jo, všechno, no, to, jasný, to je všechno, jasný. Úplně si těšíš na to, co jsi viděl tisíckrát. Vlastně v době diskoték, a oni měli tu desku Dynasty, že jo, a tam byla jedna pecka, a právě říkám to, diskoték, a oni měli tu desku Dynasty, že jo. A tam byla jedna pecka a právě říkám, to musíme udělat trošku podobnou, říkám, to musíme udělat trošku podobnou aranž tady na tyhle ty bicáky, a ono se to teda, musím říct, že ta trošku podobnou aranž tady na tyhle ty bicáky, a ono se to teda, musím říct, že ta písnička tady na tyhle ty bicáky, a ono se to teda, musím říct, že ta písnička, ono to má asi přes na tyhle ty bicáky, a ono se to teda, musím říct, že ta písnička, ono to má asi přes 2 miliony, písnička, ono to má asi přes 2 miliony sklídnutí už na klipu, a jako dokonce přes 2 miliony sklídnutí už na klipu, a jako dokonce jsem slyšel, že jste to hráli, hrajou miliony sklídnutí už na klipu, a jako dokonce jsem slyšel, že jste to hráli, hrajou i hokej na klipu, a jako dokonce jsem slyšel, že jste to hráli, hrajou i hokej. Jako dokonce jsem slyšel, že jste to hráli, hrajou i hokejisti na jako, dokonce jsem slyšel, že jste to hráli, hrajou i hokejisti na svém playlistu, když jsem slyšel, že jste to hráli, hrajou i hokejisti na svém playlistu, když je mistrovství světa. Hráli, hrajou i hokejisti na svém playlistu, když je mistrovství světa. No a hokejisti na svém playlistu, když je mistrovství světa. No a na svém playlistu, když je mistrovství světa. No a když je mistrovství světa. No a tak jako to, tato se, to se jako povedlo. To, jak jsem říkal, že tehdy jsme měli ten hity bránky, tak myslím, že tohle, když prostě jako povedlo to, jak jsem říkal, že tehdy jsme měli ten hity bránky, tak myslím, že tohle, když prostě někam přijedem, tak to říkal, že tehdy jsme měli ten hity bránky, tak myslím, že tohle, když prostě někam přijedem, tak to lidi okamžitě jako, když prostě někam přijedem, tak to lidi okamžitě jako si to zpívají. To je okamžitě jako si to zpívají. To je. A já to hraju rád, musím říct, že to zpívají. To je. A já to hraju rád, musím říct, že to hraju rád. Navíc ještě mám na to, jsem si v Mexiku koupil takovou masku. Jsem si v Mexiku koupil takovou masku těch wrestlingových zápasníků. Mám ji i v tom klipu mimochodem, jo. To je maska, to jsem si koupil v Chichen Itza, takový, mimochodem tam je, to je takový to majský město. A mimochodem tam je, to je takový to majský město.

0: A tak jsem si říkal, že by se mohla hodit a už ji používal asi 10 let právě. Ale teď máme takový krásný mladý koťátkovský fanklub. A to jsou holky, který dělají mladý koťátkovský fanklub. A to jsou holky, který dělají fanklub. A to jsou holky, který dělají výtvarné školy. A to jsou holky, který dělají výtvarné školy. A oni holky, který dělají výtvarné školy. A oni mě vyrobili teďka který dělají výtvarné školy. A oni mě vyrobili teďka dvě nové ty masky, jo. Takže už vždycky jsem byl hysterický, kdybych tuhle ztratil, takže nebudu mít jako v čem hrát, tak mám ještě na hraní. Takže jim takhle ztratil, takže nebudu mít jako v čem hrát, tak mám ještě na hraní. Takže jim takhle, tak mám ještě na hraní. Takže jim takhle děkuju, jestli to poslouchají, tak jim děkuju.
1: No a ten klip...
0: Ještě na hraní, takže jim takhle děkuju, jestli to poslouchají, tak jim děkuju.
1: No a ten klip, tak to je daný, tam je spousta...
0: Takhle děkuju, jestli to poslouchají, tak jim děkuju.
1: No a ten klip, tak to je daný, tam je spousta... No a ten klip, tak to je daný, tam je spousta osobností, jako muzikantský scény. To asi nebylo těžký je přemluvit k tomu, aby si...
0: Já si moc vážím toho, že tam byli mý kamarádi, protože mi se... To je jedna věc, kterou mi ta muzika přinesla. Jak jsem říkal, sláva nesláva, tak co mi přinesla fakt je spousta dobrých kamarádů. Který jsou úplně z jiný branže, než je ta právničina, což je pro mě hrozně cený, a čím člověk to dělá díl a je starší, tak si priváží, takže a navíc to dělal teda Kuba Štáfek ten klip, jako režie a udělal, že a navíc to dělal teda Kuba Štáfek ten klip, jako režie a udělal, navíc to dělal teda Kuba Štáfek ten klip, jako režie a udělal to
2: Že už někdy z toho lidí, který mám rád, tak to je takový fajn, že fakt

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Doktor Rádia.
1: Doktor PP, hvězdný host. Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky. Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky. Samozřejmě píseň Bicáky 30. Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky, samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosy. Doktor PP, hvězdný host dnešní hodinky, samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče. PP, hvězdný host dnešní hodinky, samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče. Dnešní hodinky, samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče. Tak, pojďme se o ní pobavit. Samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče. Tak, pojďme se o ní pobavit. Já se hlavně zeptám, a to obecně, kdo skládá muziku a texty v doktoru pobavit. Třeba i konkrétně u téhle písně.
2: Ale tuhle konkrétně napsal celou
1: PP. Třeba i

0: že už ti nikdy z toho klipu nezmizá. Tak to je takový fajn, že fakt už, že už ti nikdy z toho klipu nezmizej.
1: Takovej VIP.
0: Že už ti nikdy z toho klipu nezmizej.
1: Takovej VIP klip je to, dá se
0: no,
1: říct.
0: No, ale my to děláme, člověče, já to nějak dělám.
1: VIP klip je to, dá se
0: no,
1: říct.
0: No, ale my to děláme, člověče, já to nějak dělám.
1: Klip je to, dá se
0: no,
1: říct.
0: No, ale my to děláme, člověče, já to nějak dělám vždycky, že tam ty kamarády, mám vždycky, že tam ty kamarády, teď když jsme dělali to dítě s tou nůhou, který si říkal, že taky hrajete, tak tam ty kamarády, teď když jsme dělali to dítě s tou nůhou, který si říkal, že taky hrajete, tak tam byl tady to dítě s tou nůhou, který si říkal, že taky hrajete, tak tam byl taky spousta kamarádů, třeba říkal, že taky hrajete, tak tam byl taky spousta kamarádů, třeba taky hrajete, tak tam byl taky spousta kamarádů, třeba tak tam byl taky spousta kamarádů, třeba on tam Punčochář jako Vodouch a já nevím, kdo tam všechno byl, Vodouch a já nevím, kdo tam všechno byl a Vodouch a já nevím, kdo tam všechno byl a vím a já nevím, kdo tam všechno byl a vím, že se tam vypilo a já nevím, kdo tam všechno byl a vím, že se tam vypilo čověče 88 let, tam všechno byl a vím, že se tam vypilo čověče 88 lahví, že se tam vypilo čověče 88 lahví šampaňskýho během toho natáčení a pak si už čověče 88 lahví šampaňskýho během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že 88 lahví šampaňskýho během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že šampaňskýho během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že vlastně nemůže najít střízlivý záběry. Takže, ale jako je to skvělý, že prostě to byl celodenní mejdan.
1: Ale tak hostovat do klipů svých kolegů.
0: Jo,
1: třeba,
0: když to má smysl,
1: Aleš
0: a když Brichta, je mám rád.
1: Peklo už čeká třeba.
0: No.
1: Taky skvělý klip, takže to se taky povedlo. Tak.
0: No vlastně i Segrám jsem hrál v takovém tom klipu Hrobečky, jsem byl... Hmm. To je takový klip o zvířat. Segrám jsem hrál v takovém tom klipu Hrobečky, jsem byl... Hmm. To je takový klip o zvířat, jak on nějaký řidič přijel spoustu zvířat a oni se mu začnou zjevovat.
1: Tak jako právník.
0: Začnou zjevovat, tak.
1: Tak jako právník. Byla... Už... Tak jako právník. Jsi byl na správný místě tam.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným. Samozřejmě doktor PP, budeme si povídat i za chvíli a samozřejmě si i hrát muziku od nich. Tak vydržte, za chvíli jsme zpátky.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkátky den.
3: Luboši, ty jo nevíš.

0: Tipu.cz.
1: Na velikosti? Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy. Šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Spoložek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Festival.
1: Skladem a diskrétně.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Festival.
1: Skrétně.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2020. Toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších z 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 30 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. Vyraž na Bejzen 4. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzen na Otočku, je do denní stupo až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzen na Otočku, je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojice 7. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzen na Otočku, je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojice, dej na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio.
2: CZ.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rok je slušná muzika.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli
4: komfortněji. Venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešením
4: roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešením. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. V podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
6: Liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjí. V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Má mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. Tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Ceny střech jsou šílený a termínu
9: tohoto města.
10: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já.
10: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník.
10: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a na...
10: Šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá... Beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet a v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímý výrobce a naprostá spokojenost.
10: Kazbet a v čem jsou jiní?
11: Jsou to přímý výrobci a spokojenost.
10: Kazbet a v čem jsou jiní?
11: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskovědnost.
10: Kazbet a v čem jsou jiní?
11: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově za super cenu.
10: Kazbet a v čem jsou jiní?
11: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Na to přímý výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou ty, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti je za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.

0: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Na míru skvělé, jdu tam volat.
0: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru
1: a volat.
0: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz, kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz.
2: Vše pro bagr.
0: Hned. Kazbet.cz.
2: Vše pro bagr. Vše pro bagr.
0: CZ.

Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Hej vy, ano vy.
1: Vše pro Bagr.cz.
0: Hej vy, ano vy.
1: Bagr.cz.
0: Hej vy, ano vy. Na Belabel.cz. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz, zapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz, dárky s vlastní, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz, dárky s vlastním potiskem. Tí sleva. Belabel.cz, dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz, dárky s vlastním potiskem. CZ, dárky s vlastním potiskem.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte. Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou stí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Stách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic. Záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic, jednoduplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz
4: Rock Radio.
3: Branka CZ.

i FM nebo v DABu i FM nebo na rádia teď v DABu i FM nebo na rádia.cz nebo na rádia.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Petr Pečený, doktor Pep. Jezdním hostem Rock Rádia dneska Petr Pečený, doktor Pep. Jezdním hostem Rock Rádia dneska Petr Pečený, doktor PP. A my jsme zabrousili tak dneska Petr Pečený, doktor PP. A my jsme zabrousili taky na festival Benátská, což je Pečený, doktor PP. A my jsme zabrousili taky na festival Benátská, což je hodně navštěvovaný festival u nás. Já sám tam velice Je to teda výborný festival. My jsme tady vzpomínali ještě na to, když to bylo na malý skále, ale to už je minulostí, protože teď už je to v Liberci. Letos je to zase hodně nabitý, mně se líbí, že tam jsou takový zajímavý headlineři. A letos dá se říct, že hlavním headlinerem je Roxette? Jsou Roxette?
2: No, dá se říct, že jo, a jsem strašně rád, protože jsme se bavili o tom, že ty jsi to taky viděl, ten koncert,
1: Takže pro nás samozřejmě.

0: zajímavý pořádně.
1: No.
0: Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turboš. No. Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turboš, Kvor. Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turboš, Kvor, že jo, David Koller. Pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turboš, Kvor, že jo, David Koller, Bastard, Kvor, že jo, David Koller, Bastard, žlutej pes, vypsaná fixa, no teď David Koller, Bastard, žlutej pes, vypsaná fixa, no teď to jsou sami rokeři. Bastard, žlutej pes, vypsaná fixa, no teď to jsou sami rokeři. Tam jsou sami rokeři. Žlutej pes, vypsaná fixa, no teď to jsou sami rokeři. Tam jsou vypsaná fixa, no teď to jsou sami rokeři. Tam jsou sami rokeři.
1: Lucie,
0: no teď to jsou sami rokeři. Tam jsou sami rokeři.
1: Lucie, MiG 21, můj spolužák.
0: To jsou sami rokeři, tam jsou sami rokeři.
1: Lucie, MiG 21, můj spolužák.
0: Rokeři, tam jsou sami rokeři.
1: Lucie, MiG 21, můj spolužák z Vejšky.
0: Jasně.
1: Macháček.
0: Tam jsou sami rokeři.
1: Lucie, MiG 21, můj spolužák z Vejšky.
0: Jasně, jasně.
1: Macháček. Vohnou ti tam budou, Michal Hrůza. Vohnou ti tam budou, Michal Hrůza. A já se těším na Brutus, protože ti tam budou, Michal Hrůza. A já se těším na Brutus, Michal Hrůza. A já se těším na Brutus, protože to je moje
0: tak dětství. To je jasný.
1: A samozřejmě největší hvězda Doktor PP, že jo, to dá rozum.
0: Tak to je jasný.
1: A samozřejmě největší hvězda Doktor PP, že jo, to dá rozum.
0: No, schválně, kdy hraje Doktor PP?
1: A samozřejmě největší hvězda Doktor PP, že jo, to dá rozum.
0: No, schválně.
1: Největší hvězda Doktor PP, že jo, to dá rozum.
0: No, schválně, kdy hraje Doktor PP?
1: No, největší hvězda Doktor PP, že jo, to dá rozum.
0: No, schválně, kdy hraje Doktor PP?
1: No, my jsme hrajeme PP, že jo, to dá rozum.
0: No, schválně, kdy hraje Doktor PP?
1: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože...
0: No, schválně, kdy hraje Doktor PP?
1: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože...
0: Doktor PP.
1: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože já vlastně jsem si řekl, že... Odehrál jsem si v minulý rok jsme hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou dva dny kalení. A hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře, takže tak jsem si řekl, že odehrám ve čtvrtek a pak už se budu starat o trpěl jako zvíře, takže tak jsem si řekl, že odehrám ve čtvrtek a pak už se budu starat o festival, a večer mít večírky, takže to bude...
0: Vypadávaly texty, jo?
1: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že jo? Docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že jo? A docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že jo, akorát, že docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že jo, akorát, že jsme jí trávili na jevišti, no.
0: Dá to velkou...
1: Trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že jo, akorát, že jsme jí trávili na jevišti, no.
0: Dá to velkou práci...
1: No, to je normální kocovina, že jo, akorát, že jsme jí trávili na jevišti, no.
0: Dá to velkou práci zorganizovat takový...
1: Kocovina, že jo, akorát, že jsme jí trávili na jevišti, no.
0: Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival...
1: Akorát, že jsme jí trávili na jevišti, no.
0: Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival...
1: Ještě, no.
0: Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný nebo to všechno? Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný nebo to všechno jedete na sebe? Zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný nebo to všechno jedete na sebe? To všechno jedete na sebe? Jak to?
1: Ale já musím říct, že my jako teď jsme se zrovna bavili o těch, jak jsem furt teďka téma dotace, tak u nás jako moc děkuju Libereckému kraji a Liberci městu, že nám dávají nějaký peníze, ale v rámci toho rozpočtu je to asi opravdu jsem to včera zrovna počítal kvůli naší asociaci, asi z toho rozpočtu my máme půl procenta dotací. Mm-hmm. Jo, což je úplně, to je nic.

0: Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsme, že jo, ale to dělalo vždycky, to je nic. Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsme, že jo, ale to dělalo vždycky, to vůbec nesouvisí. Jsme, že jo, ale to dělalo vždycky, to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že to vždycky, to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně děkuju, vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně děkuju, že mám výborný partnery jako TCNko a Adifex, který vlastně jako nám dávají, jako by a Adifex, který vlastně jako nám dávají, jako bez nich by to vůbec nešlo a samozřejmě musím, a Adifex, který vlastně jako nám dávají, jako bez nich by to vůbec nešlo a samozřejmě který vlastně jako nám dávají, jako bez nich by to vůbec nešlo a samozřejmě musím ještě poděkovat, jako bez nich by to vůbec nešlo a samozřejmě musím ještě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí, čím dál nich by to vůbec nešlo a samozřejmě musím ještě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí, čím dál víc, tak musím ještě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí, čím dál víc. Tak jednak jako člověk je šťastný, že to dělá taky lidem, kteří tam chodí čím dál víc. Tak jednak jako člověk je šťastný, že to dělá, kteří tam chodí čím dál víc. Tak jednak jako člověk je šťastný, že to dělá čím dál víc. Tak jednak jako člověk je šťastný, že to dělá možná dobře. No, jednak jako člověk je šťastný, že to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě šťastný, že to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě když si ty lísky koupí, tak potom mimo, že to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě, když si ty lísky koupí, tak potom my můžeme třeba objednat Roxet. No, a hlavně prostě, když si ty lísky koupí, tak potom my můžeme třeba objednat Roxet. Když si ty lísky koupí, tak potom my můžeme třeba objednat Roxet, jo, to je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku, vlastně, že když já se na... Že vlastně Benátská roste rok od roku, vlastně, že když já se nastane... Vlastně Benátská roste rok od roku, vlastně, že když já se nastane tě pravidelně... Roste rok od roku. Vlastně, že když já se na Stanetě pravidelně jezdil od roku, vlastně, že když já se na Stanetě pravidelně jezdil a jezdím, vlastně, že když já se na Stanetě pravidelně jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně i na, když já se na Stanetě pravidelně jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch kapelách a line-upech a tak dál, že je to furt čím dál na těch kapelách a line-upech a tak dál, že je to furt čím dál tím víc jak kapelách a line-upech a tak dál, že je to furt čím dál tím víc jako větší se mi zdá na pech a tak dál, že je to furt čím dál tím víc jako větší se mi zdá a
0: hele, je to
1: prostředí
0: tak, no.
1: Dál, že je to furt čím dál tím víc jako větší se mi zdá a
0: hele,
1: i
0: je
1: to,
0: to
1: furt čím dál tím víc jako větší se mi zdá a
0: hele,
1: i
0: je
1: to
0: prostředí
1: čím dál tím víc jako větší se mi zdá a
0: hele,
1: i
0: je to
1: prostředí,
0: tak, no.
1: Jako jo, že mě se to všechno, když třeba vidím zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat, jako, že těch festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně, no já to můžu porovnat, jako, že těch festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně musím říct, že můžu porovnat, jako, že těch festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně, že těch festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně musím říct, že my jsme jako festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně musím říct, že my jsme jako, je to fakt dobrý, no. Tak skutečně musím říct, že my jsme jako, je to fakt, musím říct, že my jsme jako, je to fakt dobrý, no. A musím říct, že my jsme jako, je to fakt dobrý, no. A jsem docela šťastný, protože jako, je to fakt dobrý, no. A jsem docela šťastný, protože je to fakt dobrý, no. A jsem docela šťastný, protože jak tak procházím tím festivalem, zaprý tam dobrý, no. A jsem docela šťastný, protože jak tak procházím tím festivalem, zaprý tam. A jsem docela šťastný, protože jak tak procházím tím festivalem, zaprý tam chodí strašně příjemní lidi. Jsem docela šťastný, protože jak tak procházím tím festivalem, zaprý tam chodí strašně příjemní lidi. Protože jak tak procházím tím festivalem, zaprý tam chodí strašně příjemní lidi. Tam jsou strašně pozitivní lidi. Procházím tím festivalem, zaprý tam chodí strašně příjemní lidi. Tam jsou strašně pozitivní lidi. Za druhý je tam lidi. Tam jsou strašně pozitivní lidi. Za druhý je tam převaha hezký holek, to je taky jako další příjemná věc. Když tady teďka proti mě jedna sedí tady z rády a to je úplně, já jsem tak šťastný. Ty taky vypadáš dobře, samozřejmě.
1: Já vypadám dobře, já mám tu nejlepší doma, takže já...

0: Spokojený. Já jsem spokojený. No, takže ale... ti to přeju tady.
1: Jo, jo. No, takže jako...
0: Spokojený. No, takže ale... ti to přeju tady.
1: Jo, jo. No, takže...
0: Ti to přeju tady.
1: Jo, jo. No, takže jako opravdu si myslím, že... No, takže jako opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležité. Takže jako opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležité, že nás... Jako opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležité, že nás navštíví každý rok bedihošský démon Pavel Juravíš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam démon Pavel Juravíš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky lezo sem taky bude, takže ho zdravím, taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky lezo sem taky bude, takže ho zdravím. Můj kamarád, tak ten tam vždycky lezo sem taky bude, takže ho zdravím.
0: Dobrá, doktor, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na Benátský 40 koncertů. Zahraje na Benátský 40 koncertů za rok. Jsou třeba Benátský 40 koncertů za rok. Jsou třeba nějaký další místa koncertů za rok. Jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme vidět doktora P. Za rok. Jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme vidět doktora P.P.
1: Hele, teď zrovna...
0: Jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme vidět doktora P.P.
1: Hele, teď zrovna čověče, teďka pátek jsme ve Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme ze pátek jsme ve Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme ze ségrama ve Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme ze ségrama pár Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme ze ségrama my ještě furt občas hrajeme ze ségrama pár koncertů ségrama pár koncertů takového toho letního turné, kam se vždycky hrozně těšíme. V letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou tu turné, tak je tam, jsme tam buď my nebo Ečka, tady jsou obě kapely. Takže to bude super, v sobotu jsme v Litovli, pak ten další týden jsme v Plzni zase ze ségrama, a pak jsme ještě ten další týden jsme v Plzni zase ze ségrama, a pak jsme ještě další týden jsme v Plzni zase ze ségrama, a pak jsme ještě další týden třeba v Plzni zase ze ségrama, a pak jsme ještě další týden třeba zase ze ségrama, a pak jsme ještě další týden třeba v Brandejse, kde to máme strašně další týden třeba v Brandejse, kde to máme strašně rádi, kde taky bude, tam je skvěl, tam jsou lidé, kde to máme strašně rádi, kde taky bude, tam je skvěl, tam jsou skvělí lidi, strašně rádi, kde taky bude, tam je skvěl, tam jsou skvělí lidi, jsou to v letní kina, kde taky bude, tam je skvěl, tam jsou skvělí lidi, jsou to v letní kina, no, skvěl, tam jsou skvělí lidi, jsou to v letní kina, tam jsou skvělí lidi, jsou to v letní kina, no, ale máme prostě vlastně, jsou to v letní kina, no, ale máme prostě vlastně, jsou to v letní kina, no, ale máme prostě vlastně, já jsem se teď zrovna díval, že letní kina, no, ale máme prostě vlastně, já jsem se teď zrovna díval, že asi kromě jednoho víkendu, tak to máme pořád asi, kromě jednoho víkendu, tak to máme pořád plný. Kromě jednoho víkendu, tak to máme pořád plný. No.
0: Dá se to dohledat na stránkách?
1: No. Jednoho víkendu, tak to máme pořád plný. No.
0: Dá se to dohledat na stránkách?
1: No, na webovkách. Sociál... No.
0: Dá se to dohledat na stránkách?
1: No, na webovkách. www.dostal.cz.
0: Dobrá, dáme to dohledat na stránkách?
1: No, na webovkách. www.dostal.cz.
0: Dobrá, dáme si...
1: No, na webovkách. www.dostal.cz.
0: Dobrá, dáme si píseň, která je asi...
1: www.dostal.cz.
0: Dobrá, dáme si píseň, která je asi nejnovější.
1: www.dostal.cz.
0: Dobrá, dáme si píseň, která je asi nejnovější, Dítě stounů, je to předzvěst... Dobrá, dáme si píseň, která je asi nejnovější, Dítě stounů, je to předzvěst nějakého nového alba, nebo jenom takový single, který byl vypuštěný?
1: Hele, já doufám, že to album nějak během dvou...
0: ...nebo jenom takový single, který byl vypuštěný...
1: Hele.

0: Já doufám, že to album nějak během 2 let dáme dohromady, protože...
1: Single, který byl vypuštěný.
0: Hele, já doufám, že to album nějak během 2 let dáme dohromady, protože já spíš teďka mám takovou taktiku, že chci udělat hezký písničky, které fungují, tak vždycky uděláme věc, pak ji necháme testovat, pak teprve nějak na tom pracujeme dál. A tady se to osvědčilo, protože my jsme to vlastně udělali s Leškem Vronkou. A byla to skvělá práce. A byla to skvělá práce a navíc jsme teda ještě bylo to skvělý, protože textoval to Kuba Ryba z Rybiček, který mám strašně rád. Ty kluci narostli, ale nezměnili se. Takže vlastně takováhle práce na albu, to budeme dělat asi 100 let, ale chtěl bych tenhle rok udělat dvě věci, ale nebudu říkat s kým, zase jsou to vlastně osvědčený lidi, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně se jim to líbí, doufám, že se zase povedou, protože tady tohle opravdu lidi strašně se jim to líbí.
1: Naši posluchači ji znají, takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Takže jim ji vlastně jenom připomeneme. Tak to jsem vděčný, že ji hrajete.
1: Takže doktor Pepe a dítě s tou.

0: potis. Bilabil.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
0: Bilabil.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kaufland vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetky. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 70. Až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete, vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád volením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.

0: prácekurira.cz. Férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurira.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.prácekurira.cz. One by Allegro.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. A zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a na Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Proležela se vám matrace?
3: Budoucnosti.cz.
2: Proležela se vám matrace?
4: Vyberte si matrace z řady.
2: Proležela se vám matrace?
4: Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz.
2: Ty neproležíš.
4: Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz.
2: Ty neproležíš.
4: CZ.
2: Ty neproležíš.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Pro kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Pro Fivoda.cz.
1: Atención!
0: Na klíč. S desetiletou zárukou. Pro Fivoda.cz.
1: Atención!
0: .cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v Latinsku.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix
1: Latino. Un, dos, tres!
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď na dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical! Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. A La Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Me tančit.
1: Awarashar.
0: Máte vlastní dodávku.
1: Awara Shar.
0: Máte vlastní dodávku.
1: Shar.
0: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na prosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové par. A fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce kurýra peníze prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Na nechuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše
2: a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu
1: nejsladší jahody.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové.
3: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové.
3: A zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a
3: na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra
3: do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Rock Radio.
3: Těšíme se na vás.

Slušnej rok od rána do... Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Tak pokračujeme v Hvězdný hodin. Tak pokračujeme v jezdní hodince, doktor PP Petr Pečený. Hostem dnešní 60 minutovky, my jsme se tady zapovídali mimo éter. Pojďme si teda povídat dál, protože ještě nás čeká jedna píseň. Probrali jsme samozřejmě kapelu Doktor PP, její začátky.
2: I jiný kapely
1: jsme probrali a jsem rád, že nejsem divnej, ale to, že nejsem divnej, ale to ještě probereme, to si ještě řekneme, až to tady ukončíme. Každopádně, když se tě zeptám, doktor PP, kde se vám hraje jakože nejlíp? Máte třeba radši kluby nebo ty festivaly, nebo třeba nějaký městský slavnosti, nebo prostě kde se cítíte, jako myslíš, že na vás ty lidi nejvíc jako reagují?
2: Hele, já musím říct, že teďka v poslední době už je to všude dobrý. To samozřejmě jsme strašně rádi, když jsme těch pár koncertů se ségrama, protože nás historicky pojí prostě kamarádství. Letí třeba úplně nejšťastnější, teď se to zase projevilo, jsem na, teď to bylo na Braníku, takový ten výroční koncert Tří sestry, no, se teda všichni vždycky spereme, jako tam se vlastně setkáme, ta parta, ty pankáči a takový ty lidi, co se známe opravdu strašně dlouho, ty pankáči a takový ty lidi, co se známe

0: opravdu strašně dlouho. Všichni se na to těší, když potom vypadá. Ale stojí to za to, víš. Takže pro mě je tam... Ale stojí to za to, víš. Takže pro mě je tam jakoby jedna věc jsou ty lidi za to, víš. Takže pro mě je tam jakoby jedna věc jsou ty lidi a jedna věc je... Pro mě je tam jakoby jedna věc jsou ty lidi a jedna věc je, že tam potkáš ty kamarády. V tým, jakoby jedna věc jsou ty lidi a jedna věc je, že tam potkáš ty kamarády v té backstage. Jedna věc jsou ty lidi a jedna věc je, že tam potkáš ty kamarády v té backstage a to je jako... To jsou ty lidi a jedna věc je, že tam potkáš ty kamarády v té backstage a to je jako, to stojí za to.
1: To jsem se právě...
0: Jedna věc je, že tam potkáš ty kamarády v té backstage a to je jako, to stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat...
0: Že tam potkáš ty kamarády v té backstage a to je jako, to stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat...
0: Kamarády v té backstage a to je jako... To stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jako s jakýma kapelama jste víc propojený, se kterýma rádi hrajete a jako fungujete, protože třeba te, jako fungujete, protože třeba teď si dáme za chvíli Zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek, že jo?
2: No jasně.
1: Zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek, že jo?
2: No jasně, a s Fanánek to i otextoval.
1: Kde vlastně na konci zpívá Fanánek, že jo?
2: No jasně, a s Fanánek to i otextoval.
1: I to otextoval. No. Tak to je mu podobá Fanánek, že jo?
2: No jasně, a s Fanánek to i otextoval.
1: I to otextoval. No. Tak to je mu podobá. Bych tak pochopil.
2: No ale on hodně, to je skvělý, on mi otextoval spoustu písniček a on, jak jsme opravdu velký, on, jak jsme opravdu velký kamarádi, to si strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on, velký kamarádi, to si strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on v těch písničkách, se strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on v těch písničkách je celý můj život. 30 let jsme přátelé, tak on v těch písničkách je celý můj život. Ale tak on v těch písničkách je celý můj život. Moje vztahy, jo, moje... Jo. On v těch písničkách je celý můj život. Moje vztahy, jo, moje prostě... To je v písničkách je celý můj život. Moje vztahy, jo, moje prostě... Celý můj život. Moje vztahy, jo, moje prostě... To je hrozně hezký. I moje vztahy, jo, moje prostě... To je hrozně hezký. I vztahy, jo, moje prostě... To je hrozně hezký. I člověk se to prostě... To je hrozně hezký. I člověk se to... Jo, ono to není, kdo ne, člověk se to... Jo, ono to není, kdo nezná ty souvislosti, jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy poslouchám jako zpětně... Ono to není, kdo nezná ty souvislosti, jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy poslouchám jako zpětně... Kdo nezná ty souvislosti, jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy poslouchám jako zpětně, tak opravdu souvislosti, jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy poslouchám jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život a tu ty doby jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život a tu ty doby, kdy se co se spolu známe, takže ho zdravím celý můj život a tu ty doby, kdy se co se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně a tu ty doby, kdy se co se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu. Takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu děláme nějaký věci písničky. Zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu děláme nějaký věci písničky.
1: Když už jsme nakousli tři sestry, tak můžeme zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten byl součástí doktora PP.
2: On nebo se jak mnou hrál.
1: Můžeme zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten byl součástí doktora PP.
2: On se mnou hrál.
1: Zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten byl součástí doktora PP.
2: On se mnou hrál vlastně dva...
1: Protože ten byl součástí doktora PP.
2: On se mnou hrál vlastně dva...
1: Byl součástí doktora PP.
2: On se mnou hrál vlastně dva... Dvě desky se mnou dělal Franta, no. To bylo vlastně v době, kdy on se nějak úplně neschod ze ségrama, tak vlastně Fanánek zatahal za nítě a protože on Sahulu měl strašně rád vždycky. A Sahula se ocit vlastně na dvě desky v mý kapele, A jsem strašně rád, protože on byl samozřejmě složitá osobnost, to jako o něm se tady napsali, že on byl samozřejmě složitá osobnost, to jako o něm se tady napsali spoustu věcí a já nevím co, ale prostě je to kus mýho života a často ty historky s ním, když jedeme hrát nebo tak to prostě po ty historky s ním, když jedeme hrát, nebo tak to prostě proběhne, o Sahulovi se mluví, když jedeme hrát, nebo tak to prostě proběhne, o Sahulovi se mluví hrozně často, i když hrát, nebo tak to prostě proběhne, o Sahulovi se mluví hrozně často, i když jsme ze ségrama, prostě on byl tak, tak to prostě proběhne, o Sahulovi se mluví hrozně často, i když jsme ze ségrama, prostě on byl tak jako, Sahulovi

0: mluví hrozně často, i když jsme ze ségrama, prostě on byl tak jako obrovská, když jsme ze ségrama, prostě on byl tak jako obrovská persona, my vlastně i prostě on byl tak jako obrovská persona, my vlastně i tak jako obrovská persona, my vlastně i máme velký hit obrovská persona, my vlastně i máme velký hit, který se jmenuje Obrovská persona, my vlastně i máme velký hit, který se jmenuje Temelín, a tam se právě zpívá Všechno řídí Sahula, ten starý satanáš.
1: Jo.
0: A čím dál víc se mi zdá, že ten Sahula to opívá. Všechno řídí Sahula, ten starý satanáš.
1: Jo.
0: A čím dál víc se mi zdá, že ten Sahula to opravdu řídí. Tak to říkáme na koncertech, že Sahula se na nás dívá, všem se nám směje. Takže to asi takhle je.
2: A která skladba nese asi nejvíc jakoby jeho rukopis, že by si lidi mohli říct jasně, tak tohle známe jako tu Sahulu tvorbu, nebo když jste třeba na pódiu hrajete, jako vzpomeneš si na to, jakože...
0: On napsal pro nás nádherné věci. Jednu takovou vánoční písničku, která se mnou zas bude dobře.
2: Mm-hmm.
0: To je nádherná. Pak třeba krásná věc. A to jsou ale zajímavé, že jsou to pomalé věci, jo. Potom FK s FK, to je o takovým jeho hodně složitým vztahu, který měl s jednou holkou z F klubu. Takže pár věcí tam je, ale momentálně tím, že jsou pomalejší a jsou takový rozjímavý, a ty naše koncerty moc rozjímavý. No, ano. Tak on Sahula, jako... Já jsem teď přijel na ten koncert právě v tom Braníku a zrovna hráli synové výčepů, jeho kapela bývala. A teď prostě hráli a já jsem tam přijel s tím, že nebudu vůbec pařit. Jenže oni akorát začali hrát Stíny na duši, což je neřek, to je prostě tak silná píseň. Tak jsem hned věděl, že se nedá nic dělat, že se ten den opravdu do toho pustil,
2: Takže to je jasný, že to je hit. On měl spoustu hitů, Franta, že jo?
0: Už jenom to, co... On měl spoustu hitů, Franta, že jo? To prostě...

0: jo, no.
1: Už jenom to, co napsal pro Segry, že?
2: No jasně.
1: Život je takovej. A,
2: no.
1: Takže to stalo pro Segry, že?
2: No jasně.
1: Život je takovej. A,
2: no.
1: Takže to
2: stalo... Sahola není úplně hotovej, nebo jak to tam je.
1: No, nicméně, když jsme bavíme o těch koncertech, to tam je. No, nicméně, když jsme bavíme o těch koncertech, je třeba nějak... No, nicméně, když jsme bavíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme... Nicméně, když jsme bavíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme... Když jsme bavíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky... Těch je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky... Nebo že se vám povede kolikrát se společensky unavit, je třeba nějaký koncert, na který fakt jako nezapomeneš, který se ti vril do paměti
3: v rámci doktora Pepe, nebo třeba i nějaký, kde se ti vril do paměti v rámci doktora Pepe, nebo třeba i nějaký, kde jsi byl a kde jsi děti v rámci doktora Pepe, nebo třeba i nějaký, kde jsi byl a kde jsi doktora Pepe, nebo třeba i nějaký, kde jsi byl a kde jsi
2: zastoval. Já jsem docela rád, že teď jsme udělali, jak jsi říkal, byl
3: minulej
2: týden. Takže ho zdravím. A takže my jsme se po letech dohodli, že jsme spolu udělali vlastně takovou už mini šňůru zatím. A to jsem moc rád, že to jako funguje. Naši fanoušci se jako doplňují, že to není, jo, to je důležitý, ty dvě kapely, aby ty fanoušci, aby to nebyl každý. Takže to celé se povedlo, tak to je třeba v poslední době, že jsem opravdu šťastný, že to takhle funguje a věřím, že to uděláme ještě i vlastně toto ne, dojíždíme v září a myslím si, že plánujeme něco udělat i příští rok.
3: Takže to vlastně teďkon skončilo.
2: Ale ještě to v září bude pokračovat a myslím si, že příští rok ještě něco vymyslíme. Protože se to cirkus bude. Protože jsme měli tři soustředění u mě, protože já dovážím šampaňský s Magorem, že jo, ze tří sester, tak jsme měli tři, každá skončila úplně brutálně.
3: Má to něco společného s Krucipiskem, cirkus dneska nebude?
2: Ne, úplně brutálně.
3: Má to něco společného s Krucipiskem, cirkus dneska nebude?
2: Ne, myslím...
3: Má to něco společného s Krucipiskem, cirkus dneska nebude?
2: Ne, myslím, to nějaká... že to nás napadlo...
3: Krucipiskem, cirkus dneska nebude?
2: Ne, myslím, to nějaká... že to nás napadlo tím, ne. Že...
3: Jo, dneska nebude.
2: Ne, myslím, to nějaká... že to nás napadlo tím, ne. Že...
3: Jo, jasně.
2: Ne,

0: Myslím, že to nás napadlo tím, ne. Že
1: jo, jasně.
0: Jsme dost troubili, takže cirkus už byl v té chvíli, když jsme to vymysleli.
1: My jsme se tady bavili samozřejmě o tom i úspěšný promotér, samozřejmě. Já se tě jenom zeptám, když třeba srovnáš tu hudební scénu těch 90. let a dnešní, jaký je v tom rozdíl, třeba i v těch kapelách, nebo je třeba něco, co tenkrát bylo dneska v tom rozdíl, třeba i v těch kapelách, nebo je třeba něco, co tenkrát bylo dneska už to není, třeba to kamarádíl, třeba i v těch kapelách, nebo je třeba něco, co tenkrát bylo dneska už to není, třeba to kapelách, nebo je třeba něco, co tenkrát bylo dneska už to není, třeba to kamarádství, přátel, je třeba něco, co tenkrát bylo dneska už to není, třeba to kamarádství, přátelství mezi kapelama, protože dneska je to, bych řekl, ta scéna hodně ambiciozní, každý kouká po tom druhým, co dělá, kde hraje, proč tam nehrajeme my a tak. Jak se ty třeba jako promo, třeba člen kapely, která to všechno pamatuje ty leta, tak jak se na to díváš?
0: Já mám to štěstí, že ty vztahy z těch 90. zůstaly, to znamená, já prostě se rád vidím s kabátama, s Lucí, se ségrama, to vidím s kabátama, s Lucí, se ségrama, to všechno trvá. Jo, tam není o nějakých drama, to všechno trvá. Jo, tam není o nějakých prostě, to všechno trvá. Jo, tam není o nějakých prostě, to prostě je dobře. Jo, a jinak ty mladý parte, jo, a jinak ty mladý party, no oni hold prostě, za prvý já jsem nikdy neměl ambici se tím živit, takže já si nedovedu přes... Pepa Vojtek má geniální větu, jaký je rozdíl mezi českým a americkým show businessem, že ten český není ani show, ani business, jo, takže v tomhle tom. Je tam spousta věcí, které za nic jsou to dobrý bits, nebo nejsou to žádný hity. Jo, v té chvíli, když to tu album děláš, tak si myslíš,
1: Tak to si myslí většina těch kapel, která třeba žádá i o nějakou pozornost.
0: Já už ten demáč pošlu x lidem, jestli vůbec má cenu.

0: pošlu x lidem, jestli vůbec má cenu, jestli ta písnička, už ten demáč pošlu x lidem, jestli vůbec má cenu, jestli ta písnička, protože napsat pošlu x lidem, jestli vůbec má cenu, jestli ta písnička, protože napsat velmi, jestli ta písnička, protože napsat velký hit je, víme to, to je složitý.
1: A ono se to povede spíš jako nečekaně náhodou.
0: To je složitý.
1: A ono se to povede spíš jako nečekaně náhodou, protože spousta těch písní, já nevím, Divokej byl plakala, to jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě vznikaly na poslední chvíli. Divokej byl plakala, to jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě vznikaly na poslední chvíli. A nakonec ty lidi si to vždycky sami určí.
0: Tyhle ty kapely se taky navážejí do toho, že děláte to testování, jo, ty, který zrovna se jim ty hity nedaří, jo. Ale prostě, ať si ty lidi vyberou.
1: No jasně.
0: Jo, ty prostě děláš rádio, který je komerční, potřebuješ, aby to lidi poslouchali, tak prostě ty lidi musíš hrát věci, které ty lidi poslouchat chtějí. To takhle prostě je. Každý má šanci si teda, když chtějí, tak ať si to rádio pořídějí oni a ať tam hrajou. Já taky nemůžu mít na festivalu věci, které mě se líbí.
1: Krásná tečka na závěr. To mi tady podepiš. Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem. Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem dnešní Hvězdný hodin na Rock Rádiu. Děkujeme moc, bylo to fajn povídání.
0: Hele, pro mě taky.
1: Po tom hrozném vstávání, jak stávat ráno.
0: Po tom hrozném najíždění do garáží. Hrůza, tak to bylo skvělé. Děkuju.
1: Tak si popřejme, ať se nám daří a určitě se uvidíme i v budoucnu. Děkuju moc a my si jdeme dát doktor PP a píseň, o který jsme mluvili. Zdravý doktor. Mějte se hezky. Ahoj.

0: 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód RADIO a 1%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód RADIO a 1%? Napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes od RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra až. Trenýrkárna.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyš.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nakupy.
2: To je mazec.
1: To je mazec. Datart. Opravdový elektro. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Pojďte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na výměnu vozu z direct-auto.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky žádná celá 7 litru za 290 Dew, 3x destilovaná irská whisky žádná celá 7 litru za 299,90. Holbašerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnil oproti včerejšku. o 10 haléřů na 41 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 43 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů, což je o 14 haléřů méně než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kalasová. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku.
1: Česko-Korea
0: se bude hrát v pátek nad ránem našeho času.
1: Rok Rádio Počasí. Dneska převážně v polovině republiky občasný déšť a v Čechách odpoledne přehánky. Teploty mezi 16 až 20 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok Rádio Doprava.
1: A to konkrétně z Opavy, Olomoucká ulice, tam je nehoda osobního auta a motorky, tak pozor. Projíždějte tam opatrně, počítejte s omezením v tomhle úseku, jinak se to zdá být čistý, tak jezděte opatrně a v pořádku dojďte tam, kam míříte.
2: Hledáte radost z jízdy.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%?

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Plo na www.rokoviradio.cz.

0: přijeďte.
1: Cestu přeju.
0: Hledáte radost z jízdy? Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio, rokový dopoledne.
1: Rokový dopoledne pokračuje.
0: Rock Radio, rokový dopoledne.
1: Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je.
0: Rokový dopoledne.
1: Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, má. Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, máme 6 minut po 10. hodině, s vámi je 6 minut po 10. hodině, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10 po 10. hodině, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10. června a hodině, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10. června a protože jsme toho napovídali dost, Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10. června a protože jsme toho napovídali dost, tak se pojďme do června a protože jsme toho napovídali dost, tak se pojďme věnovat muzice. Ať je tady. Protože jsme toho napovídali dost, tak se pojďme věnovat muzice. Ať je tady. Přehršle, dáme si dost, tak se pojďme věnovat muzice. Ať je tady. Přehršle, dáme si Offspring. Dáme si tak. Ať je tady. Přehršle, dáme si Offspring. Dáme si taky Soilwork a přehršle, dáme si Offspring. Dáme si taky Soilwork a na začátek tady mám pro vás Work a na začátek tady mám pro vás Whitesnake. Začátek tady mám pro vás Whitesnake. Pro vás Whitesnake.

0: Rádio. Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Přeje Kuba Bělák.

0: Tak sme pozdravili chlapce. Tak sme pozdravili chlapce a vlastne i dámy za kulatou lopatou, jezdete opatrne a hlavne sa v pořádku vraťte, krucipisk a long vehicle party. Na Rock Rádiu 5 minút po čtvrt na 11 a poďme sa podívať na Rockin, ktorý sa opäť po čtvrt na 11 a poďme sa podívať na Rockin, ktorý sa opäť přesouvá do dalšího města. Tedy Rockin Town. A tentokrát tu 16. června se přesune do Moravského Krumlova, kde zahrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. No a my tam budeme s celým týmem Rockrádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým festivalem. Tam můžete dostat s Rockrádiem a s 10 lupenama lupeny. Každopádně všichni víme, o čem mluvíme, to znamená, že 10 lupenů je tady. Pro celou vaší partu, se kterou byste chtěli vyrazit na Rockin Moravský Krumlov. Stačí jenom poslat na e-mail studio@rokovyradio.cz fotku, se trávíte rádi čas, se kterýma objíždíte festivaly a se kterými jste chtěli vyrazit i sem. No a pokud ta fotka bude nejzajímavější, tak 10 lupenů poputuje za vámi. A vy můžete vyrazit do Moravského Krumlova a užít si Rockin právě tam v sobotu 13. června. No a čas máte do 11.6., tedy do čtvrtka, do zítřka dubna. A potom v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, zda to nebo ne.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace, Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Pouzdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a já vám pustím za chvíli další muziku.
1: matracezahubičku.cz.
0: No a já vám pustím za chvíli další muziku. Sahneme do hluboké historie, protože nás čekají Uriah Heep a jejich Lady in Black, ale mám pro vás i nové věci. Arakain si dáme adrenalin a nebo taky placebo.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow.

0: Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes svého vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás, v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Románský.
1: Zahrádkářsk 19. června před OC Letňany.
2: Románský.
3: Zahrádkář se raduje.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Románský.
3: Zahrádkář se
1: Letňany.
2: Románský.
3: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen
4: nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
7: To je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz.
9: Světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz.
10: Vidíte Albert neporazitelné? Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. A soličelo prosecco za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze 9,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k třetímu šestý.
11: Odplouvám kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Ano. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
11: www.boats.cz.
12: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
13: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každou palubu?

0: prodejnách e-obuv V. Kupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv V. Na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv V.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozidlem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Předání. Více na autojarov.cz.

vstáváme brzo a vstáváme brzo. Vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Slušnej rok s garáží a zkušebem. S garáží a zkušebem.

Wave.cz i FM nebo na radia.cz. Rok, slušnej rok pro pamětníky. Pamětníky.

Nazdar. Nazdar. Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arakain, chtěl bych... Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arakain, chtěl bych pozdravit všechny posluchače Rock Rádia. Všechny posluchače Rock Rádia. Posluchače Rock Rádia. Rock Rádia.

Poctivej český festák nonstop, ale jistěj. Poctivej český festák nonstop, ale jistěj jak. Poctivej český festák nonstop, ale jistěj jak si račte přát. Jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festivalů hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav jeho roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage v dabu. Radio Stage v dabu. V dabu.

Takhle byly pesíbo, který jsme si dali na Rock Rádiu 10:38. Dávám vám tip na desku. Vždycky, když nějaký album slaví výročí, nebo když vyjde, a hlavně, když je to vždycky, když nějaký album slaví výročí, nebo když vyjde, a hlavně, když je to deska, která stojí, že to deska, která stojí za poslech. Třeba i pro tu mladší generaci, protože vy třeba ještě v tom stojí za poslech. Třeba i pro tu mladší generaci, protože vy třeba ještě v tom tápete, lovíte, hledáte a třeba za takovýhle typ sterdi. Tak při dnešku, tedy 10. června, rok 1982, tak slavíme výročí. Alba Between the Ice od Rainbow. Super deska, je skvělá, samozřejmě druhá s Joelem Turnerem, je to taková ta exploze a invaze na americký trh, který nakonec kapelou Rainbow, Richieho donutilo k tomu, aby se vrátil s kapelou Rainbow, což Richieho donutilo k tomu, aby se vrátil k Deep Purple a vydali v roce 19... čtyři desku Perfect Strangers. Tohleto album je skvělý, je výborný. Ono pak, dá se říct, že navazuje trošku ta sestava na albu Slaves and Masters z roku 1990. Kdy Joelin Turner byl požádán, aby zaskočil za Iana Gillena a natočil z Deep Purple. Joelin Turner byl požádán, aby zaskočil za Iana Gillena a natočil z Deep Purple album, protože tam byly tři z pěti členů, a začalo se tomu říkat

0: srandovně jakože Deep Rainbow tomu albu nebo tý kapele, která tu desku natočila, což je samozřejmě nesmysl. No ale abych vás uvedl jenom do... dneska slaví výročí, tak ji výročí, tak ji hoďte na gramec nebo do CD přehrávače, nebo jestli to streamujete, to už je na vás. No a vy mladší máte aspoň tip na nějaký album, který byste určitě měli slyšet, pokud vás rocková tip na nějaký album, který byste určitě měli slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v této partě, do které určitě patří Ozzy Osbourne, tak si dáme Shot in the Dark rok 19... patří Ozzy Osbourne, tak si dáme Shot in the Dark rok 1986 Born, tak si dáme Shot in the Dark rok 1986, mám pro vás i Steel Panther a zazní i Bohemian Metal Rhapsody.
1: Já nový plot mám. No, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodány, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. I montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. CZ. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko.
1: Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito, CZ. Dekorační valouny, lásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Potisk, potisk, trička, potisk, CZ. Potisk, trička, byla CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, aby ale v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu.
7: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct.
0: Jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct, Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 25 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topená.
2: Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlaha.
3: Podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho...
4: Ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací byty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více instrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rek domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
4: Informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
4: Rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny. Kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny. Různé druhy za 14 v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny. Různé druhy za 14,90. Beefy. Tento týden jojo bombóny. Různé druhy za 14,90. Beefy pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast Ryzehořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 9 prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 6 světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června Kaufland. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: utrhnout, rock radio, utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, rock radio, utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, radio, utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek bory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. 1,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Čerstvý svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako
1: 90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Proležela se vám matrace?
2: Bezpotisku.cz.
3: Proležela se vám matrace?
2: Vyberte si CZ.
3: Proležela se vám matrace?
2: Vyberte si matrace z řad.
3: Proležela se vám matrace?
2: Vyberte si matrace z řady Premium od matrace.
3: Proležela se vám matrace?
2: Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku.
3: Ty neproležíš. Nyní od matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Milé Česko, KFC. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC. Akce 50% na celou objednávku.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiná. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Páchnoucí klima.
8: Autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonu. Ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.

0: detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Těsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle, Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rock. www.rockovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.cz. www.rockovirádio.cz. www.rockovirádio.cz.

0: lize. Čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítinku v Oslu se pak představí diamantové lize. Na dnešním mítinku v Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu o štěpem Nikola Ogrodníková.
1: Ve východní polovině republiky občasný déšť a v Čechách potom obecně odpoledne přehánky. No a teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rock Radio. Doprava.
1: No a ještě koukneme na silnici.
2: Rock Radio. Doprava.
1: No a ještě koukneme na silnici, začneme v Benešově v ulici Červené vršky. Pozor, je tam nehoda osobního auta a chodce na místě Poličově v ulici Červené vršky. Pozor, je tam nehoda osobního auta a chodce na místě Červené vršky. Pozor, je tam nehoda osobního auta a chodce na místě policie i záchranka. Pozor, je tam nehoda osobního auta a chodce na místě policie i záchranka. Tak tam projíždějte opatrně, právě se to tam řeší. A dejte si pozor i v Hradci Králové v ulici, tam projíždějte opatrně. Počítejte i se zdržením.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Pěkné rádio. Zprávy. Zprávy. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku koránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem 92 dolarů za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv, jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
0: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než 4 roky brání ruské agresi. Komisařka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila refádí a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. Česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové.

Tak si klidně pište, máte na to příštích 60 minut, no a to teď víte taky. Tak si klidně pište, máte na to příštích 60 minut, no a první píseň je... Tak si klidně pište, máte na to příštích 60 minut, no a první píseň je standardně ode... Klidně pište, máte na to příštích 60 minut, no a první píseň je standardně ode mě... To příštích 60 minut, no a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude... 60 minut, no a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude... Marilyn Manson.

0: Elektrický oběd.
1: Přesně tak,
0: Rock Radio, Elektrický oběd.
1: Přesně tak, startujeme Elektrický oběd, něco málo po 11. hodině s vámi Kamil, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože tu možnost máte. Vy, co posloucháte Rock Radio pravidelně, tak víte, že si můžete napsat na náš Facebook do zpráv nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz, co byste chtěli slyšet, komu co poslat, je to na vás. No a vy, co nás posloucháte poprvé, tak si klidně pište, máte na to příštích 60.

pojďme si dát Aleše Brichtu. Tak i my z Rock Rádia se připojujeme a pojďme si dát Aleše Brichtu. A pojďme si dát Aleše Brichtu.

Posloucháte Rock Radio. Posloucháte Rock Radio. Posloucháte Rock Radio, elektrický oběd. Tohle byl Marilyn Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky. Tohle byl Marilyn Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky Dívka. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky Dívka s perlami ve vlasech pro Teresku. A prosím o zahrání písničky Dívka s perlami ve vlasech pro Teresku Kubalovou, která má dneska narozeniny a kterou zdravíme do nemocnice. Přejeme hlavně hodně zdraví, díky a všem hezký den. Tak i my z Rock Rádia se připojujeme a pojďme si dát díky a všem hezký den. Tak i my z Rock Rádia se připojujeme a pojďme si dát ale hezký den. Tak i my z Rock Rádia se připojujeme a

Elektrický. Elektrický oběd s Kamilem Drá. Rock Radio.

píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od Protea. S přáteli všem do Miasu v Krouně tady píše. Tak doufám, že jsem to přečetl dobře. Hele, krásně se nám to hodí, protože dneska je středa 10. června. A Proteus má na posledním albu píseň, která se jmenuje Anthropoid. A já myslím, že asi není víc potřeba, co dodávat. Tak si to pojďme dát.

4 ráno nad Prahou vládne tma. Vládne tma. Posledne tma.

Krásná píseň Party. Krásná píseň Party, to se nám... Krásná píseň Party, to se nám hodí, i když máme teprve středu dopoledne, ale víkend se blíží a určitě nějakou party chystáte, tak jste se mohli naladit společně s Elstorm, který chtěl slyšet Roman. Další přání Petra píše, že by mohli naladit společně s Elstorm, který chtěl slyšet Roman. Další přání Petra píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od Protea.

0: poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík.
1: Rock Radio.
0: Poručík Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Elektri.
0: Poručík Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Elektrický.
0: Poručík Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Elektrický.
0: Poručík Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Elektrický oběd. Oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Oběd. Elektrický oběd.
2: Páchnoucí klimatizace
1: po... Elektrický oběd. Oběd.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: Zimě? V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid. Ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra.
2: Vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
4: Eden.
2: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
2: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: Klima Express. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. Ochladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
2: Dřív
4: vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Dřív než
2: objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dopneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. GP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na EO až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky svaz 90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo
9: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo
9: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje.
9: Účast se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
9: osoby mladší 18 let.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé. Každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
2: Hledáte práci, která dává? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to tým Lidl, to se vyplatí.
3: Milí čtenáři,
2: to se vyplatí.
3: Milí čtenáři. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: Atava!
3: Příběhy.
4: Atava!
5: Přichází Vinnetou, velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně paliv. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Rock Radio.
6: Více na Nissan.cz.

od Jirky, který píše, že Soňa, další přání je od Jirky, který píše, že by chtěl nechat pro svoji šéfovou zahrát Panoptiku Noc v opeře. Den je ještě dlouhý a v kanceláři si potřebujeme zaspívat. Tak zpívejte. A v kanceláři si potřebujeme zaspívat. Tak zpívejte. Tak zpívejte.

byla... Tak tohle byla Patti Smith na Rock Rádiu. Tak tohle byla Patti Smith na Rock Rádiu, kterou jsme si dali v elektrickém. Byla Patti Smith na Rock Rádiu, kterou jsme si dali v elektrickém obědě a zasloužila se o to. Soňa Smith na Rock Rádiu, kterou jsme si dali v elektrickém obědě a zasloužila se o to. Soňa Rádiu, kterou jsme si dali v elektrickém obědě a zasloužila se o to. Soňa, další přání si dali v elektrickém obědě a zasloužila se o to. Soňa, další přání a zasloužila se o to. Soňa, další přání

Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Elektrický oběd Samilem Drábem.

Touni, Angry, píseň, která je 3 roky stará, je v podstatě z aktuálního alba, ale nemusí to tak být a neskusí to tak být a neskončí to pravděpodobně, protože Touni pracují na nový materiálu. Každopádně píseň Angry, která otvírá album z roku 2023, tak ta je skvělá. Mám ji na LP i na CD. A už jsem ji dlouho neslyšel, což mi tahle píseň připomněla. Já tady mám další vzkaz. Dnes slaví moji synové Marek a Erik 21. narozeniny. Prosím o zahrání nějaký pecky od Five Finger Death Punch. Kluci, já vám přeji vše nejlepší, hodně moc zdravíčka a úspěchů ve všem, co si přejete. Ať se vám vše splní, moji úžasní synové, jsem na vás moc pyšná, krásný narozky. Mějte vaše mamka, Péťa napsala.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. či účtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání 6. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy Woody Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy

pod isporek, si vůně pod isporek, žádný keci funkční věci. ANGR pod isporek, žádný keci funkční věci. ANGR i pek, žádný keci funkční věci. ANGR i BARDSR i

0: nám to praví. Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Kropak nám to praví. Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne.
1: Nám to praví.
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbypenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
2: Dělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rektu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
0: CZ.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Reportér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalový než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu svý světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Podnikáte a k tomu spousta dalšího čtení. Podnikáte, tak spousta dalšího čtení. Podnikáte, tak něco podnikněte, jazyk, které vám leží na účtu.

0: 70%. XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuji, XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 7 slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Děje.
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u...
2: Tá.
3: Testovací dny... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od je cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonus...
3: ...kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
4: Jo, a díky tech...
3: ...od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu...
3: ...litrů na 100 kilometrů.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu...
3: ...spo kilometrů.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku. Super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologií. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.cz.
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiasova.cz. Galerii Butovice. Více na auto Jeremiasova.cz. A.cz.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock radio.cz. Rock radio.cz.

tak je slyšet. Tak Dušane, posílám to taky a evidentně, jak koukám na čas, je to poslední, co se nám do dnešní 60 minutovky vešlo. Takže Kamil, hezký rokový voraz, který pro vás má Dan. Ten už je připravený a za chvíli se do něj pustí. No a teď už pojďme na ty voraz, který pro vás má Dan. Ten už je připravený a za chvíli se do něj pustí. No a teď už pojďme na ty kysáky.

The Final Countdown a Europe. Nedávno jsme oslavili... A Europe nedávno jsme oslavili 30 dne, 40 let už, člověče, letí to jako blázen, od vydání tohohle výborného alba. Podcast najdete na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce, na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích platformách, rok je slušná muzika třeba na Spotify. A můžete si něco o tomhle albu poslechnout. Teď jsme si poslechli titulní píseň a tu zařídil Jakub a další muziku zařídila Helena, která píše, že by chtěla nechat zahrát. Pro svého manžela Péťu Forever od Kiss a všem pro krásný den. Pure of the Dark, protože si píše Dušan, který by chtěl tuhletu skladbu v dnešním elektrickém obědě slyšet. Že si píše Dušan, který by chtěl tuhletu skladbu v dnešním elektrickém obědě slyšet.

0: pro váš dům i zahradu. Vše také najdete stejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kameníto.cz vám zlepší zahradu kameníto.cz vám zlepší náladu.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Eta Extra pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřit Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. Značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté metal.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU portál CZ.
4: Chceš mít ten správný drive? Správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák Drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu? A to Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu? A k tomu ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu? A k tomu Jarov Drive. Operák za super cenu? A k tomu služby zdarma. Vozi skladem Drive. Operák za super cenu? A k tomu služby zdarma. Vozi skladem a operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na Autojarov zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Více na Autojarov.cz. Cena Autojarov.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit
4: Jarov.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovirakovistranky www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, naky www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovirádio. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovirádio.cz. Do rádia nevešlo, na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. Radio.cz.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky?
0: .cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
0: .cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kaloty? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není pro trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není pro ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. S kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz
1: a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Nemáš co?
0: Trenirkarna.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: Trenirkarna.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: Chodíš.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
2: Zahrádkář se raduje, kameny. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblázky. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblázky. Lámaný kámen nebo dlažby. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kamen.

0: Meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4%. Meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavních nápojů. Vyplývá to z údajů statistického úřadu. Tričko předpovídající stresovou reakci nebo experiment zkoumající imunitu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na ISS.
1: Armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobodu od cesty do vesmíru dělí
0: schválení 5 mezinárodních partnerů ISS. Let se má uskutečnit ve druhé polovině příštího roku. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka. Přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště uvedl, že kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť. Místy bude pršet trvaly. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život. Každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: U obce Lukavice okres Chrudim je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jede překážka.

0: počkat na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně v opatce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně v opatrně a je tam pořádku dorazíte. Někam jedete, tak hlavně v opatrně a je tam pořádku dorazíte.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci. Radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Past z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích? V Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích? Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockovej voras.
0: A já vás zdravím, rokeři.
1: Rockovej voras.
0: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový voraz. A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový voraz s Danem. A nezdravím, rokeři, začíná rokový voraz s Danem. A dneska se otevřely brány Rock for People, někdo už začíná rokový voraz s Danem. A dneska se otevřely brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete. Rokový voraz s Danem. A dneska se otevřely brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete. Rock for People, někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. Teď momentálně tam vždycky začíná vypsaná fixa jako každý rok. Třeba jedete, někdo tam jste. Teď momentálně tam vždycky začíná vypsaná fixa jako každý rok. To už je taková tradice, fixa to tam zahajuje. Takže kdo tam jedete, taková tradice, fixa to tam zahajuje. Takže kdo tam jedete, užijte si to. A já vám fixa to tam zahajuje. Takže kdo tam jedete, užijte si to. A já vám pustím nějakou českou. Tam jedete, užijte si to. A já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky 48 a Nebeskou si to. A já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky 48 a Nebeskou bránu. Pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky 48 a Nebeskou bránu. Rybičky 48 a Nebeskou bránu. 8 a Nebeskou bránu.
1: Rock Radio.
0: Nebeskou bránu.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo...
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování
0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu mezi...

sklepu na nebeskú pránu, na nebeskú pránu.

jednou, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču, až jednou zatluču, až jednou.

A to byly to... A to byly Toto a jich... A to byly Toto a jich Hold the Line a to... A to byly Toto a jich Hold the Line a to se nám... To byly Toto a jich Hold the Line a to se nám zrovna hodí, protože drž se v jedné linii. To je naše česká... A to se nám zrovna hodí, protože drž se v jedné linii. To je naše česká reprezentace, která začíná... Protože drž se v jedné linii. To je naše česká reprezentace, která začíná ve čtvrtek v noci. Drž se v jedné linii. To je naše česká reprezentace, která začíná ve čtvrtek v noci. To je naše česká reprezentace, která začíná ve čtvrtek v noci. Jakoby ze čtvrtka na pátek. Na mistrovství světa v Mexiku ve fotbale. No a my jsme zase podceňovaní jako vždycky a to už se stalo na mistrovství světa v Mexiku ve fotbale. No a my jsme zase podceňovaní jako vždycky a světa v Mexiku ve fotbale. No a my jsme zase podceňovaní jako vždycky a to už se stalo párkrát. No a my jsme zase podceňovaní jako vždycky a to už se stalo párkrát už v Anglii v 90. No a my jsme zase podceňovaní jako vždycky a to už se stalo párkrát už v Anglii v 96. kdy to byla stříbrná jako vždycky a to už se stalo párkrát už v Anglii v 96. kdy to byla stříbrná jízda. Se stalo párkrát už v Anglii v 96. kdy to byla stříbrná jízda a v roce kdy to byla stříbrná jízda a v roce 2004 to samý na evná jízda. A v roce 2004 to samý na Euru sice. A v roce 2004 to samý na Euru sice. Takže uvidíme, třeba Češi zaberou a bude to nakonec, když jsme vždycky byli podceňovaný, tak jsme měli nejlepší výsledky. I když ta naše drezy a bude to nakonec, když jsme vždycky byli podceňovaný, tak jsme měli nejlepší výsledky. I když ta naše drezy teďka hodně podceňovaný, tak jsme měli nejlepší výsledky. I když ta naše drezy teďka hodně... Tak jsme měli nejlepší výsledky. I když ta naše drezy teďka hodně... že se nikomu nelíbí, že mám jedny z nejhorších... záleží vždycky na výkonech. A já doufám, že ten výkon bude... No jo, no, ale na drezech ne...

0: všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Vítejte v Kvice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Vítejte v kempu. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. To je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat může. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu.
1: Z.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér. Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradce? Vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s Monika. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. Více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbale než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalu poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligenci Itálii i fotbalovém mistrovství světa? Jak se nenechat podvést umělou fotbalovém mistrovství světa? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Značkovat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Značkovat umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14 ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 314,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. Fítr pravý londýnský gin za 349,90 a londýnský gin za 349,90 a Radegast Rizehořká za 349,90 a Radegast Rizehořká 12 prémiový set 9,90 a Radegast Rizehořká 12 prémiový světlý ležák s plnou chutí z Rizehořká 12 prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do žák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června Kaufland.
4: Jak vzniká
3: 90 až do 16. června Kaufland.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou
3: až do 16. června Kaufland.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a

0: levné. Kaufland.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lišť. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
2: V tom
1: ebonitovou tyč a lištší ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto.
2: I tramvaje, co mě vozí.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
0: Sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichý na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem, plná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi, každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Profi voda.
6: Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Profi voda.
6: Sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Profi voda.
6: Více na Vaillant.cz.
7: Profi voda.
6: Na Vaillant.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte, to se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané
7: stůl. Musíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny.
7: Bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodatní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Trička Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Trička, mikiny po CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ.
10: Tatart vyhlašuje dat
9: na www. Rokový rádio CZ.
10: Tatart vyhlašuje Datart na
9: Rokový rádio CZ.
10: Tatart vyhlašuje data
9: Rokový rádio CZ.
10: Tatart vyhlašuje Datart nákup
9: CZ.
10: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart na
10: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy.
10: Vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy.
10: Ano, nákupy.
11: Slyším Datart nákupy.
10: Ano, Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy.
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Datart nákupy.
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% slev. Nakupte malé spotřebiče.

0: Spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart. O vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co...
0: Elektrospecialista.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou nejraději. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu, Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempíř.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme za atraktivní cenu. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Se s ním na čas rozloučí. Na čas rozloučí.

Rockin'. Matemál moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktor. Kokot Minute. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktor. 13. června v Mlíže Trautenberg a traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v 15. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte nás v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte nás v Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. I DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Partma je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu právě vám. Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

0: To byl Alice Cooper. A nám pokračuje. A to byl Alice Cooper. A nám pokračuje šňůra festiáku Cooper. A nám pokračuje šňůra festiáku Rockin Town. A jedeme v sobotu 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokot Minute. 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokot Minute. Alkohol, horký žeslíže Dimitri, Trantenberg, anebo taky traktory, které jedou 25 let. Teďka šňůru a jedou víceméně na všechno na rokinech. 25 let teďka šňůru. A jedou víceméně na všechno na rokinech, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý na rokinech, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil, bude tam Anabel, která to bude moderovat, pak tam budou holky krásně hostesky, No a co pro to máte udělat? Já jednomu, nebo my dáme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, abyste mohli vyrazit na tenhle ten rokin. A pošlete nám to na studio@rokovýradio.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
0: A já jsem se rozhodl, že tuhletu hodinu pojedeme všechno česky, že začíná českýma písničkama, ale předtím potom ještě budou hrát Redoti Rasmus. A teď vás čeká Vohnoutí a Gastrosex.

0: vás čeká Vohnutí. Teda potom ještě budou hrát Redoti, Erasmus a teď vás čeká Vohnutí a Gastrosexuál.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec ne? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor. Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, ne 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH.
2: E-kondomy.cz.
1: 99 tisíc bez DPH.
2: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20
1: tisíc bez DPH.
2: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20
1: tisíc DPH.
2: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak... E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás... Kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Z položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy. Tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: 4 dny.
2: Online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry.
2: E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je...
2: CZ. Vše pro vaši lásku.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest.
2: Vaši lásku.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp apokalypsio metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Base and Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a další 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydáš na Base na otočku, je do denní stupenko až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydáš na Base na otočku, je do denní stupenky pro jednotlivce i vydáš na Base na otočku, je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire
3: na otočku, je do denní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire Fest
3: denní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně
3: i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock
3: na Base.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
1: Rock je slušná muzika.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
1: Slušná muzika.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
1: Ka.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za spory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7 rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. Až do 16. června.
5: Čerstvé jako

0: Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Kauflandu.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte, drahý značky, čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Český Goodwill. Bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Český Goodwill znovu.
2: Bez potisku CZ.
3: Český Goodwill znovu.
2: Z.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového firmu. Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba i na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám
3: Goodwill.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
5: Tak dobře,
4: všechno už vám přijde. Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Vám přijde. Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
5: Poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House.
4: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprosto nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
5: Unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů.
4: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pár. Z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pár. V Praze
5: budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pí... A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej...
4: Pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
4: Najdete pouze na...
7: Firma na zážitky
5: CZ.
4: Pouze na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Atención, señoras y señores.
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Roztančete se do léta.

0: léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Učte se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa.
1: Dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlas salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropicalheels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar, awarashar.

0: pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Vše pro Bagr.cz.
1: Chceš mít ten správný
2: CZ.
1: Chceš mít ten správný drive. Chceš mít ten správný drive. Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a kto darma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Radia.cz.

Nohavičky z marcipánu, nohavičky z marcipánu, z vanilkovou příchutí, šál s vanilkovou příchutí, šál mazaný příchutí, šál mazaný brušetou, šál mazaný brušetou, šál mazaný brušetou, s tymiánu mazaný brušetou, s tymiánu a knoflíky ze salámu, kulaťoučky vykrojí ze salámu, kulaťoučky vykrojí salámu, kulaťoučky vykrojí, kulaťoučky vykrojí, vykrojí.

0: Co se chystá?
1: BYD
2: Tech. Tady děje.
0: Co se chystá?
1: BYD Tech Days.
0: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny o... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporníte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Potřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu. Teď
1: 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
1: litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku
1: kilometrů.
2: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
3: Svět není jen...
1: Super úsporných technologiích. BYD.com.
3: Svět není jen samé slunce...
1: Technologiích. BYD.com.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a...
1: BYD.com.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme vlastní dodávku. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registruj 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Utrhnout.
4: www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit.
4: Kurýra.cz. One by Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
4: One by Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba... Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žlu... Než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žlu... Ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky za 7,90. Až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Jako z Kauflandu.
7: Nejvyšší čas. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
0: Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanc. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanc. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend. Jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný tanec. Celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andy. Víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andy. S La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava. Konečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinikal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Co se tady děje? Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?

0: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v přečerpávací elektrárnu. Uložit jednorázově až 750 megawatt hodin energie. To je denní spotřeba 8 jednorázově až 750 megawatt hodin energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne příštím roce. Slovenský parlament. A ještě hokejová NHL. Carolina vyhrála ve finále na ledě Vegas 5-3 a vyrovnala sérii na 2-2. Útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný dešť. Místy bude pršet trvaly. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: V ulici Rudé armády v obci Rousínov, okres Vyškov, je nehoda dvou osobních aut.

0: Rudé armády v obci Rousínov, okres Vyškov, je nehoda dvou osobních aut, je tam kyvadlový provoz. Takže se někam jdete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a... Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej foras.
0: A je pár minut pod...
2: Rock Radio. Rockovej foras.
0: A je pár minut pod 13...
2: Rockovej foras.
0: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu
2: rokovej foras. Ať hlavně za volantem neusněte, jdem na to The Calling.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Ahoj. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rockrádia. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rockrádia. Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rockrádia. Jo. A zdravím všechny posluchače Rockrádia. Jo. Všechny posluchače Rockrádia. Jo. Posluchače Rockrádia. Jo. Rockrádia. Jo.

0: Tam včera vám tady pouštěl úryvek, předevčírem jsem pouštěl, že ta písnička in the stars má být jakoby ta písnička in the stars má být jakoby na Lars má být jakoby na LPčku pro mistrovstva už je trošku udělaná do remixu. No a já jsem se včera podíval na to In the Stars na videoklip a byl jsem totálně nadšený, že Dědouškové jdou s dobou a použili právě hudba z ní, jak kdyby byli za mladá ještě a do toho oni použili právě hudba z ní, jak kdyby byli za mladá ještě a do toho oni použili AI a udělá to omladilo. Takže tam vypadá jak v době největší svý slávy. Prostě mladáci, tak se na to mrkněte. Dejte si Rolling Stony in the Stars a v ten videoklip tam uvidíte, jako jim tam paří za mladá. Vypadá jak mladý. Je to fakt super. Povedlo se jim to, jsem zvědavej na další písničky, jaký budou z toho alba, ale zatím to vypadá dobře a tu písničku pořád jedu. No a my se pustíme, jaký budou z toho alba, ale zatím to vypadá dobře a tu písničku pořád jedu. No a my se pustíme jiný kapely třeba Bon Jovi, Gamma Ray, Panoptico, anebo Genesis.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, je ta 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak vzpomínky.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: června. Kaufland. Káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník. Malíř.
1: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne.
1: A kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne.
1: Nám to praví?
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne.
1: Napí.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity.
1: Zedník. Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si
2: nás.
1: Podlahář.
2: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Tu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity. Záruka kvality. Kbity. Záruka kvality.
3: Věda.
1: Ruka kvality.
3: Věda. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Které můžeme být hrdí.
4: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně a koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek žád. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek žád. Víkat si fu, lousy vůně, pot i sporek žád. Víkat si fu. Funkční věci, anagr, vůně, pot i sporek žád, víkat si funkční věci, anagr, i sporek žád, víkat si funkční věci, anagr, i bear, víkat si funkční věci, anagr, i bear, deset si funkční věci, anagr, i bear, deset věci, anagr, i bear, deset, tečka, cz, cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
7: Chcete také zažít nezapomenutelný
8: Allegri v akci, tak letíme spolu.
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
8: Allegri let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi.
8: 1850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Více o akci na
8: Firma na zážitky.cz.
7: Lokalit po celé republice.

A to byli Ramones a jejich... A to byli Ramones a jejich rockovej... A to byli Ramones a jejich rockovej beach. Já mám pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teďka 10. července má být. Pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teďka 10. července má být nový album. To for nový Rolling Stony, jak teďka 10. července má být nový album. To Foreign Tanks. Tak se Stony, jak teďka 10. července má být nový album. To Foreign Tanks. Tak jsem včera vám tady pouštěl, se má být nový album. To Foreign Tanks. Tak jsem včera vám tady pouštěl úryvek. Přijde Foreign Tanks.

0: republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
0: Republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Odplouvám kránu
2: na zážitky.
1: CZ.
3: Odplouvám kránu
2: i
1: CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale...
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu.
3: Kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
3: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu

0: pojďte do toho spolu. Oficiální neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vše pro vaší
0: prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás.
0: Vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás.
0: Je.
1: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu u nás. Tento týden Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litrů. Tento týden Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litrů za 200 Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litrů za 299. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litrů za 299.90. Irská whisky, žádná celá 7 litrů za 299.90. Holba Šerák 10. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11.90. A Jakobs Velvet Instant Šerák, ryzí pivo z hor za 11.90. A Jakobs Velvet instantní káva za 129.90. Až do 16.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší...
1: Carmen, Carmen, Carmen!
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen!
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální
0: Číňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální
0: Číňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální čísla
0: jahody.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaď vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. U portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistotě na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Kup si auto.
2: Brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
2: A u portál.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o
2: portál.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
2: Z.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě ne 100 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. 100 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu v auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz auto.cz
4: Rock Radio
2: CZ

Přidejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupu. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. Ne. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. Nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A je to na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo soutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CD dáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jako? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? Se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček legu? Holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. Jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. První muž na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Může rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát.

0: lístky, já jsem na to koukal, není to úplně nic nejdražšího. Pojďte na ty lístky, já jsem na to koukal, není to úplně nic nejdražšího za ty prachy. Já jsem na to koukal, není to úplně nic nejdražšího za ty prachy, je tam do super hudby. A já vám řeknu, nejdražšího za ty prachy, je tam do super hudby. A já vám řeknu, je to na stránkách, ty lístky, prachy, je tam do super hudby. A já vám řeknu, je to na stránkách, ty lístky, je tam do super hudby. A já vám řeknu, je to na stránkách, ty lístky, webby. A já vám řeknu, je to na stránkách, ty lístky, www.basin, stránkách, ty lístky, www.basin.cz, je to bách, ty lístky, www.basin.cz, je to b a s měkký i hlavka, basin.cz, je to b a s měkký i hlavně n, je to b a s měkký i hlavně n.cz, tvrdý s měkký i hlavně n.cz, tvrdý, tam bude jenom ta hudba, hlavně n.cz, tvrdý, tam bude jenom ta hudba, měkký jenom ta hudba, měkký i bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba měkký i bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horkýnkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže, ty budou zase na našem festiáku. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže, ty budou zase na našem festiáku. Zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže, ty budou zase na našem festiáku. Ty budou zase na našem festiáku na Rokinech, který jezdí každý týden do jiného města. Který jezdí každý týden do jiného města. Takže horký, že slíže a malá žu.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si navce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshowem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny a Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také z novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální na také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2023. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek
1: 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: 26.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: 6. CZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
2: Vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
2: 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hej ty.
2: Před OC Letňany.
3: Románský.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hej ty. Ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenýrka
5: na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenýrkarna.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC nebo NFT, i když to ETC nebo NFT, i když to už.
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantovaný.
6: Nebo NFT, i když to už.
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení.
6: SSB.

0: Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaké? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová
1: garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Musy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde má investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii. Od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od
1: Buřinky. No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
1: Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka C za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka CZ. Když uvidíte ocení až 5,3%. Buřinka CZ. Když uvidíte až 5,3%. Buřinka CZ. Když uvidíte Albert neporazitelné 3%. Buřinka CZ. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější ne Buřinka CZ. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden hledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 7. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 7 u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryzo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl. Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert 12ka půl litru jen za 21,90. Albert dleska půl litru jen za 21,90. Albert dles rotru jen za 21,90. Albert dle srovnání k 3.6. 21,90. Albert dle srovnání k 3.6. Dle srovnání k 3.6.
3: Zahrádkář se raduje, kameny zcela
2: k 3.6.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném hrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. Noduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Ho světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu.
4: Nemáš co na sebe?
3: Lepší náladu.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhé dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný

A to byli Bon Jovi a jejich Keep the Faith, z roku 1992. A my se půjdeme podívat do z roku 1992. A my se půjdeme podívat do budoucnosti 92. A my se půjdeme podívat do budoucnosti a to docela dva. A my se půjdeme podívat do budoucnosti a to docela blízké. Do budoucnosti a to docela blízké. Protože 24. a to docela blízké. Protože 24.6. až 20. zcela blízké. Protože 24.6. až 27.6. Protože 24.6. až 27.6. bude ve Spálném Poříčí. Protože 24.6. až 27.6. bude ve Spálném Poříčí. 24.6. až 27.6. bude ve Spálném Poříčí. Ve Spálném Poříčí Basin Firefest. A zahrou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Basin Firefest. A zahrou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Paradise Lost Fest. A zahrou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Paradise Lost. Zahrou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Dead, anebo taky Apocalyptic. Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Dead, anebo taky Apocalyptica. Panther, Paradise Lost, Napalm Dead, anebo taky Apocalyptica. Mrkněte na ty Paradise Lost, Napalm Dead, anebo taky Apocalyptica. Mrkněte na ty lístky, já jsem na to koukal, není to Napalm Dead, anebo taky Apocalyptica. Mrkněte na ty lístky, já jsem na to koukal, není net, anebo taky Apocalyptica. Mrkněte na ty lístky, já jsem na to koukal, není to úplně nic nejdražší. Apocalyptica. Mrkněte na ty lístky,

0: 70%. Opakuj. XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuj, výprodej až XXXL výprodej se slevou až 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutálních 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Máte vlastní dodávku.
0: Brutálních 70%. XXXLutz.
1: Máte vlastní dodávku.
0: 70%. XXXLutz.
1: Máte vlastní dodávku.
0: 100% XXXLutz.
1: Máte vlastní dodávku. Doručujte zásilky z OneBuy.
0: XXXLutz.
1: Máte vlastní dodávku. Doručujte zásilky z OneBuy. Máte vlastní dodávku. Doručujte zásilky z OneBuy Allegro. Rosteme a dodávku. Doručujte zásilky z OneBuy Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14. Doručujte zásilky z OneBuy Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné z OneBuy Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání. Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání. A fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partner. Každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz.

0: stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Ne u vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rok
1: se na vás.
2: Rok Radio.
3: Rok Radio.
2: Rok Radio.
3: Rok Radio. Co se děje?
2: Radio.
3: Rok Radio. Co se děje? Rok Radio. Co se děje?
4: Pátek 12.
3: Co se děje?
4: Pátek 12. června si užijete v New...
3: Je.
4: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá... Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivé v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vyspice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bull s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková na samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela při oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. O tu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pravýho 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoesová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pec. Vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Nebo pak v sobotu na Iron Maiden, Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Nadkou atmosférou, skvělýma kapelama. Nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i skvělýma kapelama. Nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Wave a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hat připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta další i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta další dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších. Prorok rádio je Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších. Prorok rádio Zuzka Kleinová.
5: Chystáte se večer někam na akci?
4: Prorok rádio Zuzka Kleinová.
5: Chystáte se večer někam na akci? A sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock am. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Radio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je v rock akcích. Rock Radio. Rock je

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější
0: katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
0: Kránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám
1: unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu, plouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz
0: na katamaránu.
1: www.prageboats.cz
0: už vím. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz
0: už vím.
1: www.prageboats.cz
0: už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz
0: už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte sklad.
2: Zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi,
2: Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získá a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vaší ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platíte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. při protiúčtu vašeho stávajícího.

0: Páchnoucí klima. Páchnoucí klimatizace po zimě. Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechce. Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezdět
0: klimatizace po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě v autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách za 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách za
0: nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme
1: v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás
0: včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: S netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se.
2: Klimaexpress.cz.
3: Aktuální
2: ochladíme.
0: Objednejte se na
2: Klimaexpress.cz. Klimaexpress.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí.
2: Express.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Smí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře.
3: Osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou.
4: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
4: Může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. To vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 199 korun měsíčně na první rok. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým.

0: Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kane a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.tujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor.
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodný.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodný.
0: To se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním... Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na VZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Radio.cz.

0: probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odá, proti verdiktu podal odvolání. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slaví. Zástupci obou klubů to dnes oficiálně oznámili. Nový klub bude hrát své zápasy v Praze. Nymburk aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi.
1: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet trvaleji, nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: U obce Slatiny okres Jíčín nepadlej strom. Je tam půjde ze zvýšenou opatrností, tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BM Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW v Dubicích.
7: Rock Radio. Rockovej Foras.
1: Rockovej Foras. Tak a máme před sebou poslední hodinu rockovýho Vorazu s Danem a já když jsem tady poslouchal ty zprávy a slyšel, bude povinnej na základkách. Tak jsem nedávno obsluhoval, ještě než jsem tady pracoval, obsluhoval dvě holky ze Slovenska, tak 19-20 let. A holka na mě mluvila slovensky, já jsem ji rozuměl. A teďka já jí odpovídám, ona mi nerozuměla. Já říkám, to je nějaký divný. Tak začala mě anglicky. Já říkám, že na mě může mluvit normálně jako slovensky, že ji rozumím. Ale to všechno až za chvilku.

Zprávy. Krásné rádio. Zprávy. Krásné odpoledne. Zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk. Zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v Zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný. Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou moci vybraný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy, ředitel ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Za vyhrožování vystřílení z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Za vyhrožování vystřílením třídy a za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě univerzity. Vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Potrestání třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Potrestal soud. Schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Potrestal soud mladíka podmíněným trestem. Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Potrestal soud mladíka podmíněným trestem. Fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Potrestal soud mladíka podmíněným trestem. Karlovy v Praze potrestal soud mladíka podmíněným trestem. Zároveň mu stal soud mladíka podmíněným trestem. Zároveň mu stanovil 20měsíční zkušební dobu, během které mladíka podmíněným trestem. Zároveň mu stanovil 20měsíční zkušební dobu, během které podmíněným trestem. Zároveň mu stanovil 20měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem.

0: všechno až za chvilku. Britů. A to všechno až za chvilku.
1: Rock Radio.
0: Všechno až za chvilku.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Opět. Rokovej voraz s Danem. Opět nad ránem. Rokovej voraz s Danem.

0: poslechnout a už je to u nás v podcastech, když dáte www.rokoviradio.cz, to u nás v podcastech, když dáte www.rokoviradio.cz, podcasty www.rokoviradio.cz, podcasty a tam si dáte www.rokoviradio.cz, podcasty a tam si dáte vězný host, najdete doktor.cz, podcasty a tam si dáte vězný host, najdete doktor.pp, můžete si to podcasty a tam si dáte vězný host, najdete doktor.pp, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube a tam si dáte vězný host, najdete doktor.pp, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube a nebo na Spotify si dáte vězný host, najdete doktor.pp, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube a nebo na Spotify, najdete doktor.pp, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube a nebo na Spotify, ať to poslechnout tam, nebo na YouTube a nebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba nebo na YouTube a nebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba doktorem PP spolu YouTube a nebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba doktorem PP spolu ať se něco nového dozvíte, protože třeba doktorem PP spolupracoval František Sahula nebo Loufananek Hagen, takže vybraná společnost. A já vám pustím ještě nějakou Sahula nebo Loufananek Hagen, takže vybraná společnost. A já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední Hagen, takže vybraná společnost. A já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední 40 minutovce rokovýho společnost. A já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední 40 minutovce rokovýho vrazu s Danem, hudbu v poslední 40 minutovce rokovýho vrazu s Danem a bude to třeba divoký byl a 40 minutovce rokovýho vrazu s Danem a bude to třeba divoký byl a plakala. Rokovýho vrazu s Danem a bude to třeba divoký byl a plakala. Vrazu s Danem a bude to třeba divoký byl a plakala. A bude to třeba divoký byl a plakala.
1: Co takhle více radosti a Vy si naplno užívejte mimořádnou klevíce radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacené vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Jděte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduché záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro placenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. V ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu
1: Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Léto volá.
2: Branka.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Alze. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do 5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkou výbavou 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karima přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky novou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spoustu až 61%. Stany Karimatky nepromokavé.

0: vaky a spousta na procent. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Dřív než chytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Dřív než začnou prázdniny. Pohodový čas v přírodě. Albert. Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Kamenito.cz. Dekorační valouny opět. Kamenito.cz. Dekorační valouny oblásky to. Kamenito.cz. Dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby tě. Kamenito.cz. Dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Kamenito.cz. Dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám z Jovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší nálad. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka svý
1: náladu.
2: Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platí Česko. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50. Platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50%. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC procent

The Verve a jejich Bittersweet Symphony. A to byly The Verve a jejich Bittersweet. A to byly The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. Byly The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. Bylo to ve filmu Ústřední Bittersweet Symphony z roku 1997. Bylo to ve filmu Ústřední melodie filmu Velmi z roku 1997. Bylo to ve filmu Ústřední melodie filmu Velmi nebezpečný z 97. Bylo to ve filmu Ústřední melodie filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme... Bylo to ve filmu Ústřední melodie filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost, a to doktor PP, který byl dneska u Kamila. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost, a to doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10. Tady jsme měli bezpečnou známost, a to doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9. Známost, a to doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10. Tady spolu PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10. Tady spolu povídali, rozebírali spoustu věcí. Dneska u Kamila od 9 do 10. Tady spolu povídali, rozebírali spoustu věcí. Od 9 do 10. Tady spolu povídali, rozebírali spoustu věcí. Je to pořadatel Benátské noci. Tak povídali, rozebírali spoustu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si jeho rozebírali spoustu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si jeho poslechnout a už je to, můžete si jeho poslechnout a už je to u nás v podcastech, když dáte www.ro.

0: Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do...
0: Na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle...
0: Objednávku. Jen teď, jen v KFC.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v
0: vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v direct
0: s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v direct auto. Oktávka o 120letou
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v direct auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
0: Profivoda.cz.
1: Kup si auto v direct auto. Oktávka o 120
0: CZ.
1: Kup si auto v direct auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v direct auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrác jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrác to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. A Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.autotu zdarma. www.direct.auto.cz.
2: rockradio.direct.auto.cz. Rock Radio.
0: Pomočka auto.cz.
2: Rock Radio.
0: Auto.cz.

0: Kým dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské. Expozice a hlavně exponáty ní vás pro Příběh Sedlčanské kotliny. Těch jmen a tu je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech daleko více.
1: Rock Radio Moto Keci.
2: Našem turné 8 divokejch.

0: Od rána do večera. Od rána do večera. Rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Moto.cz. Rock Radio. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou
0: Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl zjeta. Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl Zjelčan a Zesedl. Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl Zjelčan a Zesedlčan. Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl Zjelčan a Zesedlčan. To druhé město Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl Zjelčan a Zesedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo. Minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské muzeu. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále expozice se všeříkajícím názvem.

0: rádia. Kokot Minute. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a Traktor Dia. Kokot Minute. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravské slíže, Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Berg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte nově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. I DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patřím festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Pat je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz více na www.nevajgluj.cz

Rockin'. Máte málo... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moder svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkeho. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alzeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký, že slíže. Moderátoři

does.

0: takže to vymysleli v Brně.
1: No 100%.
0: No jasně,
1: to je brněnský,
0: to
1: no.
0: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Zeise. Mysleli v Brně.
1: No 100%.
0: No jasně,
1: to je brněnský,
0: to,
1: no.
0: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Zeise, bubeníka.
1: No.
0: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Zeise, bubeníka z Tata Boys, jo. Asi no, ne teda. Asi. Myslel, že to odkazuje na Milana Zeise, bubeníka z Tata Boys, jo. Asi
1: no,
0: ne teda.
1: Asi ne.
0: Takže Milana Zeise, bubeníka z Tata Boys, jo. Asi
1: no,
0: ne teda.
1: Asi ne.
0: Takže Cajzli.
1: To bylo Cajzlové.
0: Bubeníka z Tata Boys, jo. Asi
1: no,
0: ne teda.
1: Asi ne.
0: Takže Cajzli.
1: To bylo Cajzlové z Brna.
0: Boys, jo. Asi
1: no,
0: ne teda.
1: Asi ne.
0: Takže Cajzli.
1: To bylo Cajzlové z Brna. Prostě jsem
0: asi no, ne teda.
1: Asi ne.
0: Takže Cajzli.
1: To bylo Cajzlové z Brna. Prostě jsem kastajrům.
0: Čujči, to jsi ani nevěděl.
1: Asi ne.
0: Takže Cajzli.
1: To bylo Cajzlové z Brna. Prostě jsem kastajrům.
0: Čujči, to jsi ani nevěděl.
1: Takže Cajzli. To bylo Cajzlové z Brna. Prostě jsem kastajrům.
0: Čujči, to jsi ani nevěděl. Ty je zajímavý.
1: To bylo Cajzlové z Brna. Prostě jsem kastajrům.
0: Čujči, to jsi ani nevěděl. Ty je zajímavý.
1: Brna, prostě jsem
0: kastajrům.
1: Tak máme nový oběd.
0: Ty je zajímavý.
1: Tak máme nový oběd, zdravíme do Brna lidi.
0: Ty je zajímavý.
1: Tak máme nový oběd, zdravíme do Brna lidi.
0: Zdaric.
1: Tak máme nový oběd, zdravíme do Brna lidi.
0: Zdaric.
1: Tak máme nový oběd, zdravíme do Brna lidi.
0: Zdaric.
1: No
0: jo, dejte si na náš kopek. A odnášejte krígle potom.
1: Tak.
0: Škopek. A odnášejte krígle potom.
1: Tak. Já poslední.
0: A odnášejte krígle potom.
1: Tak. Já poslední 20 minutovce.
0: Vám budete krígle potom.
1: Tak. Já poslední 20 minutovce. Vám pustím nějakou.
0: Potom.
1: Tak. Já poslední 20 minutovce. Vám pustím nějakou hudbu. Já poslední 20 minutovce. Vám pustím nějakou hudbu, třeba Faith No More, Judas Priest, No More, Judas Priest, Alter Bridge, anebo ty kabáty, tak se mějte hezky a čau.
0: Čověči, nemáš válic?
1: Se mějte hezky a čau.
0: Čověči, nemáš válic?
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
0: Čau. Čověči, nemáš válic?
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptá.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balónem.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balónem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padím já?
3: Co?
2: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padá. Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padákem. Bungee jumping, driftování, rafting, skok, padákem. Flyboarding, lezení ve skalách. Driftování, rafting, skok, padákem. Flyboarding, lezení ve skalách. Rafting, skok, padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Skok, padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve skalách. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si
2: v skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si
2: počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
2: zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
2: si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe
2: venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se pomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí, ob blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí, obdarovaný může zážitek zdarma.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit
2: úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší
3: nabídkou může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
3: zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.

I sold all of my hitch ringer.

0: zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Firm. Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
0: zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky
0: nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Utrhnout, sklidit, et. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba
1: více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky. Brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky. Svazek za rané, kilo za 21,90. A řetkvičky. Svazek za 7,90. Až do 6. Kilo za 21,90. A řetkvičky. Svazek za 7,90. Až do 16,90. A řetkvičky. Svazek za 7,90. Až do 16. června 90. Až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: No to, že seš mladý projektant smokry.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem je...
1: Kauflandu.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Když mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Ten diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudoku. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopu. Ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopu. Praha. Zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopu. Praha, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopu. Praha a nabízíme alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopu. Praha a nabízíme profesionální výzvu nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
5: Milí čtenáři, ve staré... pískovcovém lomu v Kovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní

0: A to byli Aerosmith a jich Eat the Rich. A já už tady ve studiu... Nazdar, Kubo.
1: Čau.
0: Hlasnej připomínč. A já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar, Kubo. Čau.
0: Hlasnej připomínl ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar, Kubo. Čau.
0: Hlasnej připomínl připravil písničku Kabátu.
1: Nazdar, Kubo.
0: Čau. Hlasnej připravil písničku Kabáty Rumcaj smiloval manku. Nazdar, Kubo.
1: Čau.
0: Hlasnej připravil písničku Kabáty Rumcaj smiloval manku.
1: Čau.
0: Hlasnej připravil písničku Kabáty Rumcaj smiloval manku.
1: Hezky.
0: Však Kabáty Rumcaj smiloval manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak vzniklo Rumcajs?
1: To
0: byl cajzel, co pil rum. Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak vzniklo Rumcajs? To byl cajzel, co pil rum.
1: Nekecej.
0: Víš, jak vzniklo Rumcajs? To byl cajzel, co pil rum. To byl cajzel, co pil rum.
1: Nekecej. No takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%. Cajzel, co pil rum.
1: Nekecej. No takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%.
1: No jasně. Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%.
1: No jasně,
0: Brněnský.
1: Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%.
1: No jasně,
0: Brněnský, no.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana.

0: představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. Oletní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš
0: posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias
0: představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias s láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten. Si vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací.
1: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více
1: Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westerno
1: alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.ten. Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko a více informací na www.westernove-městečko.cz informací na www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál chceš.cz nebo v síti Ticketportál
2: chceš mít ten správný drát
0: nebo v síti Ticketportál
2: chceš mít ten správný drive?
0: Ti Ticketportál.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu, tak za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na služby zdarma. Darma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov ani. Více na Autojarov.cz.
3: Do košíku
2: na Autojarov.cz.
3: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje. Už na ně chuť sami nazbíráme.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Nech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: To zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samo.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samo.
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: všichni svatý.
1: A za mnou stáli
0: všichni svatý.
1: Na malou chvíli a za mnou stáli
0: všichni svatý.
1: Na malou chvíli ustáli
0: všichni svatý.
1: Na malou chvíli vrátit se zpátky
0: všichni svatý.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rock z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

DABu i FM nebo na... V DABu i FM nebo na rádiu... V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Start Business zdarma na kbcz. Podnikáte jinak? Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz. Tarifu Start Business zdarma na kbcz. Business zdarma na kbcz.
1: Čtrnáct slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers. Slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea. Kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss. Kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Vícky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu a snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20.

0: 26. čajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si... Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz jedna. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovirádio.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo... Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji...
0: Spíš na zahrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není...
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není...
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v TNO. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kábel restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu.

0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 635 klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a haléřů. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Česká města stále častěji využívají chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systém, který řidičům ukazuje obsazenost parkovišť v reálném čase. Kde konkrétně, ví mluvčí radnice Luboš Dvořák.
2: Nové informační tabule přibude například v Budějovickém ulici u Černých železničních mostů ve směru do centra.
1: V Praze začíná mapování světlušek. Jeho cílem je zjistit, kde se těmto broukům v hlavním městě daří a jak početné jsou jejich populace. Projekt nazvaný Praha hledá světlušky povedou vědci z České zemědělské univerzity, ale do

0: hledá světlušky, povedou vědci z České zemědělské univerzity. Ale do sběru dat sečky povedou vědci z České zemědělské univerzity. Ale do sběru dat se může zapojit vědci z České zemědělské univerzity. Ale do sběru dat se může zapojit i veřejnost. České zemědělské univerzity. Ale do sběru dat se může zapojit i veřejnost. České univerzity. Ale do sběru dat se může zapojit i veřejnost. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství. Dat se může zapojit i veřejnost. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství zapojit i veřejnost. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Důvodem je to, že se hraje. Bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Důvodem je to, že se hraje mistrovství vyšší vklady. Důvodem je to, že se hraje výrazně víc zápasů než na předchozí vklady. Důvodem je to, že se hraje výrazně víc zápasů než na předchozích turnajích. Důvodem je to, že se hraje výrazně víc zápasů než na předchozích turnajích. A vliv podle sázkařů bude mít víc zápasů než na předchozích turnajích. Ještě před začátkem turnaje přijali sázky za téměř 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne. Sázky za téměř 80 milionů.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 80 milionů.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Teploty se dneska pohybují někde mezi 16 až 19 stupni.
3: Pršet by mělo každopádně po celém území republiky. Teploty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče, nejhorší den, tohohle týdne, protože pršet bude opravdu po celém území republiky a ve středních Čechách a taky ve východních Čechách a taky ve východních by měly být nějaký bouřky, což určitě neradi slyší účastníci dneska
2: každopádně by se to mělo lepšit.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat dej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého.
4: Dejte si pozor v ulici Pražská v Jindřichově Hradci, tam se totiž srazili dva osoby. Pražská v Jindřichově Hradci, tam se totiž srazili dva osobáky, díky bohu, ale bez zranění.

0: dva osobáky, díky bohu, ale bez zranění. V Liberci v ulici Pazderkova jsou v sobě taky dva, tam je to osobáky, díky bohu, ale bez zranění. V Liberci v ulici Pazderkova jsou v sobě taky dva, tam je to Pazderkova jsou v sobě taky dva, tam je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. Na Sněžnici 30 taky dva, tam je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. Na Sněžnici 35 u Svitav, tak tam bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. Na Sněžnici 35 u Svitav, tak tam zase na místě akorát záchranka. Na Sněžnici 35 u Svitav, tak tam zase havaroval. Na Sněžnici 35 u Svitav, tak tam zase havarovala dodávka do svodidel. Tam požijte se zdržením. Jedno těžký vadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce dvou osobáků.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě startuje 15 hodin a přesně 4 minuty. Kuba Vaňa s Petr Janda. Rokový odpoledne právě startuje 15 hodin a přesně 4 minuty. Kuba Vaňa s Petr Janda u svých strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio.
0: Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete domů z práce, nebo ještě jestli docházíte do práce, nebo ještě jestli do pracováváte poslední pár desítek minut práce, i od toho jsme tady, abychom vám zpříjemnili trošičku odpoledne. Jak jinak než muzikou, že jo?
3: No ale ne, že si u toho budete flákat, jako jo, protože... Dneska nám volal váš šéf a říkal, že vy tak posloucháte a tak si tančíte prostě v práci, že pak nemáte dodělaný věci a to by takhle nešlo. Od toho tady zase jako nejsme. Bacha na to.
0: Jako užívejte, ale zase jako s mírou. Odsaď pocaď. Každopádně odsaď pocaď. Pojedou taky Foo Fighters, AC/DC jako s mírou.
3: Odsaď pocaď.

0: Každopádně odsaď pocaď pojedou taky Foo Fighters.
1: Pocaď prostě.
0: Odsaď pocaď. Každopádně odsaď pocaď pojedou taky Foo Fighters, AC/DC s jejich peskou TNT, AC/DC s jejich peskou TNT, Miroš Majda s jeho novinkou Lavina, ale hlavně Akceptě, jejich peskou TNT, Miroš Majda s jeho novinkou Lavina, ale hlavně Akceptě, jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový. Miroš Majda s jeho novinkou Lavina, ale hlavně Akceptě, jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový. Odsaď s jeho novinkou Lavina, ale hlavně Akceptě, jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový. Odsaď pocaď. Ale hlavně Akceptě, jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový vocať pocať.
1: Jo, jo, to je vocať.
0: Princess of the Dawn. To je hodně takový vocať pocať.
1: Jo, jo, to je vocať až pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i to je hodně takový vocať pocať.
1: Jo, jo, to je vocať až pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase naspát.
0: Takový vocať pocať.
1: Jo, jo, to je vocať až pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase naspát.
0: To teda.
1: Jo, jo, to je vocať až pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase naspát.
0: To teda jo.
1: Pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase naspát.
0: To teda jo. Dokonce i až tam.
1: A zase naspáte.
0: To teda jo.

Ф, в узбе. Як у Ф. Як у Ф, в узбенах.

Rádio. Rock Rádio. Rádio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: minut vyhlašujeme rozdávačku takzvaně a taky, protože už je čtvrtek, ne, je středa, já to mám furt
1: je
0: posunutý,
1: vyhlašujeme
0: rozdávačku takzvaně a taky, protože už je čtvrtek, ne, je středa, já to mám furt
1: je
0: posunutý,
1: středa,
0: pardon,
1: pozor.
0: Čtvrtek, ne, je středa, já to mám furt
1: je
0: posunutý,
1: středa, středa,
0: pardon, omlouvám se všem, co teďka právě se lekli, je středa, no a takže středa, já to mám furt
1: je
0: posunutý,
1: středa, středa,
0: pardon, omlouvám se všem, co teďka právě se lekli, je středa, no a takže už ale víte, že tenhle týden, pardon, omlouvám se všem, co teďka právě se lekli, je středa, no a takže už ale víte, že tenhle týden rozdáváme, omlouvám se všem, co teďka právě se lekli, je středa, no a takže už ale víte, že tenhle týden rozdáváme na tři sestry, lekli, je středa, no a takže už ale víte, že tenhle týden rozdáváme na tři sestry, který 20. června, středa, no a takže už ale víte, že tenhle týden rozdáváme na tři sestry, který 20. června budou v Plzni.
1: Pojďte s nima,
0: že už ale víte, že tenhle týden rozdáváme na tři sestry, který 20. června budou v Plzni.
1: Pojďte s nima společně ještě taky
0: tenhle týden rozdáváme na tři sestry, který 20. června budou v Plzni.
1: Pojďte s nima společně ještě taky kapela SPS a
0: rozdáváme na tři sestry, který 20. června budou v Plzni.
1: Pojďte s nima společně ještě taky kapela SPS a
0: na tři sestry, který 20. června budou v Plzni.
1: Pojďte s nima společně ještě taky kapela SPS a nebo
0: 20. června budou v Plzni.
1: Pojďte s nima společně ještě taky kapela SPS a nebo doktor PP, takže rozhodně
0: v Plzni.
1: Pojďte s nima společně ještě taky kapela SPS a nebo doktor PP, takže rozhodně u toho můžete taky kapela SPS a nebo doktor PP, takže rozhodně u toho můžete být taky. Stačí nám akorát PS a nebo doktor PP, takže rozhodně u toho můžete být taky. Stačí nám akorát napsat na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a v příští hodince na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a v příští hodince vybereme jednoho z vás, který od nás letěvalí. Ty lístky měli dát právě vám a v příští hodince vybereme jednoho z vás, který od nás letěvalí. Předem říkáme, že
0: předem říkáme, že
1: letěvalísky dostane a užije si tady ten našlapaný koncert tří sester.
0: Předem říkáme, že lidi, co nám pošlou zároveň taky telefonní číslo, tak mají trošku větší šanci, protože my vám hlavně potřebujeme zavolat a to bez toho telefonního čísla nepůjde.
2: Ano, velmi dobrá poznámka. Děkuji ti, Péťo, že jste takhle upozornil, protože to by jsme se vám. Ano, velmi dobrá poznámka. Děkuji ti, Péťo, že jste takhle upozornil, protože to by jsme se vám potom nedovolali.
3: Beefeater pravý londýnský gin za 3 různé

0: Druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 3 za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 340,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. Gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12 pre za 349,90. A Radegast ryze hořká 12,49,90. A Radegast ryze hořká 12 prémiový světlý 90. A Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí. A Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 9. Ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 9. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. A světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. čák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Vítejte
0: z toho června. Kaufland.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
0: Kaufland.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: boxu máš, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš, ušetři se slevovými kódy. Ráno v Alza boxu máš, ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Tu máš, ušetři se slevovými kódy na alza.cz. CZ.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Nemáš co na sebe?
4: Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička CZ, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou...
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob.
9: Uvažujete o novém?

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista. Nový magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista. Přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtěta. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na... Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hry. Kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň. Do půlnoci objednáš ráno v Alze.

0: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitě města. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepel. Užijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepe skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus s designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Máte vlastní dodávku? Více na Vaillant.cz. Máte vlastní dodávku? Doručujte. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce. Dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra. Peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýrové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Práce kurýra CZ. One by Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
0: CZ. One by Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc.
0: One by Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levně.
0: Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. To se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct C 5 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.au a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou.
2: Show!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jediný říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical.
5: Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie
4: s La Tropical.
5: Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zadí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.lavilekousekodmoře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Moře.

Jedinečný tanec Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.

odpoledne s Kubou a Petrem. I odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem.

který vás vytáhne z postele, i kdyby stavu vytříbenýho humoru a slušného roku. Který vás vytáhne z postele, i kdyby jste nechtnýho humoru a slušného roku. Který vás vytáhne z postele, i kdyby jste nechtěli. K tomu roku, který vás vytáhne z postele, i kdyby jste nechtěli. K tomu hromada lístků, který vás vytáhne z postele, i kdyby jste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, postele, i kdyby jste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hostěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. Zuzka a lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy i koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy i to zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. To, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel zaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý vše. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Americe... V Americe měli branželí... V Americe měli branželí... My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí... Máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fa. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Kterte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku.

0: všechno tam bylo. Jenomže, jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima, tak jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima, tak ty metalisti, kteří jsou furt oblečený, doba ledová a byla zima, tak ty metalisti, kteří jsou furt oblečený, že jo, v těch černých věcech a v těch kožených a takhle, tak to jsou jediní, kteří nezmrzli. Víš?
1: Takže oni jako jediní
0: v věcech a v těch kožených a takhle, tak to jsou jediní, kteří nezmrzli. Víš?
1: Takže oni jako jediní přežili.
0: No jasně.
1: A kvůli tomu se tam prostě takhle rozšířila metalová
0: muzika. Tak vem si ty reggae.
1: Oni jako jediní přežili.
0: No jasně.
1: A kvůli tomu se tam prostě takhle rozšířila metalová
0: muzika. Tak vem si ty reggae mani prostě v těch košilích a
1: přežili.
0: No jasně.
1: A kvůli tomu se tam prostě takhle rozšířila metalová
0: muzika. Tak vem si ty reggae mani prostě v těch košilích a s těma dredama ty prostě zmrzli.
1: Kvůli tomu se tam prostě takhle rozšířila metalová
0: muzika. Tak vem si ty reggae mani prostě v těch košilích a s těma dredama ty prostě zmrzli. Ty tam
1: rozšířila metalová muzika.
0: Tak vem si ty reggae mani prostě v těch košilích a s těma dredama ty prostě zmrzli. Ty tam někde budou jako rampouti. Ty reggae mani prostě v těch košilích a s těma dredama ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch. V těch košilích a s těma dredama ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch nějaký, to vůbec nepoznáš. Košilích a s těma dredama ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch nějaký, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch nějaký, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch nějaký, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimr, kde budou jako rampouch nějaký, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimrzli prostě pusy k těm jejich nějakej, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimrzli prostě pusy k těm jejich žestům.
1: No,
0: pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimrzli prostě pusy k těm jejich žestům.
1: No,
0: no a prostě ty metalisti s tou dechovkou těm přimrzli prostě pusy k těm jejich žestům.
1: No,
0: no a prostě ty metalisti jsou jediní, kteří přežili pusy k těm jejich žestům.
1: No,
0: no a prostě ty metalisti jsou jediní, kteří přežili tu zimu. Takže proto vlastně to je jediný žestům. No a prostě ty metalisti jsou jediní, kteří přežili tu zimu. Takže proto vlastně to je jediný, co z toho tu zimu. Takže proto vlastně to je jediný, co z toho Finska zbývá.
1: Hele, vlastně ono to jako za mě dává
0: to vlastně to je jediný, co z toho Finska zbývá.
1: Hele, vlastně ono to jako za mě dává strašný smysl tohle to tvrzení.
0: Toho Finska zbývá.
1: Hele, vlastně ono to jako za mě dává strašný smysl tohle to tvrzení. Takže já s tím velice souhlasím. Hele, vlastně ono to jako za mě dává strašný smysl tohle to tvrzení. Takže já s tím velice souhlasím. Vy nám strašný smysl tohle to tvrzení. Takže já s tím velice souhlasím. Vy nám klidně můžete napsat, co si myslíte to tvrzení. Takže já s tím velice souhlasím. Vy nám klidně můžete napsat, co si myslíte vy, jaký je důvod, můžete napsat, co si myslíte vy, jaký je důvod toho, že prostě ve Finsku a v Norsku a Švédsku jsou takovýhle metalový kapely a uvidíme, kam s tím dojdem.
0: My můžeme mít jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba,
1: ještě tím dojdem.
0: My můžeme mít jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je z toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je z... by byli metalisti a svalnatej.
1: A byl bys svalnatej metalista možná?
0: No rozhodně, jedině.
1: A byl bys svalnatej metalista možná?
0: No rozhodně, časem. Jedině, prostě, dovedeš si to přesto.
1: A byl bys svalnatej metalista možná?
0: No rozhodně, časem. Jedině, prostě, dovedeš si to přesto.
1: Já nejsem metalista možná?
0: No rozhodně, časem. Jedině, prostě, dovedeš si to přesto.
1: Já nejsem svalnatej. Taky ale uvidíme. co? Taky ale uvidíme. co?
0: No budou prostě tři sestry Sunrise.
1: Taky ale uvidíme. co?
0: No budou prostě tři sestry Sunrise.
1: Co?
0: No budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysáci, jo. No budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysáci, jo. No budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysáci, jo. Budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a taky kysáci, jo. Sunrise Avenue a taky kysáci, jo.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory.

0: Korpikláni a jejich pecka. Korpikláni a jejich pecka a i ta právě teď. Korpikláni a jejich pecka a i ta právě teďka dojíždí na Rock Radio Pat. Korpikláni a jejich pecka a i ta právě teďka dojíždí na Rock Radio Pat. Korpikláni a jejich pecka a i ta právě teďka dojíždí na Rock Radio 15 hodin 36 minut. Si člověče říkám, čím to je, že prostě v těch tady v těch norských zemích, nebo severských zemích, je tak strašně rozšířený právě jako metalová muzika, víš?
1: No hele,
0: jako, tak... Dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže, jak tam pak přišli

0: ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů.
0: Ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchu. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventory.cz.
2: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský a
1: CZ.
2: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský a čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp a metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a další Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 20. Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do dvěch stupenky. Až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, jednodenní stupenky Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně
2: pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Co mají elektrik, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek? Boxer nabízí prostor a variety. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. 499 000 bez DPH. 499 000 bez DPH.
5: Právě jste naladili rád. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc.

0: Fortuna dostane tě do... Ale bude dlouhá noc. Fortuna dostane tě do hry. Noc. Fortuna dostane tě do hry. Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní... Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Angry Birds kosmetik
0: 18 let na hazardní hře.
1: Angry Birds kosmetika, co má koule. Kosmetika, co má koule. Angry Birds loustika, co má koule. Angry Birds lousy vůně pod i spodek. Angry Birds lousy vůně pod i spodek. Žádný keci funkční. Angry Birds lousy vůně pod i spodek. Žádný keci funkční. Lousy vůně pod i spodek. Žádný keci funkční věci. A nugget i spodek. Žádný keci funkční věci. A nugget i BR věci. A nugget i BR 10.cz. A nugget i BR 10.cz. BRDS.cz BRDS.cz BRDS.cz
2: Vše pro bagr, vše...

0: Ježiš, omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše...
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Utrhnout? Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Utrhnout?
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
1: Vaše nejsladší jahody.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit,
1: nejsladší jahody.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory. Máme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
2: Čerstvé jako
0: svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rock Radio.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Bagr vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagr.
1: Bagr vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: Bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.
1: Z.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: rock.cz. Rock Rádio. Rock Rádio. Co se... Rock Rádio. Rock Rádio. Co se děje? Rádio. Rock Rádio. Co se děje? Rock Rádio. Co se děje?
1: Pátek 12. června.
0: Rádio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete...
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. V Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill. Syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes Hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 3. nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brdl. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít 12. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít běhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardní smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc akcetelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc akce připravená i pro kapelama, nadstandardním zázemím a navíc akce připravená i pro rodiny s dětma. Na program nadstandardním zázemím a navíc akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Rádio Zuzka Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová. Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte
1: dalších. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a...
1: Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete...
1: Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam bejt sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: tararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, tisk, trička, belabel, CZ.
1: Hledáte práci, která dá... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme a dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která... Různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastart úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidl. Včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidl. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na karici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kar sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidlu v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Chutná jak...

Change them.

0: Není problém. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Karna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírka. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz. Všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
1: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale
0: na tečka CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nic. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nic. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mik, e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokový a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Na adrena www.rokovýradio.cz.
3: Na velikosti
2: rokovýradio.cz.
3: Na velikosti záleží, proto je šířka na
2: CZ.
3: Na velikosti záleží, proto je na velikosti záleží, proto je šířka našeho, to je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. Sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří
3: ku skladem a diskrétně.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud ne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na mout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6 a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz víc ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat.
5: Attention!
4: Klik.cz agent s povolením srovnávat.
5: Atención, señoras.
4: Agent s povolením srovnávat.
5: Atención, señoras y señores.
4: Povolením srovnávat.
5: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v
5: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
5: Señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
5: La tropicales.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tancickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mixcal pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
6: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
6: Mix latino, bachata, salsa pro dospělé.

0: Dev. Mix Latino, bachata, salsa. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: A reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás na CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás na Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Au. Naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Tančit.
1: Awarashar.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. A rychlé předání. Více na autojarov.cz. Více na autojarov.cz. Nejvyšší autojarov.cz. Nejvyšší čas.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránek. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. VV. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. VV. Rokový stránky. VVV. Rokový rádio CZ. Všechno, co stránky. VVV. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. V. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na VVV. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na VVV. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Radio.cz. CZ.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány proda... Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme... Firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, máme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trénírkárna.
0: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
0: I všechno dobrý.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
0: Všechno dobrý.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Nej trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%.

0: Mosta by získala 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Policisté průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. Muž chtěl po školačce peníze. Muž chtěl po školačce peníze, když odmítla, taky fyzicky napadl. Dívka skončila se zraněním v rukou lékařů. Dárců krve je kvůli vyřazování starších ročníků stále méně. Rezort zdravotnictví na problém s nedostatkem dárců dlouhodobě upozorňuje. V dubnu třeba rezort spustil kampaň první kapka. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se zítra promění Pernštýnské náměstí v otevřenou laboratoř pod širým nebem. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne, ví mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.
1: Akce je příležitostí pro základní a střední školy regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program.
0: A já doplním, že program začíná v 9 dopoledne. Tolik zprávy, hezký den.
2: Přehánti nás ještě budou čekat dneska opravdu po celé republice. Víceméně s tomu nevyhneme vůbec nikde.

0: nevyhneme vůbec nikde. Čekat dneska opravdu po celé republice víceméně s tomu nevyhneme vůbec nikde. Ani teď a ani po celé republice víceméně s tomu nevyhneme vůbec nikde. Ani teď a ani po celý večer. Teploty venku momentálně s tomu nevyhneme vůbec nikde. Ani teď a ani po celý večer. Teploty venku momentálně kolem večer. Teploty venku momentálně kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra bude opět polojasno po celé České republice a zase bude pršet. Ne na to říkám, ale tohle opět polojasno po celé České republice a zase bude pršet. Ne na to říkám, ale tohle to počasí tedy v celé České republice a zase bude pršet. Ne na to říkám, ale tohle to počasí tedy týden fakt se a zase bude pršet. Ne na to říkám, ale tohle to počasí tedy týden fakt nebude pršet. Ne na to říkám, ale tohle to počasí tedy týden fakt nestojí skoro za nic. Teploty kolem to říkám, ale tohle to počasí tedy týden fakt nestojí skoro za nic. Teploty kolem 17 stupňů, ale tohle to počasí tedy týden fakt nestojí skoro za nic. Teploty kolem 17 stupňů zítra večer to padne asi na 9.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se...
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej...
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu...
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily
2: v tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
3: Chytře... Každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život. Če i na maličkosti.
4: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život.
4: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
5: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
6: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to...
5: Doprava.
6: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr 320. Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr 322 směrem. Osobní auto s autobusem, je to kilometr 322 směrem do Česka, to znamená směrem do Prahy. Autobusem je to kilometr 322 směrem do Česka, to znamená směrem do Prahy. 322 směrem do Česka, to znamená směrem do Prahy z Polska. V Brně, tak tam je to směrem do Česka, to znamená směrem do Prahy z Polska. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova, tam se do Česka, to znamená směrem do Prahy z Polska. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova, tam se sra, to znamená směrem do Prahy z Polska. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova, tam se srazili z Polska. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova, tam se srazili dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova, tam se srazili dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Novém je to ulice Sokolova, tam se srazili dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Novém Boru, tak tam je to osobní auto srazili dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Novém Boru, tak tam je to osobní auto s náboru, tak tam je to osobní auto s nákladním v Palackýho ulici. Určitě si tam taky projíždějte opatrně a na D1 auto s nákladním v Palackýho ulici. Určitě si tam taky projíždějte opatrně a na D1 s ním v Palackýho ulici. Určitě si tam taky projíždějte opatrně a na D1 zpátky na ní. Tam stojí odstavený auto na 57. kilometru ve směru z Prahy na Brno, tak radši nohu z plynu. Brno, tak radši nohu z plynu.
5: Hledáte radost z jízdy? Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci. I se postaráme o vás i vaše BMW. Máme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. V.
7: Rock Rock Radio. Rockový odpol. Rock Radio. Rockový odpoled. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu a roko...
7: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový...
7: Rockový odpoledne.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdí druhý hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět Kuba i

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by... Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, drtivě bije Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí. Pokud by se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 31, získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15 více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15% skončili starostové, 3% skončili starostové, třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. Třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. Ukázal to průzkum a pak ODS. Ta by získala 13,9%. Ukázal to průzkum

0: Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdáváme dva lístky. A tentokrát na tři sestry. Do Plzně 26.
1: Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do zprávy, proč
0: do Plzně 26.
1: Pošlete nám tam i telefonní číslo. No a já si tak říkám, doufám, že se to proč by jsme ty lístky měli dát právě vám. Se to dá prostě na půlku června a ono pak je hnusně.
0: Jako zrovna tady ten týden fakt nevyšel ještě jako s největším festákem dějícím se v Hradci prostě. Vydržej taky třeba poslouchat další muziku tady u nás na rokrádiu. UFO, Limp Bizkit, Avenged Sevenfold.
1: Jasně, že pojďme.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Discover.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušný Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. HSek.

0: každý díl má tak 20 minut, takže je to taková ideální věc, kterou si dá třeba k odpolední kávě nebo prvnímu večernímu pivu.
1: A je dobrý
0: taková ideální věc, kterou si dá třeba k odpolední kávě nebo prvnímu večernímu pivu.
1: A je dobrý, to je,
0: kterou si dá třeba k odpolední kávě nebo prvnímu večernímu pivu.
1: A je dobrý, to je moc hezký mimochodem.
0: K odpolední kávě nebo prvnímu večernímu pivu.
1: A je dobrý, to je moc hezký mimochodem jako. Ono je dobrý. A je dobrý, to je moc hezký mimochodem jako. Ono je dobrý se o té muzice vždycky jako dozvědět něco navíc, protože
0: to je moc hezký mimochodem jako.
1: Ono je dobrý se o té muzice vždycky jako dozvědět něco navíc, protože takhle, my samozřejmě
0: mimochodem jako.
1: Ono je dobrý se o té muzice vždycky jako dozvědět něco navíc, protože takhle. Ono je dobrý se o té muzice vždycky jako dozvědět něco navíc, protože takhle, my samozřejmě tady taky povídáme různý chytrý. Té muzice vždycky jako dozvědět něco navíc, protože takhle, my samozřejmě tady taky povídáme různý chytrý keci, ale ono když se to dozvíte jako dozvědět něco navíc, protože takhle, my samozřejmě tady taky povídáme různý chytrý keci, ale ono když se to dozvíte navíc, protože takhle, my samozřejmě tady taky povídáme různý chytrý keci, ale ono když se to dozvíte od těch lidí, kterých se to přímo týká, takhle, my samozřejmě tady taky povídáme různý chytrý keci, ale ono když se to dozvíte od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždy, že mě tady taky povídáme různý chytrý keci, ale ono když se to dozvíte od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždycky v povídáme různý chytrý keci, ale ono když se to dozvíte od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždycky v ní chytrý keci, ale ono když se to dozvíte od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždycky fajn a oni prozradí, ale ono když se to dozvíte od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždycky fajn a oni prozradí nějaký takový ty zákulisní informace od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždycky fajn a oni prozradí nějaký takový ty zákulisní, se to přímo týká, tak je to vždycky fajn a oni prozradí nějaký takový ty zákulisní informace, prostě je to vždycky fajn a oni prozradí nějaký takový ty zákulisní informace, prostě vyplatí se poslouchat.
0: A vyplatí
1: a oni prozradí nějaký takový ty zákulisní informace, prostě vyplatí se poslouchat.
0: A vyplatí se taky poslouchat,
1: prostě vyplatí se poslouchat.
0: A vyplatí se taky poslouchat, ale i nás, aby si nemyslel,
1: no,
0: protože
1: jo,
0: my zase
1: to
0: víme, co bude
1: se poslouchat.
0: A vyplatí se taky poslouchat, ale i nás, aby si nemyslel,
1: no,
0: protože
1: jo,
0: my zase víme, co bude. A vyplatí se taky poslouchat, ale i nás, aby si nemyslel,
1: no,
0: protože
1: jo,
0: my zase víme, co bude hrát jako další muzika na Rokrádiu. Taky poslouchat, ale i nás, aby si nemyslel,
1: no,
0: protože my zase
1: to
0: víme, co bude hrát jako další muzika na Rokrádiu. Čeká nás a
1: myslel,
0: protože my zase víme, co bude hrát jako další muzika na Rokrádiu. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister, víme, co bude hrát jako další muzika na Rokrádiu. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister a nebo UD hrát jako další muzika na Rokrádiu. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister a nebo UDG s jejich kurtizánou, takže jako na Rokrádiu. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister a nebo UDG s jejich kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister a nebo UDG s jejich kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí poslouchat. Avantasia, Twisted Sister a nebo UDG s jejich kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí poslouchat.
1: Máš pravdu.
0: Jako nás se taky vyplatí poslouchat.
1: Máš pravdu.
2: Proležela se vám matrace?
0: Poslouchat.
1: Máš pravdu.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z...
1: Máš pravdu.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

0: přiletělo UFO. Přiletělo UFO a řeklo doktor, doktor. Přiletělo UFO a řeklo doktor, doktor. Právě teďka na Rock Rádiu dohrává. Přiletělo UFO a řeklo doktor, doktor. Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tato věc. No doktor, doktor. Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tato věc. No a který doktor to asi byl, o kterém mluvil? Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tato věc. No a který doktor to asi byl, o kterém mluvili? Co myslíš? Na Rock Rádiu dohrává tato věc. No a který doktor to asi byl, o kterém mluvili? Co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor.
0: Tato věc. No a který doktor to asi byl, o kterém mluvili? Co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně
0: doktor. To asi byl, o kterém mluvili? Co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9 ráno.
0: O kterém mluvili? Co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska.
0: Myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno. Rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl. Tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl. V 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda.
1: Ano, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda.
1: V 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda. Pan doktor Petr
1: Pečený jako hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda. Pan doktor Petr Pečený
1: hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda. Pan doktor Petr Pečený tady si povídal s
1: BB.
0: No jo, to je pravda. Pan doktor Petr Pečený tady si povídal s Kamilem. Nebudeme vám prozrazovat o čem. To je pravda. Pan doktor Petr Pečený tady si povídal s Kamilem. Nebudeme vám prozrazovat o čem doktor Petr Pečený tady si povídal s Kamilem. Nebudeme vám prozrazovat o čem, protože to si konec tady si povídal s Kamilem. Nebudeme vám prozrazovat o čem, protože to si konec konců může. Nebudeme vám prozrazovat o čem, protože to si konec konců můžete poslechnout. Prozrazovat o čem, protože to si konec konců můžete poslechnout na našem webu Rock, protože to si konec konců můžete poslechnout na našem webu rockvyradio.cz. Konec konců můžete poslechnout na našem webu rockvyradio.cz. Poslechnout na našem webu rockvyradio.cz anebo na podcast našem webu rockvyradio.cz anebo na podcastových aplikacích, kde samozřejmě najdete i spoustu rozhovorů. Webu rockvyradio.cz anebo na podcastových aplikacích, kde samozřejmě najdete i spoustu radio.cz anebo na podcastových aplikacích, kde samozřejmě najdete i spoustu rozhovorů, které už proběhly dávno. Anebo na podcastových aplikacích, kde samozřejmě najdete i spoustu rozhovorů, které už proběhly dávno dávno. Aplikacích, kde samozřejmě najdete i spoustu rozhovorů, které už proběhly dávno dávno. Kde samozřejmě najdete i spoustu rozhovorů, které už proběhly dávno dávno.
1: Rozhovorů snad asi 140, jestli se nepletu, nebo 130 dílů. Každý díl má tak 20 minut, takže asi 140, jestli se nepletu, nebo 130 dílů. Každý díl má tak 20 minut, takže je to tak, jestli se nepletu, nebo 130 dílů.

0: 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Těšíme se na
0: ped2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: od6.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před od6.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhů Zoopark.
1: Června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhů Zoopark.
1: OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze sur...
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální, my sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý a vti sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý a v tom jsme my surikaty opravdu. Léto je ideální čas být zvědavý a v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak, ten čas být zvědavý a v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak, zvědavý a v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín.
4: V tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek
4: od... Katy opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a...
4: Opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek...
4: Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje.
7: Kamenito.cz dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše takový kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejově, dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích, kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Kameň v Siřejovicích u Lovosic, pro krásnější domov a zahradu. Kamení to ší náladu.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat. Teda alespoň ne. Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale

aspoň ti znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba jsme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům.

0: Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Chce vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Je z nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním kapouc vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním kachny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na...
1: Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: www.prageboats.cz. Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.

Zažijte emoce. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu na vlastní kůži, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale i na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte teďka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2 a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020.

0: barva.cz. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho .cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Yeah.

0: obuvi, nějak e-obuvi.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portálce, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portáčky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
2: Praho, připrav
1: k bezpečí. A u portál.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
1: A u portál.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
1: U portál.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty
1: CZ.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barva. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, je tady. Hurá! Na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, je tady. Hurá! 20. června všechno barevný. I ty barvám neutečeš, je tady. Hurá! 20. června v Praze. I ty barvám neutečeš, je tady. Hurá! 20. června v Praze. V parku barvám neutečeš, je tady. Hurá! 20. června v Praze. V parku Učeňku je tady. Hurá! 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, teď.

odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne s Kubou a Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem.

Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude... odborník na slušnej rok Kamilejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku. Rok je slušná muzika. Rok rádio.

Nemusíš být mánička ker. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Všechny.

0: Mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. 6. června.
1: Těšíme se na vás.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
4: Jsme tu pro vás.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. A vydejte se do přírody se značkovou a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Jich si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studiového Oscara. Český Goodwill. Ocenění.

0: studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých PA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
1: Celý táž v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci.
1: V oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci. Měla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít
2: teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný
2: let? Tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám...
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí!
1: Chcete zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balón...
1: Zapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady.
2: Balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi.
2: 1850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi.
2: 50 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
1: po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
1: Více.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
1: Jak to?
2: Akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
1: Jak to má motora kola
3: na zážitky
2: CZ.
1: Jak to má motora kola dřív či později
2: CZ.
1: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovskou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Po to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídí Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád
1: pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku
1: na Rock Rádiu.

0: Nirvana se jich All Apologies právě teďka dohrává na Rock Radio. Nirvana se jich All Apologies právě teďka dohrává na Rock Radio. Máme 16 hodin 30. Teďka dohrává na Rock Radio. Máme 16 hodin 36 minut. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pá na Rock Radio. Máme 16 hodin 36 minut. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že máme 16 hodin 36 minut. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede. 6 minut. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede do Plzně na tři sestry. Za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede do Plzně na tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď. Navíc získáte extra bonus při protiúčtu.

0: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. To víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Pedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
1: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Výhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Rock Radio.
1: Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Rock Radio.
1: CZ.

0: DABu i včera, v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio Z. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami.
0: Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherky.
0: Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních
0: dvou. Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři. Pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry tady. Nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry tady s náma Verča. Sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry tady s náma Verča. Ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu, že prej chceš, protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert. Aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit, tak prosím tě, kolik klukům je let?
2: Klukům je 6 a 10.
1: Let.
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už...
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už a to bude...
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma půjdu na koncert.
2: Šestiletý jde poprvý, ten starší už byl.
1: Hezky koncert.
2: Šestiletý jde poprvý, ten starší už byl. Já si myslím, že jako správný čas jim ukázat správný směr.
1: S tím naprosto souhlasíme. Kam se tak ještě chystáte, abyste ten směr ještě podpořili?
2: Rock in Plzeň, srdeční záležitost.
1: Jasně.
2: Tři sestry taky za Plzou, to.
1: Jasně.
2: Tři sestry taky za Plzou v Plzni a pekelný ostrov.
1: Ty jo, tak to kluci mají dobrou výchovu, teda jako to si moc ceníme a veru jen tak dál.
2: Jasně.
1: To si moc ceníme a veru jen tak dál.
2: My v tom budeme pokračovat.
1: Výborně. Hele, tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí ten koncert. Pořádně si užijte. A třeba nám pošlete nějakou fotku.

0: fotku, jak jste si to užili. Koncert, pořádně si užijte a třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
1: Můžem, určitě rádi.
0: A třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo, moc děkuju. Měj se nějakou fotku, jak jste si to užili.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo, moc děkuju. Měj se krásně, ahoj. Jak jste si to užili.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo, moc děkuju. Měj se krásně, ahoj.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo,
1: moc děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, určitě rádi.
0: Tak jo, moc děkuju. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale
1: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
3: Výchova příštích.
2: Od rána do večera slušnej rok.
3: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá.
2: Do večera slušnej rok.
3: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá.
2: Slušnej rok.
3: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish bok. Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro. Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro. A nebo příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro. A nebo vypsanou fixu. Je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro. A nebo vypsanou fixu. Ta puste jim taky Nightwish Biffy Clyro. A nebo vypsanou fixu.

0: praví? Zedník. Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlaha.
0: Padá, kdo pak nám to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Kdo pak nám to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce
1: nář. Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity,
0: více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
0: Na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
0: Byty.cz.
2: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.

0: Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Kup si auto v
0: Direct. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
0: Srovnání k 3.6.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc.
0: Kmušestý.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto, Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Chutná jako krásný sen.
3: @auto.cz.
2: Chutná jako krásný sen.
3: @cz.
2: Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámat.

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivod. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klíč.
0: Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klíč.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od
0: letou zárukou. Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další.
0: Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. Přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 140 velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 244,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 24,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Když uvidíte. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Když uvidíte Albert neporazíte. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Hledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů sen u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. Za 39,90. A soličelo proseko 3 čtvrtě litru s apkou 9,90. A soličelo proseko 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 50. A soličelo proseko 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. A proseko 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. 200 litrů s apkou pouze za 59,90. Albert. Dles s apkou pouze za 59,90. Albert. Dles srovnání k 3.6. pouze za 59,90. Albert. Dles srovnání k 3.6. 59,90.

0: Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová na Orlické.
0: Zprávy.
1: Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8miliardové modernské přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8miliardové modernizaci původní elektrárny je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to Poštěchovicích u Prahy, v Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní klimatické cíle rychleji než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu méně. Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila až pro rok 2030. Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek.
2: Ostrava investuje do modernizace vytápění, úspor energie v budovách i čistší dopravy a právě tyto kroky mají podle dat největší dopad.
1: Která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby. Pohřbu kováři o sobě dávají.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Rock Radio.
0: Vaše nejsladší jahody.
1: Rock Radio.
0: Jahody.

0: České lesy zaplavily hřebovité houby. Pohřebukováři o sobě dávají vědět taky praváci. Tedy hřeby smrkové hřebovité houby. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Houbaři by si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany, anebo nejedlé hořčáky. A u přírody zůstaneme. Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy a budují hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Náčer by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
1: Rock Radio.
0: Ze zpráv je to všechno, pěkný den. Rock Radio. Počasí.
2: Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší. Rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra. Dávejte bacha, protože venku prší, rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i bacha, protože venku prší, rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to je venku prší, rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak sní, rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme, ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně, dneska dokonce na severozápadě Čech pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně, dneska dokonce na severozápadě Čech, můžeme taky potkat nějaký bouřky. Zase je tam ale nejteplej kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra nějaký bouřky. Zase je tam ale nejteplej kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkami skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřek, ale za to s deštěm. Pršet bude opět po celý republice, občas se to sluníčko ukáže, ale za to s deštěm. Pršet bude opět po celý republice, občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku na střídačku, každopádně teploty někde kolem 17 stupňů.

RadioDAB.fm nebo na RadioDAB.fm nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránčka.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: kolem 17 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří
0: 17 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Popaří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušnej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestě.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na
1: Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 35 u Mohelnice je spadlá značka. Prosím vás, pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 35 u Mohelnice je spadlá značka. Jaká je situace na cestách. Na silnici 35 u Mohelnice je spadlá značka. Prosím vás, sundejte nohu z penu, ať se tam nestane. Na silnici 35 u Mohelnice je spadlá značka. Prosím vás, sundejte nohu z penu, ať se spadlá značka. Prosím vás, sundejte nohu z penu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte, sundejte nohu z penu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici, tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozjetý olej na vozovce. Údajně to je Mimoňská, tam je zase rozjetý olej na vozovce. Údajně to je, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově rozjetý olej na vozovce. Údajně to je, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě. Údajně to je, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě je, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez zranění a bez zranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Tam ale můžete počítat.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Rockový odpoledne
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Rockový odpoledne pokračuje.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 7.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty.
1: Rockový odpoledne.
2: Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady. Odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady. Ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
0: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se.
2: 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
0: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás.
2: A 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
0: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě
2: k tomu. A my jsme tady.
0: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodině.
2: A my jsme tady.
0: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodince. Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodince máme něco připraveného, protože možná vám, ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodince máme něco.

0: něco připraveného, protože možná vám prozradíme pro vás tady v té hodince máme něco připraveného, protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak nedostat dva. V té hodince máme něco připraveného, protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak nedostat dva. A dostat ani připraveného, protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak nedostat dva. A vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak nedostat dva. A dostat ani tři, a ani čtyři, ale o jednom způsobu, jak nedostat dva. A dostat ani tři, a ani čtyři, ale 10 lístků na jak nedostat dva. A dostat ani tři, a ani čtyři, ale 10 lístků, no ale to se dozvíme. A dostat ani tři, a ani čtyři, ale 10 lístků, no ale to se dozvíme. A dostat ani tři, a ani čtyři, ale 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20 minut.
1: Není to skvělé?
0: A ani čtyři, ale 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20 minut.
1: Není to skvělé? Je to skvělé.
0: Ale 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20 minut.
1: Není to skvělé? Je to
0: skvělé. No ale to se dozvíme až za 20 minut.
1: Není to skvělé? Je to skvělé.
0: Cítím se trošičku jako horst
1: 20 minut. Není to skvělé, je to skvělé.
0: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no. Není to skvělé, je to skvělé.
0: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no, ale to ještě není. Je to skvělé.
0: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no, ale to ještě není vše.
0: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no, ale to ještě není všechno.
0: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no, ale to ještě není všechno. Pokud si bude
0: trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat. Já si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minut. Si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30. No, pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park. Bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé, Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i Skape a jejich Mr. Chloe. No a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i Skape a jejich Nino Soldado.
0: A taková.
1: A není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i Skape a jejich Nino Soldado.
0: A taková nabídka.
1: Ano, jako bonus dostanete i Skape a jejich Nino Soldado.
0: A taková nabídka se vyplatí.
2: Rock Radio.
0: Ka se vyplatí.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Linkin. Linkin Park a jejich Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na rokrádu. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na rokrádu. A jejich peska Faint právě teďka dojela na rokrádu. V 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady Faint právě teďka dojela na rokrádu. V 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili na rokrádu. V 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků. 15 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10.
0: A my se vám byl, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vám
0: byl, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický. A tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři, exkluzivně jenom v rámci Rockin Festivalu, traktoři, udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další oslavence, Ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek.

0: říkám to pondělí.
1: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. No. Ono to totiž v pátek je, takže by to
0: pondělí.
1: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla i druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš? Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
0: Každopádně v pátek
1: je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
0: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu.
1: By to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
0: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu
1: se by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
0: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíjeli,
1: víš, jako.
0: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia. Ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
1: No,
0: se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
1: No, je to tak.
0: Kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
1: No, je to tak.
0: 10 lístků.
1: No, je to tak.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá.
1: No, je to tak.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules.
1: Je to tak.

0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní
1: nový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizace.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
1: Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ.
1: No a teď už Harley, Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump.
0: CZ.
1: No a teď už Harley, Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump. No a teď už Harley, Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump. No a teď už Harley, Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump. Jump.
0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jaro. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma se skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Podnikáte předání. Více na autojarov.cz.
2: Podnikáte? Tak
0: více na autojarov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Autojarov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které...
0: Jarov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet. Které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoť. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Svý si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 hodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklad. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Run. Komerční banka.
3: Páchnoucí klimatizace. Páchnoucí klimatizace po zimě.
4: V autě 40 stupňů.
3: To. Páchnoucí klimatizace po zimě.
4: V autě 40 stupňů.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě.
4: V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou. V autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách za 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledu.
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledu. V létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express. Klima hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express. Klima. V kolonách zachovejte ledový klid.

0: si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozum. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Dřív než
3: s rozumem. Budujte srdcem.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na do...
3: Budujte srdcem.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne
3: sem.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. I začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí motizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, no, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix České. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix České republiky, MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. a... Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června České republiky už 19. až 21. června už 19. až 21. června buď u toho vstupenky 19. až 21. června buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 21. června buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com autodrombrno.com.
5: Hledáte adrenalin a...
6: .com.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
7: Tak dobře poslouchejte.
5: Okoukaný.
7: Tak dobře poslouchejte.
5: Okoukaný.
7: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou
7: okoukaný. Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste...
7: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách
7: ještě... Poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě
7: nevyskoušeli.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli.
8: House Running.
5: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli.
8: House Running.
5: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu.
5: Jste v Čechách ještě nevyskoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na
5: trhu. Nevyskoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
8: Ring.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
9: Dát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak
9: budete viset 101 metrů.

0: metrů nad zemí
1: a pak... Pak si to pěkně
0: metrů nad zemí
1: a pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
0: Zemí
1: a pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami!
1: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najde.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najde.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
0: firmanej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firmanej zážitky
0: CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firmanej zážitky
0: CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firmanej zážitky
0: CZ.
1: Jdete pouze na
3: firmanej zážitky
0: CZ.
1: Co se na
3: firma na zážitky
0: CZ.
1: Co se
3: firma na zážitky
0: CZ.
1: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Zážitky
0: CZ.
1: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
0: Z.
1: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
4: Co se chystá? Se chystá.
5: Testovací. Testovací dny u prodejců. Testovací dny u prodejců. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Třinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spod delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr.
6: Díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr.
6: Hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
6: Cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
6: Spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. V super úsporných technologiích. BYD.com.
7: V auto Jeremiáš.
5: V technologiích. BYD.com.
7: V auto Jeremiáš.
5: BYD.com.
7: V auto Jeremiášova před galerií. V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na v auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova.cz. I Butovice. Více na auto Jeremiášova.cz. Více na auto Jeremiášova.cz. Více na auto Jeremiášova.cz.
8: Rokrát.cz.

radia.cz Roku i FM nebo na radia.cz Rok nebo na radia.cz Rok Radio radia.cz Rok Radio .cz

Rokový odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. A Petrem.

0: nám to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
15: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
19: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

Wave FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Dneska to uvedla Česká televize. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Na letiště Václava Havla by lidé měli jezdit raději městskou hromadnou dopravou. Kvůli stavbě nové křižovatky to doporučuje policie. V místě se řidiči prakticky denně potýkají s kolonami. Podle policistů je MHD optimální řešení. Třeba trolejbus z Veleslavína jede po silnicích, kde žádné uzavírky nejsou. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
2: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
1: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. Jak už od nás víte, čeští fotbalisté jsou po 20 letech opět na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí zápasem s Koreou. Nároďák se pokusí bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Podle sázkařů zápas nemá favorita. Duel začíná v mexické Guadalcháře v pátek ve 4 ráno našeho času. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme ti, drahá, za tvoji práci, no a teď se půjdeme podívat, jak to vypadá se zítřkem. Tak ve čtvrtek by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být ráno většinou zataženo, zejména v severní polovině území místy i deštivo. Jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost, během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty na 18, na jihu Moravy 20 a v 1000 metrech na horách 10 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se podívat do ulice Nádražní v Brně. Tam se stala nehoda dvou osobních aut, tvoří to překážku v provozu. Pak se půjdeme podívat do ulice Československé armády v Slavkově u Brna. Tam opět nehoda dvou osobních aut, brání to v provozu. A v ulici Dubická v České Lípě nehoda busu, srazil tam nějakou značku ten autobus. Tak pozor na to, projíždějte opatrně. A ještě D7 na 4,5 kilometru na trase Chomutov Praha tvoří překážku na vozovce. Nehoda dvou osobních aut. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rock na psání.
3: Ahoj! Námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině a jak jste před chvilkou slyšeli můj přeřek, možná jste podle toho už poznali, že je středa a že je ho tam třeba. Tak než ho tam dáme, šoupneme tam nějaký rock'n'roll, aby jsme se krásně naladili. Od toho tu máme krásně náš pořad Rock na přání, dvouhodinovku, v který řádíte jenom vy, posluchači Rock Rádiový. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a rovnou pojďme k tomu, že mi můžete volat právě teď do kapitánský kajuty na 724 424, psát na Messengera a do mailu a něco krásného si přát a vzkazy vyřídit. Na úvod si dáme 5-minutovku od Queenu Radio Gaga a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, přátelé, to byly Queenie a Radio Gaga a já jsem rád, že už tady se mnou vedete středeční debaty. Třeba Honza Seichter by tady psal, ahoj kapitáne, jo, je ho tam třeba, ale nesmí do toho přijít na návštěvu maminka. Myslel jsem, že jenom děti jsou takový kazišů, ale i 70-letá maminka do toho umí vedle. Hele, to si dovedu jako úplně představit, že taková maminka i s dobrými úmysly dokáže úplně změnit atmosféru a energii v hnízdě. Tak když tak vymysle, Honziku, co bychom mohli mamince na odchod zahrát a my si zatím dáme tady od mladého rockera, který možná vzniknul ve středu, možná ve čtvrtek, to nevíme. Každopádně Pepa Ubrecht volal, že by pro celou svoji rodinu, že je vděčný, tak by chtěl zahrát od Divokýho Byla píseň Plakala. Pepiku, já ti doporučuji dneska běž brzo spinkat a něco si pust do uší, třeba Rock Radio.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla metalová diva a nádherná ženská šikovná zpěvačka Tatiana Šmajluková, kterou znáte z kapely Ginger, a teď si to tady dala se zpěvákem z POD a společná práce se jmenovala Afraid to Die. No a my jsme se tady s Honzou Sechterem teda domlouvali, že maminka teda už je pryč, a pak mi ještě tady poslal nějakou fotku zlomený klíční kosti, tak se zdá, že ho maminka poplácela přátelsky po rameni. No a co bychom jí mohli zahrát takhle na ten odchod, to by mohly být třeba Die Happy s Martičkou Jandovou a Pecka Goodbye. Co vy na to?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem

0: 21 Guns a taky samozřejmě Green Day, pečka z roku 2009. Svištíme si to dál v našem roku na přání a teď si dáme trošku českýho puňku. Napsal mi tady Kevin z Podřípu. Zdarec kapitáne, prosím tě, zahraj nám do práce na odpolední třeba song Mravenec od EEček. Jo, to se do práce docela hodí. Pracujete jak mravenec, se říká, že jo. Ať nám to uteče a můžeme si dát v klidu doma pivko. Hlavně to s tím pivkem nepřehánějte, teď víte, co je za den.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Nádherná odrhovačka starý status quo a rock'n'roll overworld. Tak, a teď trošku přidáme tempíčko, volal mi se Marcel do ruku na přání a říkal, že bych chtěl nějaký starý Halloween nechat zahrát a nejlepší o tom budoucím světě, jak tenkrát to rozkládali. No tak to je pecka Future World, myslím. A bylo by to pro všechny pracanty, který pracují od roku vydání téhle písničky. Až doteď. Tak to je od roku 1987, pokud se nemýlím, jak říkal starý Sam Hawkins. No tak prosím vás, kdo maká od roku 1987 až po rok 2026 stále a furt, tak pro něj jsou tady tyhle ty Halloweeni.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: www.pranierkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenierkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenierkarna.cz.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK ve Stochově u Kladna za 6 milionů 190 tisíc korun, rodinný dům v Bystřanech na Teplicku za 6 milionů 450 tisíc, garáž ve Velké Bystřici u Olomouce za 760 tisíc, chata ve Stražisku na Prostějovsku za 2 miliony 890 tisíc a stavební pozemek v Bystřici nad Pernštejnem za 2 miliony 260 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagrae, bards.cz.
14: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
15: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
14: Vše pro bagr.cz.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragueboats.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.

0: No, tak už doploužit a odsucnout. K tomu budete mít ještě dneska hodně příležitostí. Nebojte se, tak jsem to zařídil při té středě, aby to vyšlo. Teďka trošku na rychlejší notičku. Dokonce několik posluchačů si tady psálo panoptiko. To je zvláštní, víte. No, ani ne. Takže začneme tady Milanem Urbim, který napsal: ahoj, můžu poprosit pro mou Sáru něco od panoptika a pro všechny, co poslouchají, díky Milan. Samozřejmě, Sáro, ta píseň, která za chvilku zahraje, bude jen a jen pro tebe a pro vás samozřejmě taky. No a co si zahrajem, to rozluštil tady Tomáš Rozmuš, ahoj kapitáne Jirko. Vejde se tam ještě skupina panoptiko a píseň Proklatý marš pro tebe do studia za super práci a pro mě k učení na poslední ústní zkoušku v pátek. Děkuji moc krát, Jirko, Tomáš Rozmuš. Hele, Tome, tak ať ti to pěkně vyjde, ať ti to všechno vyjde, a než se tady rozjede Proklatý marš, tak opět výzva pro vás, máme 18.50, pravej čas, pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou situaci, třeba můžete zaobalit na středu, v které byste ho chtěli nachytat, no a já vám za to zahraju píseň VIP na přání po hodině 7.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, aby jsme tam stihli vrznout ještě poslední píseň do téhle hoďky, tak musím vstoupit do písně Digital World od Amaranthe a dáme si poctivý heavy metal. Daniel Vrablec mi poslal krásnou fotku, že prý dostal od kámoše, co to je Spitfire, a na tom sedí Eddie z Iron Maiden. Tak si dáme něco od Iron Maiden a dáme si Be Quick or Be Dead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Wow! Tak máme minutku po 19. hodině, je středa a posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na vzání.
0: Jsem rád, milí středečníci, že se vaše myšlenky ubírají jiným směrem, než vymyslet tu největší hovadinku. Dneska se to buď opakovalo, nebo to bylo neproveditelné, jako vždy. Tak to není vůbec důležité. Důležité je to, že nám začala, že víme, kolik je hodin, a že nám začala druhá půlka našeho roku na přání. První píseň, kterou si dáme od Bona Joviho, bývalýho Kutrnáče, není úplně středeční. Jmenuje se jako Žít na modlitbách, Living on a Prayer, ale my mu to pustíme a možná si do toho i zatancujeme. No a kdo teď první napíše nebo nějak tak zavolá, tak toho je ta píseň další.

0: Tak, už skončíme s tím modlením a dáme si tadyhle další píseň. Jako první se nám sem do studia dovolal tady v té druhé půlce Filip, který říkal, že sváří nějaký regály, tak pro všechny svářeče, že bych chtěl zahrát něco pěkného od Dimitry, tak jako na povzbuzení. Tak co bychom mohli, no tak pro svářeče, tak třeba ocelovou partu, to jsou vlastně svářeči, ne? Ocel se taky přece sváří, tak jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Milí námořníci, pojďme se hned z kraje takhle naší druhé půle roku na přání na vašem Rock Rádiu věnovat mailistům, aby jsme na ně neopomněli. A krásnýho maila mi tady napsala Marie Vinciková, čtu to bez diakritiky. Ahoj kapitáne, prosím, zahraj Daja a jeho Rainbow in the Dark. A bylo by to pro všechny středečníky. Tak samozřejmě dnes je ten krásný den, ať to krásně večer klapne, alespoň v tu středu, když už ne jindy, tak vám k tomu dopomáhej Dio, nebo Dio, jak chcete, a Rainbow in the Dark.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.

0: Po klasice odmetli Enter Sandman, si dáme klasika nejklasikovatějšího z čerta starýho Ozzyho Osborna. Já už tady mám rest z minula, ze včera vlastně, kdy mi psala Ivanka Durcová, milá posluchačka, dokonce přes Instagram nám tady dopisovala, prosím, bylo by možné zahrát pro Míru a pro mě Mama, I'm coming home od Ozzyho, děkuji. Bylo by to možné, milá Ivanko, a dneska máte se svým Mírou ten krásný den, kdy ho můžete plně využít. Tak ho využijte. U Ozzyho Osborna si můžete krásně zaploužit. Dejte se do toho.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: tak to bylo trošku vousaté, že? No, zkrátka ZZ Top a Sharp Dressed Man. No a dáme si další něžnou věc tady u nás na Rock Rádiu ve středečním speciálu Roku na vaše přání. A volal mi Miloš, že bych chtěl pro všechny posluchače, ať mají dneska krásný a klidný večer, nechat zahrát od Briana Maye Too Much Love Will Kill You. Ano, přátelé, je sice středa, ale s tou láskou se to nesmí tak úplně přehnat. To fakt může někoho zabít. Se neděláme srandu jako tady.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.

0: Dáváte si do finále jdoucí druhou půlku našeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání na Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušní rockové muziky Jirkou Vajgizem. Za náma samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta U2 s peckou One. A teď už další přání, tentokrát od motorkáře Fula. Ten s přáním toho, že je sice teďka ošklivo, ale že jednou budeme zase rejdit na těch motorkách a taky všem na dnešek pro dobrou náladu, bych chtěl nechat zahrát Aleše Brychtu a budeme rejdit. To se zrovna hodí, to je píseň aktuální. Bravo, tleskám, pouštím.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

to tady, přátelé. Opět konec našeho pořadu Rok na přání na Rok Rádiu. Dneska středeční speciál dopadl skvěle. Já doufám, že jste ho využili naplno. Každý ten ploužák jste protočili svou milou nebo svého milého. A teď už do ploužáku a dáme si trochu pepře, ať se vzepře. A o to se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala: ahojky kapitáne, zdravím a prosím tě, zahraješ mi cokoliv od Slayer pro všechny posluchače a pro tebe i pro mě a taky pro mou sestru Milušku. Tak jasně, dáme si to, přátelé, dáme si od Slayer tradiční závěr pořadu s písní Blood Red a s tou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, ať prosím vás doma krev neteče, no a ať vám jde hůl, ať máte chuť, ať máte zkrátka krásnou středu, to vám všechno přeju. Jinak se na vás budu těšit zase zítra u pořadu Rok na přání na Rok Rádiu po 18. hodině. Mějte plodný večer a mějte se jak chcete a něco pro to dělejte. Pec!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat.

0: A tu je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
1: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Au!

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, byli jste si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.